znáš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

Я však rozeznávám, zvuk húzec, co se odráží.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochutčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkový rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile se bude tvořit současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaký problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
3: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
2: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
3: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
2: Čím je tak vzácný mník?
3: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
2: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
3: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
2: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
3: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
2: Ten tady máme taky.
3: Ten tady máme taky.
2: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmit rostlinnou potravou?
4: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
3: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
2: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
3: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybářství s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
2: Ale rozhoupal jste se.
3: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
2: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
3: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
1: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, více různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu. Je bezplatná.
3: Když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo, každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Rýmkářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětství.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožíval, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před, než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1948, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma. Pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

to jen napoví. V šedých křídlech svítání, když se rodí den, bolest bere do dlaní horká letní zem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhořel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hodně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. A uhlí, jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mě rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil.
4: s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: A jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
5: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je teda, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.

0: Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
1: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změní. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
2: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
1: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
2: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
1: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Zájemci v Karlových Varech se můžou přihlásit o novou zahradu v lokalitě Zlatý kopeček ve Staré Roli. Rozsáhlou opravu kostela využili v Modlanech na Teplicku k uložení vzkazů pro budoucí generace. Policie obvinila 5 lidí na správě železnic, je mezi nimi i bývalý ředitel Svoboda. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Karlovy Vary až do konce srpna přijímají žádosti o nové zahrádky v části Stará Role. Jedná se o lokalitu Zlatý kopeček. K dispozici je celkem 83 zahrad. Město část pronajme a část prodá. Zájemci ale musí splnit řadu podmínek. Například musí mít trvalý pobyt v Karlových Varech a nesmí vlastnit jinou zahradu nebo rekreační objekt. Při koupi zahrádky platí, že ji nesmí 10 let prodat. Tady platí předkupní právo města. Omezení platí taky u stavby objektů, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
1: Pokud se týká nájmu, nesmíte na této zahrádce stavět žádnou stavbu, která podlíhá stavebnímu zákonu a stavebnímu povolení, to znamená, můžete tam mít v podstatě jenom dočasnou stavbu. Ti, co si zahrádku koupí, ale tak ty tu možnost mají, ty můžou do 30 metrů čtverečních, maximálně přízemí plus podkroví, tak jak to určuje stavební zákon, si postavit takový ten zahradní domek.
0: Několik desítek lidí podepsal v Modlanech na Teplicku pamětní list pro budoucí generace. Obec ho uloží do schránky na vrcholu věže kostela, který od května opravuje. Na věž už se podařilo po 50 letech vrátit hodiny. Práce skončí v příštím roce. Modlany na ně dostanou 12 milionů korun z evropské dotace. Pokračuje nezávislý místostarosta Petr Hubený.
2: Do adventu máme slíbeno, že by venek měl být hotový, to znamená věže, obě dvě, jak velká, tak malá, výměna krovů, střecha, přeložka střechy a nátěr fasády, včetně samozřejmě opravy fasády. Celkem je rozpočet zhruba nějakých 15 milionů.
0: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obranou dohodu. Útok proti jednomu podle ní znamená útok proti všem. Podle zástupce Turecka dohoda nevznikla kvůli konkrétnímu aktérovi. Trojice států paktem reaguje na rostoucí napětí na Blízkém východě, hlavně na probíhající konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Připojit ke smlouvě se mohou i další země v regionu. Sport. České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3-0 zdolali v Táboře soupeřky 3-2 na sety. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupni 2.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dnešní časné ráno je na silnicích Karlovarského kraje klidné. Nemáme v tuto chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V sobotu 8. srpna nepřijdete o ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary i mezi 5. a 9. hodinou. Tady bude pravidelný ranní servis dnes s Radimem Mihlíkem. Pojďme začít. Vědecký tým z Brna vyrazí za úplným zatměním slunce. Vydá se na Island i do Španělska. Kdy přesně to bude a co tam budou věci dělat, povíme za několik málo minut.
4: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: počasí.
1: Před chvílí písnička Summer Holiday, je to tak, dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami, dnes bude totiž jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty v Karlovarském kraji 25 až 28 stupňů Celsia, v Krušných horách od 20 do 23 stupňů. Vane slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ráno mírně nepříznivé. Během dne ale budou dobré, aby o zátěž dnes střední, tedy na dvojce.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Ujel mi vlak,

0: Single X v blbým věku v 5 hodin a 20 minut, tedy 10 minut před 5:30 ráno, je tu první téma našeho brzkého ranního vysílání. Brněnčí vědci se znovu vydávají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud bude 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční korony, které pomáhají vědcům zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční korony. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptylené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z VSIVUT a studentského fotoklubu Technika.
3: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniave Konstantino z Havajské univerzity.
4: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Úsek dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty dostal od dopravního a energetického stavebního úřadu stavební povolení. Zhruba třetina stavby bude plnohodnotná dálnice s maximální rychlostí 130 km za hodinu. Dvě třetiny stavby budou rozšířením silnice 1/6 při napojení dálnice na průtah Karlovými Vary. Verdikt ještě není pravomocný. Voda v některých koupalištích v Karlovarském kraji se zhoršuje. Vyplývá to z aktuálních údajů na webových stránkách krajské hygienické stanice. V areálu Rolava v Karlových Varech je voda na 3. z 5 stupňů a ve vodě jsou sinice. Ve velkém rybníku u Hroznětína je už do konce července zákaz koupání. Zhoršená kvalita vody je i v Děpoltovicích. Třebeň na Chebsku opravuje kostel. Práce jsou rozdělené do několika etap. V tuto chvíli je historický objekt odvodněný, opravené jsou stropy a letos obec chystá rekonstrukci věže. Zákaz čerpání vody z vodních toků včera vyhlásilo město Strakonice. Reaguje tak na dlouhotrvající sucho. Zákaz se vztahuje na vodní toky Otava, Volyňka, Peklov a Novosedelský potok a jejich přítoky v celé jejich délce. V rafinérii Slovnaft na okraji Bratislavy hořelo. Nad ránem se tam vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Podle rafinérie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožena a další nebezpečí nehrozí. Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřená ulice Krymská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Lanýš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se s ručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, prasknutí napěchovaný nedopálky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelník. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil pro případ ztroskotání.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je sobota 8. srpna, dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno a nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji od 25 do 28 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Třebení na Chebsku budou i letos opravovat kostel. Ve Verušičkách na Karlovarsku se o víkendech otevírá veřejnosti bývalý sovětský bunkr Jasir. Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Třebení na Chebsku pokračuje v obnově kostela. Hotové už je například odvodnění historického objektu. Opravený je strop a letos obec plánuje rekonstrukci věže. Práce popisuje nezávislý starosta

0: Karel Mikuláš.
1: Oprava střechy, krovů, všeho. Schodiště tam je zastaralý, takže je to výměna dřevěných prvků, krytiny na střeše. Prostě je to běh na dlouhou trať a každý rok prostě nějaký investice do toho kostela musí přijít.
0: Obec dostává každý rok od Ministerstva kultury z dotačních programů zhruba 800 tisíc korun. Zbytek doplácí sama Třebeň. Celkem na opravu kostela jde každý rok částka 1,5 milionu korun. Ve Verušičkách na Karlovarsku pořádají o víkendu členové spolku vojenské historie komentované prohlídky bývalého sovětského bunkru Jasir. Objekt sloužil za studené války jako záložní velitelské stanoviště a po letech chátrání se dobrovolníkům podařilo jeho prostory znovu zpřístupnit veřejnosti. Jak informoval Martin Antala ze spolku vojenské historie Jasir, prohlídky dnes začínají v 11, ve 13 a v 15 hodin a mimořádně také v 17 hodin. Veškeré informace i rezerva se najdou zájemci na stránkách jasir.cz.
2: Rezervace je doporučená, protože v případě naplnění kapacity mají přednost rezervovaní návštěvníci a doporučujeme také pevnou obuv a teplejší oblečení, protože v bunkru je celoročně okolo 10 stupňů.
0: V neděli se prohlídky bunkru uskuteční v 11 a ve 13 hodin. Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát navíc kontroluje správce portálu. Zájemci můžou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
3: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
0: Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Moskvu má dostat pod větší tlak a pomoct k ukončení 4,5 roku trvající ruské války proti Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem více než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Sport. Hokejisté mistrovských Pardubic odehráli první přípravný zápas na novou sezonu. V České Třebové porazili slovenskou Žilinu 3-2. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřena část ulice Jiřího Spoděbrat.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Slyšeli jste to sami ve zprávách, dnes nás čekají teploty v Karlovarském kraji od 25 do 28 stupňů Celsia, ale brzo se vrátí i teploty přes 30. Jít si v létě lehnout do parku na měkký a zelený trávník tak už není samozřejmostí. Pobytové městské trávníky totiž čím dál tím častěji nezvládají tropické počasí. Co se s nimi děje a je vůbec v silách měst udržet je zelené i před teplotách dokonce kolem 40 stupňů, no tak to probereme už za chvíli.
4: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: co je to hoboj?
1: Určitě by to měl být hudební nástroj.
2: No, třeba ten, kdo na něj hraje, se jmenuje hoboista.
3: Je to nějaký druh kytary.
4: Radio. Mně to připomíná jako hoblování.
5: Mně to připomíná jako obojek.
6: Třeba vodítko na králíka.
7: Jako hobliny.
8: Kůň.
9: Kovboj.

0: počasí.
1: Společnost vám dělá víkendové ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď máme 6 hodin a 16 minut, tak jsme zavolali do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Na předpovědním pracovišti je dnes po ránu Ivo Boman, kterého teď zdravím. Přeju mu dobré jitro.
2: Hezké ráno.
1: Začněme aktuální situací, tedy jak máme v tom našem regionu, v Karlovarském kraji právě teď.
2: Tak právě teď máme jasno nebo skoro jasno, většinou teda opravdu jasná obloha a teploty jsou takové svěžejší, než tomu bylo v minulých dnech, místy pod 10 stupňů kolem 9, jinde těsně nad 10, maximálně 11 stupňů teď vidím ve Varech.
1: Jak svěžejší tedy bude ta sobota 8. srpna, jakou předpověď pro nás máte?
2: Tak, ku podivu nebude úplně tropická, takže, ale přitom tedy ovládne oblohu slunce. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou dnes těch hodnot pod 30, 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24. No a vítr ten bude vát většinou jen takový slabý do 4 metrů za sekundu, buď proměnlivý, anebo severovýchodního směru.
1: Tak to říká Ivo Boman z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkujeme za tyhle zprávy, budeme se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pěkné jitro, vstáváte s Českým rozhlasem Karlovy Vary a probouzíte se do soboty 8. srpna. Před malou chvílí jsme slyšeli předpověď počasí pro náš region, pro Karlovarský kraj, takže s tím souvisí i další téma. Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva, jako na afrických savanách, je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál víc. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu tzv. Dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá záblaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Město Karlovy Vary vyhodnotí provoz Drahovického mostu, kde vloni radnice nechala vybudovat novou komunitní zónu. Vznik moderního veřejného prostoru bude chtít dále rozvíjet i s ohledem na to, že provoz komunitního místa ve čtvrti Drahovice část veřejnosti kritizuje. Benzín v Karlovarském kraji oproti minulému týdnu zlevnil, nafta naopak zdražila. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 1,40 korun a 1,70 haléřů. Před týdnem byl o 29 haléřů dražší. Aktuálně je nejlevnější ze všech krajů v České republice. O 63 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 4,40 korun a 650 haléřů. V blízkosti Národní přírodní rezervace SOS na Chebsku jezdí o víkendech historický důlní vláček Kateřina. Původní trať sloužila k přepravě vytěženého jílu a v oblasti funguje už více než 130 let. V současné době jde o turistickou atrakci. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty. Zpátky pak pašovali drogy. Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji jezdíme aktuálně bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna známe lepší cestu.

0: Tipy pro volný čas.
1: V areálu zámku Valeč dnes vrcholí 20. ročník multižánrového festivalu. Přehlídka plná hudby, divadla, workshopů, přednášek, výstav i filmů nabízí bohatý program pro všechny věkové skupiny od dopoledních až do pozdních večerních hodin. Klášter Teplá pořádá celodenní keramickou dílnu s názvem Točíme. Od 9 hodin si zájemci pod vedením zkušených lektorů Věry Benešové a Michala Nedvěda mohou vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. Na komentovanou prohlídku Šlikovy věže se mohou zájemci vypravit do Jáchymova. Jedna z nejvýraznějších dominant města je dnes k vidění od 10 hodin. V rámci archeologického léta se od 10 do 16 hodin uskuteční den s archeologií na Pomezné u Chebu. Na návštěvníky čekají ukázky archeologických nálezů, program pro děti i komentované prohlídky probíhajícího výzkumu a obnovovaného statku. Ve 13 hodin je navíc pro zájemce připravená komentovaná exkurze do zaniklé obce Rybáře. Série kolonádních koncertů Karlovarského symfonického orchestru pokračuje od 15 hodin na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech, dnes pod taktovkou dirigenta Filipa Urbana. A milovníci rockové hudby si dnes přijdou na své v Lokeckém amfiteátru. Od 16 hodin a 30 minut postupně vystoupí kapely Turbo, Arakain, Škvor a skupina Dimitri v čele se zpěvákem Václavem Noidem Bártou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás slunečný den s letními teplotami. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty v Karlovarském kraji dnes 25 až 28 stupňů Celsia.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dvě osmičky v datu, 8.8. sobota, svátek má Soběslav a tady je Petr Jungmann, pěkný den. Historie moderního horolezectví se začala psát před 240 lety. 8. srpna 1786 zdolali horský vůdce Jacques Balmat a lékař Michel Pacard nejvyšší horu Alp Mont Blanc. Výstup inicioval fyzik, geolog a meteorolog Horace Benedict de Saussure, který na zdolání vypsal odměnu. Rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali přesně před 90 lety v roce 1936 v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Bylo to 5. zlato v historii pro československý tým. Ve Studénce na Novojičínsku se zřítil silniční most na koleje přímo před vlak Eurocity Comenius Krakova do Prahy před 18 lety v roce 2008.
3: Strašný rachot, strašně rány, všechno padalo, lidi padali.
2: Ve vlaku jelo asi 400 cestujících, 8 z nich zemřelo. Asi 90 si odneslo zranění.
4: To jsou stavbaři, jak jim most spadne a lidi tu skoro zabijou všecky.
2: Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky se odehrál před 6 lety. V panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 lidí. Požár byl dílem žháře. Zdeněk Konopka byl odsouzen k doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských YouTube, říká si Diech. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Léto mé, já tě vítám.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary vyhodnotí roční provoz Drahovického mostu. V blízkosti přírodní rezervace SOS jezdí opět železniční důlní soupravy. S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí skoro 40% Čechů. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Město Karlovy Vary vyhodnotí provoz Drahovického mostu, kde vloni radnice nechala vybudovat novou komunitní zónu. Vznik moderního veřejného prostoru bude chtít dále rozvíjet ve spolupráci s kanceláří architektury města. I s ohledem na to, že provoz komunitního místa ve čtvrti Drahovice část veřejnosti kritizuje, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: Nedělá nám vůbec radost, že jsou dny, kdy tento prostor veřejný využívají lidé bez domova, kde potom samozřejmě pro ty v vozovkách normální občany to není moc příjemné, mají i obavy do toho prostoru chodit. To je samozřejmě negativum, který si sebou nesou, ale samozřejmě všechny města v České republice.
0: V následujících měsících radnice připravuje rekonstrukci dalších 4 veřejných prostranství. Kromě

0: Drahovic, také v městských částech Tuhnice a Stará Role. V blízkosti Národní přírodní rezervace SOS na Chebsku jezdí o víkendech historický důlní vláček Kateřina. Původní trať sloužila k přepravě vytěženého jílu a v oblasti funguje už více než 130 let. V současné době jde o turistickou atrakci. Její jízdní řád přibližuje zástupce provozovatele Míra Kalivoda.
1: Vláček jezdí od začátku května, květen, červen a září jezdíme každý lichý víkend a červenec a srpen jezdíme každý víkend. Vláček vyjíždí v 10 hodin, jízda trvá zhruba 35-40 minut a jezdíme vždy po 45 minutách. Okolo 16. hodiny jede poslední vláček.
0: Návštěvníci za jízdenku zaplatí 120 korun, děti do metru a půl mají jízdu za poloviční cenu. Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice rozděluje nejen českou politiku, ale i společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu pro Český rozhlas, kterého se na začátku týdne zúčastnilo více než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných, 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví. Vojtěch Dufek z agentury Median dodává.
2: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
0: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců. 22. července ji prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vládní strany ANO, SPD a motoristé sobě mají ale 108 poslanců a mohou veto přehlasovat. Krajně pravicový politik Abelardo de la Espiera složil přísahu a stal se novým kolumbijským prezidentem. V inauguračním projevu slíbil zahájit boj proti obchodu s drogami a zavést úsporná opatření, aby obnovil důvěru v ekonomiku. Kolumbii chce taky připojit do vojenského programu Shield of Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten de la Espieru ve volbách podpořil a po uvedení nového kolumbijského prezidenta oznámil, že Bílý dům zemi poskytne 1 miliardu dolarů.
3: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulpt. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách 21 až 24. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nemáme v tuto chvíli v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A my pro vás na začátku další vysílací hodiny máme opět téma víkendového ranního vysílání. Do obnoveného barokního areálu v Ostrově se vrátila socha anděla, který byl ještě v 70. letech minulého století součástí původního mobiliáře klášterního kostela. Proč se z něho tehdy ztratila a proč se teď vrací, vysvětlíme za několik minut.
3: Dobré ráno a Radim Jehlík.

svítání. Přejeme vám dobré víkendové ráno, máme sobotu 8. srpna, svátek má dneska Soběslav, vystáváte s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Soběslav je jméno slovanského původu, jeho význam je původně sám sobě slavný, tedy mající svou slávu. Bylo to jméno oblíbené v rodě Přemyslovců, variantou toho jména je pro mě tedy naprosto neznámý Soběbor. Jméno Soběslav nosí v Česku jenom 90 lidí, tak jestli nás širou náhodou někdo takový poslouchá, logicky přejeme všechno nejlepší. Užijte si ten dnešní den a posíláme vám další písničku našeho ranního vysílání. Tady jsou Orange Blue.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty v Karlovarském kraji 26 až 29 stupňů Celsia, v Krušných horách od 21 do 24 stupňů. Vane slabý severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, ale během dne budou dobré a biozátěž dnes mírná na prvním stupni.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Léto 95 a Marek Ztracený v našem sobotním Dobrém ránu. Včera večer jeho dvouhodinový koncert vidělo víc než 70 tisíc fanoušků. Předskokanem byla Martina Pártlová, ale nechyběli ani další hosté. Jeho syn Marek, Marta Jandová a za bicí na chvíli usedl taky Petr Čtvrtníček. Mimochodem, Marek Ztracený je prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni. Před ním se na ní v roce 1996 představil Michael Jackson a o 7 let později skupina Rolling Stones a slovenský Elán. Pojďme zpátky do regionu. Do ostrova se po desítkách let vrátila soška anděla, která kdysi tvořila součást oltáře v klášterním kostele. Umělecké dílo historický areál opustilo v 70. letech minulého století, kdy v přilehlých objektech sílila armáda.
1: Nalézáme se v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově, který byl postaven v 17. století a k devastaci tady toho kostela došlo k 50. letech, kdy vlastně se tady usídlila Československá lidová armáda, celé to tady vlastně zpustošili.
2: Petra Šístková je vedoucí klášterního areálu, který po nákladné záchraně slouží jako kulturní a společenské centrum.
1: Obnovovalo se to v letech 2001 až 2007. Prakticky tady z toho nezbylo skoro nic. Torzo oltáře, který tady máme, a vlastně kousek kostelní lavice. Jinak vlastně všechno ostatní se tady rekonstruovalo.
2: A právě do obnoveného komplexu se teď vrátila barokní soška anděla. Jedna z mnoha ztracených součástí původního mobiliáře.
3: Máme i dobovou fotku, kdy víme přesně, kde ten anděl byl, z kterého oltáře byl kdysi sejmut. A myslím si, že to je úžasný už jenom proto, že to má takovýhle krásný příběh, že ho někdo kdysi odnesl proto, aby ho zachránil, a teď po, řekněme, 50 letech ho vrací zpátky.
2: Říká starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, podle kterého sošku z kostela odnesl někdejší voják základní služby, aby dílo zachránil před další devastací. Soška se pak dostala do úschovy kastelána Jihočeské Červené Lhoty Tomáše Horiny a ten zajistil její návrat zpět.
3: Ta polychromovaná socha samozřejmě je částečně poškozená, takže projde nějakým restaurováním. Bude mu vytvořen zřejmě nějaký zatím podstavec, tak aby jsme ho mohli mít vystaveného samotného toho anděla s tím příběhem, který k tomu je, a bude vystaven tady v kostele.
2: Podle starosty mohla soška kdysi posloužit dokonce jako inspirace pro písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl.
3: To se k tomu tenhle ten příběh nese a takhle jsme vlastně ten příběh dostali i od kastelána z Červený Lhoty. U něj byl uschován tento anděl, a který právě protože se doložilo, že patří sem do klášterního kostela, tak ho předává vlastně Ostrovu.
2: Podrobný příběh sošky město symbolicky představí 21. srpna na výročí obsazení někdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. Z Ostrova u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Horní Blatná v Krušných horách dnes oslaví 160. výročí založení jednotky místních hasičů. Celodenní program se bude odehrávat v centru města. Nabídne spanilou jízdu záchranářské techniky, představení nového praporu hasičské jednotky a sérii hudebních produkcí. Voda v některých koupalištích v Karlovarském kraji se zhoršuje. Vyplývá to z aktuálních údajů na webových stránkách krajské hygienické stanice. V areálu Rolava v Karlových Varech je voda na 3. stupni z 5 a ve vodě jsou synice. Ve velkém rybníku u Hroznětína je už od konce července zákaz koupání. Zhoršená kvalita vody je i v Děpoltovicích. Třebeň na Chebsku opravuje kostel. Práce jsou rozdělené do několika etap. V tuto chvíli je historický objekt odvodněný, opravené jsou stropy a letos obec chystá rekonstrukci věže. Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu. Maďarská vládní strana TISA dnes zvolí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Pétera Maďara budou poslanci za TISU vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neřekl. Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. 17-letá reprezentantka triumfovala na šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Épinalu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Lokti je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřena část Zahradní ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: posloucháte víkendové, tedy sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 7 hodin a 40 minut, je čas na přehled tisku. Témata ze sobotního vydání regionálních novin vybírala editorka vysílání Dana Jelínková. Tak přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: O čem dnes píše regionální deník?
1: Šumavské vodní elektrárny jsou na suchu. Dlouhotrvající vysoké teploty snižují hladiny řek a menší toky vysychají. Šumavské řeky by v těchto dnech lidé na některých místech přešli i téměř suchou nohou. Smutný pohled je toto léto třeba na známou a oblíbenou vodní elektrárnu Čeňkova Pila, kde voda teče jen střídmě. Podobný pohled je i na soutok Vidry a Křemelné a podobná situace je i u Otavy. Do ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrátila soška anděla. Byla součástí oltáře v klášterním kostele. Jak i z našeho vysílání víte, anděl s ulomeným křídlem byl dlouhá léta uchováván u kastelána Červené Lhoty Tomáše Horiny. Oficiální návrat anděla do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
0: Co se dnes dočteme v deníku Právo?
1: Třeba to, že ochránci přírody objevili v okolí bývalé železniční vlečky u Kyselky na Karlovarsku tři jedince kriticky ohrožené užovky stromové. Podle nich jde o povzbudivý signál, že jsou tu po revitalizaci podmínky vhodné pro život největšího hada v Česku. Pás podél vlečky má vytvořit koridor, který umožní hadům bezpečně se pohybovat mezi jednotlivými stanovišti. První výsledky monitoringu naznačují, že se zvolená opatření ubírají správným směrem. Podle ochránců přírody ale až dlouhodobé pozorování ukáže, jestli místo nabídne užovkám vhodné podmínky pro výskyt a rozmnožování.
0: Míváme tu i regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co dnes na svých stránkách nabízí?
1: Dokončení dálnice D6 se zase o krok přiblížilo. Dopravní a energetický stavební úřad vydal pro úsek Karlovy Vary Olšová Vrata stavební povolení. Tato část dálnice na Prahu má být dlouhá 8 kilometrů. Podle předpokladů by stavba měla být zahájená letos a dokončená v roce 2028. No a celý rok se museli obyvatelé Kinšperka i turisté na páteřní krajské cyklostezce obejít bez unikátní dřevěné lávky, po které mohli překonat řeku Ohři. To se už brzy změní. Opravu unikátu finišují a radnice plánuje, že jedno z nejdelších dřevěných přemostění v republice částečně otevře ve druhé polovině srpna. O měsíc později by měly opravy kompletně skončit. Práce jsou vyčíslené celkem na 24 milionů korun. Kolauda a oficiální otevření lávky doprovodí městská slavnost.
0: To byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes vám můžu slíbit slunečný den s letními teplotami, protože bude jasno od 26 do 29 stupňů. V Krušných horách naměříme 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Lenka Filipová zpívá na rádiu vašeho kraje o částečném zatmění srdce, ale příští středu nastane částečné zatmění slunce. A o tom přesně teď bude řeč, protože v sobotní ranní soutěži vám nabízíme dárkový poukaz pro dvě osoby na některý z nabízených programů Hvězdárny v Karlových Varech. Ať už jde o večerní pozorování oblohy, let do vesmíru na simulátoru nebo programy pro děti. Konec konců celou nabídku najdete na hvězdarnakarlovyvary.cz. No a jak už jsem naznačil, za pár dní 12. srpna dojde k částečnému zatmění slunce. Bude vidět i u nás. Jak dlouho si myslíte, že celý ten úkaz potrvá? To je soutěžní otázka. Nabízím pár možností, pokud se v tom trošku nevyznáte, tak si můžete tipnout nebo se trefit. Buď asi půl hodiny, nebo necelou hodinu, anebo dokonce přes dvě hodiny. Tak dlouho může trvat částečné zatmění slunce, které bude u nás k vidění 12. srpna. 221 55 37 37 je telefon a vy už voláte. Český rozhlas Karlovy Vary, dobré ráno. Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Tady Jaroslav ze Stráže.
0: Zdravím vás, Jaroslave, a ptám se, jak dlouho zhruba samozřejmě potrvá 12. srpna, tedy ve středu, částečné zatmění slunce, které bude k vidění i u nás. Asi půl hodiny, necelou hodinu, anebo dokonce přes dvě hodiny?
1: Já myslím necelou hodinu.
0: Necelou hodinu myslíte, Jaroslave?
1: Ano.
0: Vy se v tom nějak vyznáte?
1: No, trošku jsme o tom se synem debatovali, protože oni chtěli jet na to koukat někam do Španělska, a tak jsme se o tom bavili víc, než by bylo zdrávo.
0: A to jste se bavili správně. Tak. Je to tak, největší část slunečního kotouče bude tady v Karlovarském kraji zakrytá těsně před 8:45 večer. Konkrétně by to mělo být ve 20 hodin a 13 minut. Měsíc v tu dobu schová skoro 90% slunce. I tak ten sluneční svit ale bude velmi silný, takže pokud, Jaroslave, budete pozorovat, tak rozhodně bez pořádné ochrany očí to nedělejte. Ale teď ještě vydržte na telefonu, protože výhra je vaše. Gratuluju, mějte
1: Děkuji,
0: se krásně
1: a slyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: vás umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Ostrově na Karlovarsku dokončují sanaci loveckého zámečku. Nové sedlo na Sokolovsku připravilo pátý ročník vodních hrátek na Velké Aně. Český e-recept budou moct lidé nově uplatnit taky v lékárnách v Rakousku. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. V Ostrově na Karlovarsku dokončují sanaci torza loveckého zámečku v blízkosti osady Moříčov. V současné době stavební firma upravuje okolní terén. Zároveň staví základy pro výstavbu schodiště a plošiny pro vozíčkáře. Práce na úpravách oblíbeného výletního místa by měla skončit letos v září, říká starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
4: Ta zřícenina bude udělaná tak, že by se měl být i přístup pro imobilní lidi, to znamená, je tady nástupní plošina, měl by být teda přístupný v podstatě úplně všem, kteří se sem nějakým způsobem dostanou. To místo je samozřejmě ne úplně ideálně dostupný, ale z hlediska turistického cykloturistiky si myslím, že to je nádherný místo.
3: Za úpravy historické lokality město zaplatí 13 milionů korun. Projekt podpořila Evropská dotace. Nové sedlo na Sokolovsku pořádá na koupališti Velká a na vodní slavnosti. Návštěvníci si můžou vyzkoušet například aquazorbing, jízdu na kánoji nebo závody plavidel. Pokračuje nezávislý starosta Robert Zelenka.
5: Ráno to započne 10 hodin, kdy budou soutěže ve smyslu jako malý dětský den a budeme pokračovat potom až po soutěže pro dospělé, který třeba například budou závodit ve vanách, kánojích, na paddleboardech, prostě takový sportovní vyžití.
3: Organizátoři připravili také kulturní program a večerní zábavu. Program pokračuje i v neděli. Léky

0: Předepsané na e-recepci Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept se lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Marek Ztracený večer odehrál dvouhodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
1: Marek Ztracený odehrál v průběhu koncertu skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sjeli z celého Česka.
2: Skladna. Eden se mi líbil mnohem víc.
3: Ale tak to bylo super.
2: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie.
4: Havlíčková brodu a Zihlavy, ano.
5: A z Pelřimova.
6: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
7: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě 10.
1: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica, Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu 6. místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5, navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary 2x ze 2 pokusů porazila a nedostala ani gól. Do finále postoupili hokejisté Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách 21 až 24. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 123. kilometru D6 ve směru na Cheb stojí pro poruchu odstavené osobní auto.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: I v této hodině budeme volat plzeňským meteorologům a zajímat se o dnešní počasí s vyhlídkou i na zítřejší víkendový den. Mělo by být od 26 do 29 stupňů, ale zvýšený pitný režim, melouny, nanuky i omezení pobytu na přímém slunci, tak teď zvládají horké dny seniori v Mariánských Lázních. Personál domova navíc pečlivě sleduje, kolik toho klienti vypijí. Podrobnosti nabídneme v reportáži.
8: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Přesně 8:45 jste s víkendovým ranním vysíláním Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jsme znovu zavolali do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Na předpovědním pracovišti je v tuto chvíli Marta Suchá, tak jí zdravím, přeju dobré jitro.
2: Hezké ráno.
1: No a začínáme aktuální situací. Jak máme v našem regionu teď, kdy vám voláme?
2: Tak je jasno, teploty se pohybují většinou kolem 13 nebo 14 stupňů Celsia, ráno bylo chladnější, minima klesla na 11 až 7 stupňů a v údolí Krušných hor tam se přiblížila na některých místech až k nule.
1: No a když se zeptám na tu předpověď pro dnešní den, na co se vlastně dneska v sobotu 8. srpna máme připravit?
2: Tak na sluníčko a teplo, letní den. Do střední Evropy postupuje od západu tlaková výše, máme proto před sebou slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí nejčastěji na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, severovýchodní až východní, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu.
1: Když vás poprosím ještě o výhled na zítřejší den, tak co máme čekat v té druhé polovině tohoto srpnového víkendu?
2: Tak počasí podobné, co se týká oblačnosti, ale vyšší teploty. Zítra zůstaneme pod vlivem tlakové výše, ale budeme už na její zadní straně, protože tlaková výše postoupí dále k východu a bude k nám proudit opět teplejší vzduch. Na nočních teplotách se to neprojeví, ty klesnou při jasné obloze na 14 až 11 stupňů Celsia, v údolích očekáváme až 9 stupňů. Nejvyšší denní teploty už ale předpokládáme při slunečném počasí mezi 29 a 32 stupni Celsia, tedy na mnoha místech i tropické opět. Vítr bude jen slabý, jižní nebo jihozápadní.
1: Takové letní a prázdninové počasí slibuje Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkujeme za informace, přejeme pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, krásný den.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Provází vás i a probudila Eva Farná. Čaj, džusy, melouny i nanuky to teď pomáhá v domově pro seniory v Mariánských Lázních zvládat horké dny. Personál zároveň pravidelně sleduje, kolik toho klienti vypijí a snaží se, aby netrávili dobu největšího vedra na přímém slunci.
1: Ráno dostaneme takový konívky, tam je udělený čaj, no z toho si doléváme, kolik kdo chce. A mimo to ještě, jestli chce vodu nějakou, líp se jako pije ten čaj, než ta voda se šťávou.
2: Zrovna se nacházím v altánku se seniorkou Evženy. Co děláte během toho vedra, když není zrovna příjemný být dlouho na sluníčku?
1: Tak ve stínu je taky pěkně, zima ještě není, tak se dá sedět i ve stínu. Jsem seděla venku a pak jsem ráda šla sem. Ono to tady protahuje, ale je to příjemný.
2: Máte ráda takhle sezení v altánku během vedra?
1: To je moc šikovný ten altánek.
2: U stolu sedím s Hankou, nutriční terapeutkou v domově seniorů. Jak je to s pitným režimem?
3: Pitný režim u našich klientů řešíme celoročně, protože tato skupina lidí ve vysokém věku je riziková vlastně celý rok. Valná část těch klientů v tom vysokém věku už nemají pocit žízně. To znamená, tady je důležitý úkol pro ten personál, aby vlastně po celý den a jsou tak vlastně školené pečovatelky, aby vlastně chodili, nabízeli a pobízeli klienty v pití. Pak je celá skupina klientů, kteří se už nejsou schopni sami napít a tam vlastně samozřejmě ten příjem tekutin je plně závislý na práci té pečovatelky.
2: Domovy pro seniory nemají klimatizace, větrají ale přirozenou cestou. Ředitelka Jana Roubalová.
4: Ani nečekáme na tu teplotu, protože tady ten typ budovy je panelákový typ a samozřejmě, protože my nemáme klimatizaci, tak přestože předpověď třeba je na 26 stupňů, tak pocitově tady je o 3 stupně víc, takže my vlastně se neřídíme úplně teplotou, řídíme se pocity.
2: Domov pro seniory teď přizpůsobuje režim horkému počasí a snaží se, aby jeho obyvatelé netrávili dobu největšího vedra na přímém slunci. Z Mariánských Lázní, Klaudie Skalková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Deváté. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Město Karlovy Vary vyhodnotí provoz Drahovického mostu, kde vloni radnice nechala vybudovat novou komunitní zónu. Vznik moderního veřejného prostoru bude chtít dále rozvíjet i s ohledem na to, že provoz komunitního místa ve čtvrti Drahovice část veřejnosti kritizuje. Benzín v Karlovarském kraji oproti minulému týdnu zlevnil, nafta naopak zdražila. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 1,40 korun a 1,70 haléřů. Před týdnem byl o 29 haléřů dražší. Aktuálně je nejlevnější ze všech krajů v České republice. O 3,60 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 4,40 korun a 650 haléřů. V blízkosti Národní přírodní rezervace SOS na Chebsku jezdí o víkendech historický důlní vláček Kateřina. Původní trať sloužila k přepravě vytěženého jílu a v oblasti funguje už více než 130 let. V současné době jde o turistickou atrakci. Nový rozcestník s nabídkami práce ve školách dalo dohromady ministerstvo školství. Spustilo ho na svém metodickém portálu EDU. Aktuálně nabízí kolem 500 pozic z celého Česka. Dnes je Mezinárodní den ženského orgazmu. Vznikl před 20 lety v brazilském městě Esperantina. Jeho cílem je upozornit na ženské sexuální zdraví, podpořit otevřenou komunikaci a zbořit tabu spojená s ženskou rozkoší. Slaví se v zemích Jižní Ameriky, ale taky třeba v Norsku. Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 123. kilometru D6 ve směru na Cheb je hlášené pro poruchu odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Proč tu máme tolik hypermarketů?
1: Aby lidi nemuseli chodit do jednoho a to samého.
2: Aby se lidi mohli živit.
3: Každý chce vydělávat.
4: Aby si mohli lidi kupovat věci.
5: Protože je tady hodně lidí.
6: Protože ty lidi prostě mají na něco chtějí a někde to nemají.
7: Protože si třeba lidi myslí, že každý potřebuje mít hodně blízko do toho hypermarketu, takže právě proto.
3: Protože v jednom je to levnější a v druhém dražší.
2: Protože třeba od něho ten hypermarket je daleko, aby byl u něj blíž.
3: Protože si myslí, že peníze jsou důležitější.
4: Protože každý chce jíst.
2: Aby se nenudili mami.

0: počasí.
1: Přesně ve 8:45 vám pro dnešek můžu slíbit slunečný den s letními teplotami. U nás bude totiž jasno nebo skoro jasno, v Karlovarském kraji teploty 26 až 29 stupňů Celsia, v Krušných horách od 21 do 24 stupňů. Vane slabý severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž dnes mírná na prvním stupni.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, v 8 hodin a 50 minut téměř končí Dobré ráno rádia vašeho kraje pro sobotu 8. srpna. Za chvíli to budou další zprávy a v nich třeba informace o tom, že ve Verušičkách pořádají o víkendu členové spolku vojenské historie komentované prohlídky bývalého sovětského bunkru Jasir. Víc řekneme za 10 minut. A pak už pořad Mezi nebem a zemí. A co v něm uslyšíte? Zastavíme se ve svatovavřineckém kostele v Úhřinově pod Deštnou. Pozveme do římskokatolického kostela svatého Jakuba Většího v České Třebové, kde je k vidění soška Jezulátka. A do Schwarzenberského paláce Národní galerie v Praze nalákáme na slavný obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost. Pořad začne po zprávách v 9 hodin. No a my se uslyšíme zase po 11. Do té doby krásnou sobotu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky, které potěší. Letní písničky pro lepší náladu.
1: Tohle je léto, jak má být, všude na vás právní žád.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Horní Slavkov na Sokolovsku vymění veřejné osvětlení v ulici Lednická. Ve Verušičkách na Karlovarsku se o víkendech otevírá veřejnosti bývalý sovětský bunkr Jasir. Sucho v Česku se zhoršuje. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Horní Slavkov na Sokolovsku letos vymění lampy veřejného osvětlení v ulici Lednická. Práce budou stát necelých 2,5 milionu korun. Město je zaplatí ze svého rozpočtu. Výměnu zajistí městská společnost technické služby Horní Slavkov, říká nezávislý starosta Alexandr Terek.
2: Je to jedna celá větev toho světelného osvětlení veřejného a tam jsme vlastně byli už v havarijním stavu. Ta ulice je dlouhá, takže tam opravdu těch světelných bodů bude minimálně 10-20 a vlastně už nové moderní osvětlení a kapacitní přívod elektrické energie.
0: Ve Verušičkách na Karlovarsku pořádají o víkendu členové spolku vojenské historie komentované prohlídky bývalého sovětského bunkru Jasir. Objekt sloužil za studené války jako záložní velitelské stanoviště a po letech chátrání se dobrovolníkům podařilo jeho prostory znovu zpřístupnit veřejnosti. Jak informoval Martin Antala ze spolku vojenské historie Jasir, prohlídky dnes začínají v 11, ve 13 a v 15 hodin a mimořádně také v 17 hodin. Veškeré informace i rezervace najdou zájemci na stránkách jasir.cz.
3: Rezervace je doporučená, protože v případě naplnění kapacity mají přednost rezervovaní návštěvníci a doporučujeme také pevnou obuv a teplejší oblečení, protože v bunkru je celoročně okolo 10 stupňů.
0: V neděli se prohlídky bunkru uskuteční v 11 a ve 13 hodin. Česko trápí nedostatek srážek, sucho se podle hydrologů prohlubuje. Průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích v povodí Vltavy. Vodohospodáři proto musí vylepšovat odpouštěním přehrad. Například v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu, popisuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
4: To nadlepšování se děje zejména z toho důvodu, že je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
0: Vody v přehradách je ale zatím podle Kubaly stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. Ukrajinské drony v noci podle Ruska znovu útočily na ruské rafinérie. Krizový štáb Krasnodarského kraje informoval o úderech na Ilskou rafinérii na jihozápadě země. Na místě vypukl požár a nejméně 5 lidí je zraněných. Další 2 lidi zranil dron v Zaronsku na Donu. Oznámil to gubernátor Lipecké oblasti. Ukrajinské drony mířily taky na průmyslový podnik v

0: Samarské oblasti. Ruská protivzdušná obrana prý zneškodnila stovky bezpilotních letounů. Naopak Ukrajina hlásí nejméně 3 mrtvé po ruském úderu na předměstí Kyjeva. Další minimálně 3 jsou zranění. Na 2 místech v Kyjevě vypukl požár. Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli v předehrávce 3. kola šance ligy na hřišti zbrojovky Brno 1-0. Dnes čeká Spartu zápas v Mladé Boleslavi, který začne ve 20 hodin. Už v 17 hodin Viktoria Plzeň rozehraje duel v Teplicích a Bohemians ve Zlíně. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách 21 až 24. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 123. kilometru dálnice D6 ve směru na Cheb máme hlášené pro poruchu odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
2: Svatovavřinecký kostel s odkazem předků najdeme v Uhřínově pod Deštnou. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. V České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího je v létě k vidění půvabná drobná soška Jezulátka. Pokud chcete vidět slavnou růžencovou slavnost Albrechta Dürera, máte čas už jen do konce srpna. Obraz vystavený ve Schwarzenberském paláci Národní galerie pak čeká 5letá péče restaurátorů. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. 10. srpna bude Vavřince a odkaz svatého Vavřince připomíná kostel v Uhřínově pod Deštnou. Protože se nachází na místě bývalých Sudet, poutníci tam mohou vidět i německé náhrobky. Odkaz předků je tam znát i v okolí kostela. S Richardem Poláčkem se na tomto duchovním místě zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Ten kostel na to, že se nachází poměrně zapomenutém a odlehlém místě Orlických hor, je poměrně velký. Z toho vyplývá, že ta minulost, dávná i nedávná, byla asi v těchto místech poměrně bohatá.
2: Bývalé sudetské území.
1: Ano, nacházíme se v Sudetech, kde prostě většina obyvatel Uhřínova Velkého byla německé národnosti a s okolníma obcema, přilehlejma, který pod toto území patřilo, tady žilo před válkou něco okolo 3 až 3,5 tisíce obyvatel. V současné době to je několik desítek.
2: Dá se předpokládat, že i oni uctívali sakrální místa?
1: Určitě. Já si myslím, že německý národ je hodně pobožný a z toho i vyplývá velikost výzdoba a i četnost sakrálních památek na tomto území.
2: My můžeme vidět tady i z pomníků, že na obnově tohoto kostela a údržbě se podílel občanský spolek Lidé své pomocí.
1: Ano, byl tady založen spolek pro Uhřínský kostel. Zhruba v roce 2002 se zde kostel opravoval. Pamatuji si, že se tady dělala střecha, dávala se sem nová kopule. Byla to veliká událost a od té doby tento spolek tady iniciuje i opravy těch křížků některých a hlavně i to okolí vlastního kostela, hřbitov, je velice hezky, vkusně a s péčí upraven.
2: Ano, tady na hřbitově, který je součástí tohoto kostela v Uhřínově pod Deštnou, jsou nejrůznější historické náhrobky, ale také se tady pochovává ještě v současné době.
1: Ano, ta levá strana od vchodu je víceméně pietní, jsou zde zase hezkým způsobem uspořádány náhrobky těch rodin nebo těch pozůstalých, který vlastně už nemají pokračovatele tady a nikdo se o ně nestaral a v té pravé části se dodnes pochovává.
2: A víte, co mě zaujalo, jak je to tady udržované, krásně, vše upravené v okolí?
1: Ano, myslím si, že i některé větší obce a města by tuhle péči mohla závidět.
2: A co ty historické náhrobky, které tady můžeme vidět?
1: Ty jsou těch rodin, které už tady nemají si potomky, nikde se o ně nestaral, tak se umístili pětně do rohu toho hřbitova, do oblouku, předtím nějaký sloup a z těch názvů vidíme, že skutečně většina jmen jsou německého původu.

V magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. Královéhradecký kraj plánuje vynaložit téměř 3,6 milionů korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. Kaple je chráněnou kulturní památkou, stojí v blízkosti hrany bývalého Čedičového lomu a podle vedení kraje hrozí narušení její statiky. Stavební práce zahrnují odkrytí základů a kontrolu skalního podloží kaple, zabránění prosakování povrchových vod do podloží, zpevnění okolního terénu, včetně případného umístění pilotů a zábradlí. Kapli Loreta nad Podhradím dal v roce 1694 postavit na Velišském hřbetu hrabě František Josef Šlik na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem podle návrhu předního francouzského architekta činného v Čechách Matejeho. Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné hoře Sedlci se mohou podílet na vzniku nové stálé expozice Memento Mori. V provizorním zvukovém studiu mohou anonymně nahrávat svá zamyšlení nad smrtí a konečností lidského života. Část výpovědí bude součástí expozice, která se má otevřít 1. dubna příštího roku. Rekonstrukci svého hlavního nádvoří dokončil želivský klášter. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka, které mají být hotové příští rok na podzim, řekl to za rezort klášter Želiv Petr Žák. Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude 8. srpna. Na projekt dostala kanonie premonstrátů evropskou dotaci. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. 400 let stará soška Jezulátka, která po restaurování překvapila odhalením původu nejen pracovníky Českotřebovského muzea, je konečně k vidění. A to přes léto v České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího. Půvabná drobná soška ze slonoviny v hedvábných šatičkách s křížkem ze stočeného drátku láká návštěvníky z domova i ciziny. Kolegyně Víta Balcarová navštívila kostel s ředitelkou muzea Janou Voleskou, která nejdříve krátce pohovořila o historii této sakrální památky.
1: Nacházíme se ve farním kostele svatého Jakuba a je to vlastně už několikátá kostelní stavba tady na tomto místě, protože ty starší byly zničeny požáry, které naše město bohužel v minulosti často postihovaly. No a ten, ve kterém se nacházíme, ten je klasicistní a byl postaven mezi lety 1794 a 1801.
2: Tak pojďme tedy za svým cílem. Jak se Jezulátko do muzejních sbírek vůbec dostalo?
1: V muzejních sbírkách už je poměrně dlouho. Dostalo se do nich v roce 1897, když tuto sošku vlastnila místní rodina Vrbových a chtěla ji odstranit, protože ta soška pro ně už byla zastaralá, bezcenná. Takže když ji chtěli odstranit, tak zakladatel muzea Jan Tykač si tu sošku vyžádal do muzejních sbírek.
2: Kdy se ale zjistilo, že má tak velkou uměleckou i duchovní hodnotu?
1: To bylo poměrně nedávno, v roce 2024, když jsme se rozhodli, že je čas nechat tuto sošku zrestaurovat, protože byla opravdu v nedobrém stavu, tak teprve paní doktorka Foltínová, která se ujala restaurování, začala zkoumat tuto sošku, respektive různé další sošky, dá se říci, po celém světě a došla k závěru, že se jedná o dílo, které vzniklo ne-li ze stejné ruky, tak ve stejné dílně, která vyřezala slavné salzburské Jezulátko.
2: Před ním stojíme, je velice půvabné, zkuste nám ho popsat.
1: Je to velice drobounká soška, nemá ani 10 cm, je vyřezaná ze slonoviny a je oblečená do hedvábných šateček, které jsou zdobeny krajkami a pozamentární výzdobou. V levé ruce potom drží křížek, na hlavě má korunku, no a v pravé ruce snad kdysi svíralo malé žezlo, ale to se nám nedochovalo.
2: Dá se odhadnout jeho stáří?
1: Tak pokud se opravdu jedná o sošku, která vznikla ve stejné časové vrstvě jako to salzburské Jezulátko, které máme spolehlivě datované lehce před rok 1620, tak tady stojíme před soškou, která už oslavila 400. narozeniny.
2: Úžasné. Paní ředitelko, můžete říct, v čem vlastně tkví kult salzburského Jezulátka, tedy příbuzného tohoto našeho?
1: Ta tradice je velmi dlouhá, už krátce poté, co se o ní zmiňují první písemné prameny, tak se nacházejí zmínky o tom, že to Jezulátko bylo několikrát rozbito a zázračně se samo zcelilo, takže se dá říci, že tady začíná taková víra v takové sebe uzdravující schopnosti, ale poté, co se soška v roce 1650 dostala do kláštera Kapucínek v Salzburku, tak se k ní začali modlit mnozí věřící a trpící a ti byli uzdraveni. Takže tady se začíná psát vlastně taková kniha zázračných uzdravení a ten kult vlastně trvá do dnešních dnů a mnozí poutníci stále směřují do Salzburku, aby salzburské Jezulátko viděli a poklonili se mu.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na začátku 17. století putoval do Prahy přes Alpy pěšky, zabalený do vzácných koberců a pláten. Odtud už nikdy neodcestoval. Slavný obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost z roku 1506 je dnes součástí sbírky Národní galerie Praha. Pokud jste toto výjimečné dílo ještě neviděli, máte ještě čas do konce srpna. Poté obraz totiž čeká pětiletá péče restaurátorů. Přímo před obrazem si o Růžencové slavnosti povídala redaktorka Zuzana Filipková s dočasně pověřenou generální ředitelkou galerie a šéfkou sbírky starého umění Olgou Kotkovou.
1: Co ten obraz ukazuje? No, my mu říkáme Růžencová slavnost, ale to je vlastně název až z 19. století. Řekl ho opat ze Strahovat, Jeroným Zeidler. Co maloval Albrecht Dürer, byl mariánský obraz, Maria Bild, jak on sám o něm mluvil.
2: S Olgou Kotkovou, dočasně pověřenou generální ředitelkou Národní galerie Praha, sedíme přímo u Růžencové slavnosti. Vzácné dílo od německého malíře Albrechta Dürera zobrazuje panu Marii s Ježíškem, kteří spolu se svatým Dominikem a anděli rozdávají růžencové věnce věřícím.
1: Je to takové symbolické požehnání. Zaujala by vás asi jedna postava, když se na to díváte, takhle na to shromáždění?
2: Ano, ta v dolním pravém rohu. Ano. To je taková hodně dominantní postava, je to muž.
1: Ano,
2: to je.
1: Vidíte, že tam má opravdu takové nápadné postavení. Zřejmě je to tedy ten, kdo ten obraz zaplatil, kdo financoval tu zakázku. A existuje názor, byť není úplně prameny podložený, že to byl někdo z rodiny Fuggerů, čili zase peníze banky vládnou světem, teda ten, který vlastně proto společenských německých kupců, kteří tenkrát sídlili ve Fondaco dei Tedeschi a jejich farním kostelem byl San Bartolomeo, tak tuto zakázku tento muž zaplatil. Vidíte, že je tedy jemu věnován speciální více místa a ještě proč je to ten nejdůležitější muž, pochopitelně po Albrechtu Dürerovi, který se sám zachytil pod stromem, tak je to právě ten, který odpočívává růžencovou modlitbu.
2: Popisuje Olga Kotková, která zdůrazňuje, že jde v případě tohoto muže o hypotézu. Dürer maloval růžencovou slavnost v Benátkách a i tento fakt zapříčinil, že dílo začalo stárnout prakticky hned od svého začátku.
1: Je to tím, že Albrecht Dürer, který byl zvyklý z Norimberku používat určité materiály, tak najednou, když přišel do Benátek, tak zkrátka musel brát to, co bylo po ruce. Takže používal materiály, na které úplně nebyl zvyklý a samozřejmě velmi záhy se také ukázalo jako velmi negativní faktor to vlhké, slané, benátské klima. Už záhy pár desítek poté, co byl ten obraz namalovaný, tak už byl jednou restaurovaný vlastně pokoutně, aby tedy dříve, než si ho pan císař odveze do Prahy, aby vypadal jako nový, krásný.
2: Růžencovou slavnost koupil císař Rudolf II. V roce 1606. Tento obraz byl restaurován už několikrát.
1: Upravoval ho třeba i Karel Škréta a potom byl tedy velmi silně restaurovaný v 1839 až 1841. A kdy právě malíř, který tuto opravu dělal, tak se musel vypořádat s tím, že už v té době, doslova co víme ze starých pramenů, odpodávali z obrazu kusy malby. V podstatě odpodávali tam ve spojích těch vertikálně pospojovaných topolových prken. Johannes Grus domaloval celou tvář Marie, Ježíška, anděla, ale i toho papeže.
2: Takže to byly ty změny právě, oproti tomu originálu.
1: Ano, to byly ty změny, ale nejen, že tedy domaloval ty už nedochované části malby, ale on ještě se musel vyrovnat s dalším faktorem a to byl spěch. On opravdu byl tlačený k tomu, aby to udělal rychle. A jak se přiznal v dopise, který jsem četla, tak přiznal se k tomu, tedy opatovi, vy jste na mě, pane opate, spěchal a já jsem neměl čas aby ty spodní vrstvy oprav, takhle to napsal, řádně proschly.
2: Dodává Olga Kotková, ředitelka sbírky starého umění Národní galerie Praha a dočasně pověřená šéfka celé instituce. Růžencová slavnost bude na konci srpna svěšená ze Schwarzenberského paláce a pak půjde na několik let do rukou restaurátorů.
1: Musím říct, že v tuto chvíli už máme nějakých 95% průzkumů hotových, ale teď ještě čeká ta zbývající malinkatá část, ale to nám dá právě jistotu ještě poznat tedy chemické složení, dodělat tedy to, co chybí. Ale potom opravdu zřejmě zatím to plánujeme tak, že to restaurování může trvat až 5 let. Proč? Cokoliv se s obrazem bude dělat, s vědomím, že je to opravdu poklad světového malířství, musí být rozhodnuto komisí odborníků.
0: Říká k obrazu Růžencová slavnost dočasně pověřená generální ředitelka galerie a šéfka sbírky starého umění Olga Kotková. Do Schwarzenberského paláce nás za vzácným obrazem Albrechta Dürera zavedla redaktorka Zuzana Filipková.

0: Také Pavla Bobka jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se teď vydáváme do Francie. Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde, to je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
0: Jedná se o velmi křehké dílo. Ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
1: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně 9. července a pokud si všimneme, odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bayeux se v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bayeux se na přípravě podíleli lidí. Tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Bayeux a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
0: Marie, a pověst nám trochu o samotné tapisérii. Čím je významná, co je na ní k vidění?
1: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo, bylo to za Napoleona v minulém století, pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 tisíc lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem. Na 700 tisíc eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
0: O této tapisérii jsme teď hovořili s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení a milí posluchači, s určitými obavami sledují v těchto letních týdnech polohu, pokud je se mnou sdílena, našich už dospělých dětí. Sledují na mobilu, jak míjí Rozvadov, opouštějí šengenský prostor, nebo jak se naopak jako malá tečka na mapě přibližují zpět Praze. Překračují sem a tam hranice nejen států, ale také zemské přitažlivosti, svých fyzických a patrně lehce i svých finančních možností. Své hranice testují, posouvají a nově objevují. Já se naopak učím své vlastní hranice vnímat, respektovat je a přijímat. Všechno má v životě člověka své místo, říkám si, a mám radost z rozletu našich dětí, i když se o ně občas strachuji. Pro mne je naopak mnohem víc představitelné a hmatatelné, jaké to může být, když se člověk bolestně dotýká hranic vlastní soběstačnosti, samostatnosti a svobody. Nebo když se začne propadat pod pomyšlenou čáru, která dělí střední věk od stáří. Mládí a stáří, naše tělesná konstituce, zdraví a nemoc, společenský status, majetkové poměry, to vše spolu utváří hranice, ve kterých den co den žijeme naše životy. Prolomit je, překonat, znamená zažít euforii svobody, dotknout se jednoho nebo druhého obzoru, nahlédnout do hlubiny života, která snad ani nemá dna. O tajemství, kouzle i nebezpečí prolomených hranic nám vypráví voda a vítr. Moře je živel nespoutaný, nebezpečný, ale svrchovaně svobodný. Podobně vítr. Nevíme, kde je mu začátek a kde konec. Jako i tichá voda mele břehy, tak zase tý i větřík dozrává v bouři. Evangelista Jan ve 3. kapitole přirovnává k vodě a větru Krista a Boží království. Čteme zde, vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Podobně jako z hlubin země vyvěrá pramen vody, z hlubiny Boží vytryskl Kristus. Jako vítr ševelí ve větvích stromu, až vibruje každý jeho list, tak Boží království rozechvívá naše srdce a může se stát, že začneme vibrovat Kristovým životem. A to bez ohledu na náš věk, zdraví nebo nemoc. Tajemství tkví v prolomení hranic našich tělesných, politických nebo i kulturních možností. Ve stáří objevíme svobodu odevzdání. Pravda o vlastní nedokonalosti otevře prostor pro přijetí druhého člověka v jeho nedokonalosti a křehkosti. Sekularizace učí církev Kristově pokoře a službě. Přeji vám, vážení a milí posluchači, abyste měli odvahu dotýkat se hranic. Riskovat, protože v branách života i smrti stojí Kristus. Přeji vám odvahu žít, vztyčit hradbu i torpédovat zavřené dveře, aby se rozšiřovaly obzory, horizonty, ve kterých žijeme spolu s Bohem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Toužimi na Karlovarsku letos začne rekonstrukce dalšího silničního úseku. V Žatci se dnes koná tradiční neckiáda. Zachytit rakovinu prsu včas nově pomáhá česká umělá inteligence. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj a město Toužim připravují rekonstrukci 1 km dlouhého úseku silnice v blízkosti obce Kosmová. Stavební práce zahrnou opravy mostů, kompletních vrstev komunikace, autobusových zastávek nebo veřejného osvětlení. Podle krajského radního Martina Hurajčíka z Hnutí ANO začne rekonstrukce v říjnu letošního roku.
2: Jedná se o přibližně kilometrový úsek u Kosmové, kde se bude rekonstruovat kompletní silnice se vším příslušenstvím, včetně dvou mostů přes řeku Střelu a dokončení prací díky tomu, že tam jsou právě ke kompletní rekonstrukci ty dva mosty plánujeme na podzim roku 2028.
0: Na řeku Ohři v Žatci se dnes vydají posádky na vlastnoručně vyrobených netradičních plavidlech. Start 42. ročníku akce s názvem Neckiáda na Ohři začíná podle webu města od 13 hodin u Maribaru. Závody potrvají až do 18 hodin.
3: Cílem posádek budou záložice, kam poplují po proudu řeky přibližně 3 až 4 hodiny. Program bude pokračovat také zítra a skončí v poledne. Akci pořádá spolek Letní slavnosti. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinuli český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
4: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
5: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak.
4: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
5: V Česku umělou inteligenci od CareBotu nejen v mamografii využívají už desítky nemocnic. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Při autonehodě u východobavorského Štraubingu se včera vážně zranilo 5 lidí. V protijedoucích vozidlech se na silnici B20 srazili čeští řidiči. Německý web Tag 24 napsal, že jedním z vozů byl minibus se třemi cestujícími. Ten se pak srazil ještě s třetím autem. Některé ze zraněných musel do nemocnice transportovat záchranářský vrtulník. Podle policie další 3 lidé utrpěli lehká zranění.
6: Sport.
0: České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3-0 zdolali v Táboře soupeřky 3-2 na sety.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách 21 až 24. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta na 123. kilometru D6 by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky anebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda Sláva Podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu Slávu Podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkový rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňuji. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Takže
3: 3 výhony ideál.
2: 3 výhony a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už 2. rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již 2. rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít zajedna k nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
3: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
2: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
3: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
2: Čím je tak vzácný mník?
3: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
2: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
3: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy veden a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
2: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
3: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
2: Ten tady máme taky.
3: Ten tady máme taky.
2: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinou potravou?
4: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
3: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
2: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
3: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
2: Ale rozhoupal jste se.
3: Až o mnoho let později, když mi kamarádi hráli nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
2: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
3: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cen.
1: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětů místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu. Je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen o té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť s tmou.

0: Rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Tak letos to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vysely v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, i hned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky, které potěší. Letní písničky pro lepší náladu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary vyhodnotí roční provoz Drahovického mostu. Dobrovolní hasiči v Horní Blatné budou o víkendu slavit. Naplynulý průběh víkendového motocyklového závodu veteránů na městském okruhu v Hořicích na Jičínsku bude dohlížet policie. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Město Karlovy Vary vyhodnotí provoz Drahovického mostu, kde vloni radnice nechala vybudovat novou komunitní zónu. Vznik moderního veřejného prostoru bude chtít dále rozvíjet ve spolupráci s kanceláří architektury města i s ohledem na to, že provoz komunitního místa ve čtvrti Drahovice část veřejnosti kritizuje, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: Nedělá nám vůbec radost, že jsou dny, kdy tento prostor veřejný využívají lidé bezdomova, kde potom samozřejmě pro ty v vozovkách normální občany to není moc příjemné, mají i obavy do toho prostoru chodit. To je samozřejmě negativum, který si sebou nesou, ale samozřejmě všechny města v České republice.
0: V následujících měsících radnice připravuje rekonstrukci dalších 4 veřejných prostranství, kromě Drahovic také v městských částech Tuhnice a Stará Role. Horní Blatná v Krušných horách dnes oslaví 160. výročí založení jednotky místních hasičů. Celodenní program se bude odehrávat v centru města. Nabídne spanilou jízdu záchranářské techniky, představení nového praporu hasičské jednotky a sérii hudebních produkcí. Pokračuje nezávislý starosta Horní Blatné Robert Petro.
3: Hlavní gro těchto oslav bude předání nového slavnostního praporu, ručně vyšívaného. Samotné oslavy budou se střídat 4-5 kapel, bude tam oddechový hudby až po rokový kapely, takže každou hodinu si ten návštěvník může poslechnout něco jiného.
0: V Hořicích se po celý víkend konají motocyklové závody veteránů, protože část trati vede tradičně přes Hořické náměstí a dalšími ulicemi v centru města, bude na bezpečný průjezd závodníků dohlížet policie. Řidiči zároveň musí počítat s omezeným průjezdem městem. Diváci by měli do Hořic přijíždět kvůli tomu s větším předstihem. Pobřeží Číny se blíží tajfun jménem Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhnul Japonsko a jeho okraje přinesly vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
4: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní až východní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Jáchymovské ulici v Karlových Varech havarovalo osobní auto s motorkou. Projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme po dalších aktuálních zprávách, je sobota 8.8. Soutěže, hudební program i bublinová show. To všechno zažijete dnes na rybníku Velká Anna v Novém Sedle. My se tam za chvíli vypravíme a dnešní turistický tip nás zavede na Chebsko. U obcí Hartoušov a Vackovec najdete mofetová pole, kde je možné pozorovat vývěry sopečných plynů. Budeme o tom všem mluvit v této hodině, tak buďte s námi.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Dvě osmičky v datu, 8.8. sobota, svátek má Soběslav a tady je Petr Jungmann, pěkný den. Historie moderního horolezectví se začala psát před 240 lety. 8. srpna 1786 zdolali horský vůdce Jacques Balmat a lékař Michel Pacquart nejvyšší horu Alp Mont Blanc. Výstup inicioval fyzik, geolog a meteorolog Horace Benedict de Saussure, který na zdolání vypsal odměnu. Rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali přesně před 90 lety v roce 1936 v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Bylo to 5. zlato v historii pro československý tým. Ve Studénce na Novojičínsku se zřítil silniční most na koleje přímo před vlak Eurocity Comenius Krakova do Prahy před 18 lety v roce 2008.
2: Strašný rachot, strašný rány, všechno padalo, lidi padali.
1: Ve vlaku jelo asi 400 cestujících, 8 z nich zemřelo. Asi 90 si odneslo zranění.
3: To jsou stavbaři, jak jim most spadne a lidi tu skoro zabijou všecky.
1: Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky se odehrál před 6 lety. V panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 lidí. Požár byl dílem žháře. Zdeněk Konopka byl odsouzen k doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských U2, říká si Diege. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer. Já přeju hezkou sobotu.

0: Krásnou sobotu vám přejeme z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Paráda, zpíval Karel Zich a paráda je to prý i na místě, kde máme naši reportérku. Nové sedlo totiž dneska láká na pátý ročník akce Hrádky na Velké Aně. Různé soutěže se budou konat jak na vodní ploše rybníka, tak i na jeho břehu. Chybět nebude ani hudební program a všechno sleduje naše redaktorka Andrea Štromajerová. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Andreo, tak jak to na místě vypadá? Už něco málo slyšíme.
1: Radíme, je to paráda. Akce začala přesně v 10 hodin a pláž rybníku se začíná plnit návštěvníky, ale využívaná už začíná být i vodní plocha. Dopoledne je určené spíš pro dětské soutěže, děti si vyzvednou kartičku a na ní získávají postupně razítka ze stanovišť, kde soutěží a je jich celkem 16. Například překážková dráha nebo schazování plechovek s míčky pomocí stříkací pistole. Ale samozřejmě jsou už teď k dispozici všem různé vodní prvky, které si můžou vyzkoušet. Například kolo jako šlapadlo a musím říct, že to vypadá jednoduše, ale když jsem mluvila s těmi, kteří si to vyzkoušeli, tak to prý není dvakrát jednoduché.
0: Tak jaké všechny soutěže vlastně jsou pro návštěvníky připravené? Něco už jsme zmínili.
1: Je to tak, soutěží je tady opravdu hodně, před chvílí jsem zmínila ty dětské, no a teď zmíním třeba ta šlapadla, ale nejenom na kolech, ale taková ta, která známe z vodních ploch. Zhruba uprostřed rybníku jsou boje a těmi šlapadly musí soutěžící boje obeplout a zase se vrátit zpět na břeh. Ve 13 hodin nebo krátce po 13. hodině budou stejnou disciplínu absolvovat účastníci na různých plavidlech, třeba i doma vyrobených nebo takových, které doma najdou a doporučené jsou také kostýmy. Takže je možné, že tady uvidíme posádku v neckách nebo třeba na pneumatikách. Zkrátka závod netradičních plavidel. A když mluvím o těch netradičních plavidlech, tak ještě musím připomenout, že jedno takové už tady teď funguje, můžou si ho lidé vyzkoušet. Je to vana nadlehčená a není to jednoduché plavat nebo plout na té vodní ploše, protože jediné, co můžete používat, jsou ruce. No a další na programu jsou také bahenní zápasy nebo překážková dráha pro běžce a cyklisty, jak ve vodě, tak na souši. Chybět nebude ani divadelní představení nebo bublinková show.
0: My už jsme zmínili, že jde o pátý ročník Hrátek. Kdo je vůbec vymyslel?
1: Tak tuto akci vymyslel se svojí ženou současný nezávislý starosta obce Robert Zelenka. Jak mi sám potvrdil, prý chtěli takzvaně oživit Velkou Anu a tak vymysleli den plný soutěží a zábavy. Samozřejmě, že první ročník tolik nabídky neměl, třeba chyběly šlapadla, ale postupně se začaly jednotlivé disciplíny plnit a teď by tady v novém sedle z této akce chtěli udělat tradici. No a letos už je pátý ročník a jak mi říkali návštěvníci, každý rok se na akce těší.
0: Tak pojďme ještě k programu. Dá se říct, o jaké disciplíny je největší zájem?
1: Každá soutěž, každá disciplína má svoje zájemce. Děti se těší třeba na schovávačku v pěně. Velký zájem je také o aquazorbing nebo o disciplínu na segwayích, kdy musí účastníci projet připravenou trasu. Ale kromě soutěží, tak je tady připravená ukázka potápění a večer hudební program. A budou tady i hasiči se svojí technikou, kterou si můžou návštěvníci prohlédnout. Ono nejde ani tak o to si zasoutěžit, ale užít si ten celý víkend slunečný.
0: Ano, je to tak, ta akce pokračuje i v neděli. To znamená, jakým programem ještě?
1: V podstatě hodně podobným, jaký je dnes, jen už by se nemělo soutěžit. I přesto, jak organizátoři slibují, může být neděle ještě lepší. Připravené jsou různé takzvané dojezdy a aktivity pro ty, kterým to dnes nebude stačit. Takže přijďte, dnes akce končí ve 23 hodin, zítra začíná v 10 hodin dopoledne a končí odpoledne v 17 hodin. No a podrobný program najdete na webových stránkách obce Nové sedlo.
0: Tolik z Hrátek na Velké Aně v novém sedle Andrea Štromajerová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: tady další slibované téma, začnu otázkou, znáte hartoušovské mofety? Tyto vývěry oxidu uhličitého můžete, jak už název napovídá, najít nedaleko obce Hartoušov u Nebanic. Od roku 2017 jsou pod názvem Bublák a Niva Plesné vedené jako národní přírodní památka. Ta celkem zabírá plochu více než 140 hektarů. Podrobnosti nám prozradil David Blažek ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
1: Jedná se o oblast geologicky aktivní, tady to v oblasti Hrzínského zlomu, zrovna tady, kde jsme, vyvírají vlastně z hlubin zemské kůry tady ty drobné vodní sopčičky, říká se jim mofety a vlastně skrze vodní prostředí pronikají ze zemské kůry plyny. Je to téměř čistý oxid uhličitý s maličkatým přídavkem helia a nějaké zajímavé izotopy jsou zrovna tady v oblasti těch hartoušovských mofet.
2: Kolik těch mofet můžeme v okolí Hartoušova najít?
1: Je to několik desítek, možná až nižší stovky tady těch mofet. Oni různě třeba cestují, některé zanikají, jiné se občas vynořují, ale budou to ty přibližně nějaké vyšší desítky.
2: Kromě toho, že na nás nalítává hmyz, tak jak stojím nad tou mofetou, tak kromě toho zvuku je i cítit. Co to cítíme?
1: Ano, samozřejmě, je to ten oxid uhličitý, který je asi 99,9%. Je tam maličkatý procento, myslím, že metanu a helia, možná trošku serovodíku, ale je to téměř čistý oxid uhličitý, který zároveň pro ty drobné živočichy je smrtelný, dělá to z těch mufet smrtelnou past pro drobné živočichy. Prakticky vždycky se v nich dají najít uhynulý třeba drobní pěvci, hmyz a ještěrky. Ano, zrovna se tady koukáme a krásný český sršeň tadyhle nám uhynul u mofety. Krásný žluto-červený jedinec.
2: S mým průvodcem Davidem Blažkem ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les jsme se přesunuli několik kilometrů od Hartoušova do obce Vackovec, kde se nachází největší mofeta, příznačně nazvaná Bublák.
1: Ano, ano, je tady několik velikých mofet, zatímco u těch hartoušovských, tak ty měly v průměru možná 1 metr, tyto mají v průměru klidně i 5-10 metrů, jsou tedy daleko větší. Vlastně z nějakých propočtených odhadů výronu a uvolňování toho plynu je ta oblast tohohle Bubláku asi 10krát vydatnější než oblast těch hartoušovských mofet.
2: Celá oblast kolem obcí Hartoušov a Vackovec je zajímavá i pro vědecký geologický výzkum. Podle Davida Blažka ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les tu vzorky pravidelně odebírají týmy z Německa nebo Islandu. Z Chebska Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat,

Činasky a jejich báseň ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. I básničky se občas objevují jako gratulace k hudebním přáním. Šanci poslat někomu písničku vám nabízíme každý den mezi 12. a 13. hodinou. Můžu vám slíbit, že dnešek nebude výjimkou. Ještě předtím ale uslyšíte polední zprávy. Zámecký areál ve Valči hostí jubilejní 20. ročník festivalu Povaleč. Ten program dneska končí, tak vám řekneme podrobnosti už za necelou čtvrt hodinu.

0: Hradci Lednická. Zámecký park ve Valči na Karlovarsku zve na multižánrový festival Povaleč. Meteorologové varují před vedry a rizikem požárů. A dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Horní Slavkov na Sokolovsku letos vymění lampy veřejného osvětlení v ulici Lednická. Práce budou stát necelých 2,5 milionu korun. Město je zaplatí ze svého rozpočtu. Výměnu zajistí městská společnost technické služby Horní Slavkov, říká nezávislý starosta Alexandr Terek.
1: Je to jedna celá větev toho světelného osvětlení veřejného a tam jsme vlastně byli už v havarijním stavu. Ta ulice je dlouhá, takže tam opravdu těch světelných bodů bude minimálně 10-20 a vlastně už nové moderní osvětlení a kapacitní přívod elektrické energie.
0: Zámecký areál ve Valči na Karlovarsku hostí jubilejní 20. ročník festivalu Povaleč. Dnešní program láká na velká hudební jména i netradiční umělecké zážitky. K letošnímu kulatému výročí připravili organizátoři pro návštěvníky speciální dárek, prozrazuje dramaturgyně festivalu Rozálie Hajková.
2: Tím, jak je ten areál různorodej, tak je super, že kromě hudebních stagí můžeme mít jiný nehudební části programu, jako podcastovou stage, máme dětskou stage a odehrávají se během festivalu různý workshopy, diskuze nebo promítání filmů a divadelní představení.
0: Festivalový program myslí také na sportovní nadšence. Zájemci můžou od 16 hodin přijít na hřiště, které hostí softballový turnaj. Vstupné zůstává na dále dobrovolné. Pořadatelé doporučují příspěvek 1000 korun. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou v neděli a v pondělí překročit 32 stupňů. V neděli platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Návštěvníci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefovské pevnosti vyprodukují během 4 dnů přes 60 tun odpadu. Organizátoři proto přímo v areálu zřídili vlastní třídící linku, které odpad rozdělují na plasty, kovy, sklo, bio, odpad a další složky. Díky tomu se podaří velkou část odpadu vytřídit a předat k dalšímu zpracování, vysvětluje za organizátory Jakub Šredr.
3: A my se k odpadovému hospodářství stavíme tak, že nejlepší odpad je samozřejmě ten, který vůbec nevznikne. A když už náhodou musí vzniknout, tak aby byl plně rozložitelný. Což znamená, že v celém areálu tak veškerý nádobí, příbory a tak dále je všechno plně rozložitelný a kompostovatelný.
0: Sport. Většina české atletické výpravy odletěla do Birminghamu, kde v pondělí začne mistrovství Evropy. Celkově se na něm představí 52 českých sportovců. Z Prahy dnes odcestovalo přes 30. Byl mezi nimi i bronzový výškař z posledního světového šampionátu v Tokiu Jan Štefila nebo koulař Tomáš Staněk, který na mistrovství Evropy před 4 lety vybojoval také bronz. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Jáchymovské ulici se srazilo osobní auto s motorkou, projíždí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Hezké sobotní poledne vám přejeme my všichni z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje vám teď nabízí hodinu vaší muziky, když si o ní napíšete nebo zavoláte. Nabízím proto e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz a telefonní číslo 221 55 37 37. Radim Jehlík vám přeje příjemný poslech a jako první vám na odstartování posíláme Jeleny. Hezký den.

Soler ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tady je první přání, první e-mail. Milé rádio, dnes slaví svoje krásné 75. narozeniny paní Gabriela Malíková z Karlových Varů a my bychom jí při této příležitosti chtěli udělat radost přáním a písničkou. Naše milá maminko, k tvým dnešním narozeninám tě z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Moc ti děkujeme za všechno, co pro nás děláš. Posílá celá rodina a protože dneska slavíme, chtěli bychom celebration od Fun Factory. Máte to mít.

0: Tohle je skupina Lucie a jejich písnička, která se jmenuje Marie, a budete se divit, náhoda to bych chtěla. Jedna Marie teď v éteru je, vítám ji ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila zahrát své vnučce Kristýnce Zuzandové, která včera měla 28. narozeniny. Přeji to babička s dědou z Pilik, celá rodina Zuzandů, rodiče, sestra, přítel, aby se jí v životě dařilo. A zároveň bude dělat vysokou školu zkoušky, aby to dokázala. A aby se jí dařilo celý život. To jí přejeme všichni, celá rodina.
0: I my, Český rozhlas Karlovy Vary, a protože je to Kristýnka, ta Kristýnka i Baspí a Petr Nať. Tak se mějte krásně.
1: Děkuju.
0: Zase někdy.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.

What is love? A Headway, naše milé rádio, hrozně ráda bych vás poprosila o zahrání hezké pohodové písničky v těchto dnech od Davida Getty. Run, run, river posílám všem hodným lidičkám. Podepsána Helena. Tak to je další e-mail, který dorazil na studio.vary@rozhlas.cz. Můžete se klidně přidat. Tady je David Getta.

0: Jeden z těch českých megahitů, kdy se spojilo několik jmen tuzemské domácí hudební scény. Cizí zeď ve 12.34, už jsme tady v druhé polovině písniček na přání. Teď je na telefonu Hanka, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hanka z Lubu. Já jsem chtěla poprosit o písničku pro svoji dceru Vlaďku. Jsme teďko na chatě a taky Irmičce včera za pomoc, že mi udělala skalku, a Renče, aby se brzy uzdravila. Já vám moc krát děkuju, přeju hezký den a jste Prima Radio.
0: Děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

S tímhle megahitem se Cher vrátila na hudební scénu její Believe ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tady je další z e-mailů. Milé rádio, chtěla bych zahrát nějakou pěknou písničku pro mého manžela, který je dnes celý den v práci, aby mu to rychle uteklo. Zlato, vydrž, od pondělí už nás čeká vytoužená dovolená. Moc děkuji, manželka Jana a syn Kubík. Vybírám Coldplay.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Tanči, dokud můžeš, tohle jsou Mandraže, vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, sobotní písničky pro vás, teď 12 hodin a 49 minut. Hezkou sobotu, dnes má 45. narozeniny australská zpěvačka Vanessa Amorosi, která zazářila na letních olympijských hrách v Sydney v roce 2000 s hitem Absolutely Everybody. Tak bude Soběslavům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům a vám do rádia. I všem posluchačům to posílá Silva. Pravda, už jsem dlouho neslyšel tuhle písničku. Tady je Vanessa Amorosi a její Absolutely Everybody.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: U Toužimi na Karlovarsku letos začne rekonstrukce dalšího silničního úseku. Taneční

0: nebo veřejného osvětlení. Podle krajského radního Martina Hurajčíka z Hnutí ANO začne rekonstrukce v říjnu letošního roku.
1: Jedná se o přibližně kilometrový úsek u Kosmové, kde se bude rekonstruovat kompletní silnice se vším příslušenstvím, včetně dvou mostů přes řeku Střelu a dokončení prací díky tomu, že tam jsou právě ke kompletní rekonstrukci ty dva mosty plánujeme na podzim roku 2028.
0: Zámek v Manětíně na severním Plzeňsku dnes oživí barokní den. Tradiční akce se bude odehrávat především v zámeckém parku. Součástí bude řemeslný jarmark, jízdy na koních a s kočárem, sokolnické ukázky a taky divadlo pro děti. Na to další z programu upozorní kastelán Karel Mašek.
2: Máme ukázky koní, drezurní show, ukázka ruční stříže ovcí. Co bych ještě tak jako vypíchl, je místní spolek lukostřelců. O to je taky velikánský zájem, protože ty děcka si mohou odzkoušet střelbu. Mají krásné makety divočáka a lišky a k tomu baroknímu dni samozřejmě patří šerm.
0: Barokní den na zámku v Manětíně je možné navštívit dnes od 14 do 19 hodin. Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Americký senát potvrdil republikána Todda Blanche jako nového ministra spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci prozatímně vykonával už od dubna. Demokraté i někteří republikáni vyjádřili nad dosazením blízkého Trumpova spojence do čela ministerstva už dřív obavy. Podle agentury AP dnes Blanche podpořila těsná většina 50-49 zákonodárců. Kromě všech demokratů se proti němu postavili i dvě republikánské senátorky. Americké ministerstvo spravedlnosti se historicky pyšnilo právě nezávislostí na Bílém domě.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 na horách, 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta s motorkou v Karlových Varech Jáchymovské ulici je už došetřená a odstraněná a místo zcela průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto.
4: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, můj pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožíval, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy

prozradí ti naštěstí jenom pohledem, kde jsou lidská trápení.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkáři jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byl? Byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky, Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržíš, mluvíte jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý. On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče, obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Většina Karlovarského kraje přichází o zemědělskou půdu. V Národní přírodní rezervaci SOS na Chebsku jezdí historický vláček. Sucho v Česku se zhoršuje a zítra bude jasno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Většina Karlovarského kraje přichází o zemědělskou půdu. Za posledních 10 let se plocha polí zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku. Podrobnosti doplňuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu

0: Na trať každý víkend za základní jízdenku zaplatí turisté 120 korun. Děti do metru a půl mají jízdu za poloviční cenu a ty nejmenší do jednoho metru cestují zcela zdarma. Trasu cesty přibližuje zástupce provozovatele Miroslav Kalivoda.
1: Naše stanice je několik desítek metrů před vstupem do rezervace SOS a jedeme okolo rezervace SOS, takže cestující můžou vidět místa, který nevidí, když prochází rezervaci, a dojedeme do osady Kateřina, kde máme historickou budovu a součástí té jízdy je kometovaná prohlídka tady toho objektu.
0: Na trati jezdí originální historické lokomotivy, které v minulosti obsluhovaly místní lomy na keramické. Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody, ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
2: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
0: Výrazně klesá taky třeba hladina Svratky povodí Moravy, do ní proto zvířské přehrady vypouští až 3x víc vody, než do nádrže přitéká. Novým kandidátem na prezidenta Maďarska je bývalý předseda maďarského nejvyššího soudu Andráš Baka. Vybrala ho vládní strana TISA premiéra Pétera Maďara. Hlavu státu mají maďarští poslanci zvolit v úterý. TISA má v parlamentu víc než 2/3 většinu. Očekává se tak, že Baka ve volbách zvítězí. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí v 17 hodin v Šancelize v Teplicích. Zlín přivítá Bohemians. Ve 20 hodin pak začne zápas Mladá Boleslav Sparta. Počasí. V noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia i na horách, v údolích až 9 stupňů. Nejvyšší denní teploty 29 až 32, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Povene slabý jižní až jeho západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zámeckém letu pokračujeme ve víkendovém odpoledním vysílání. Lázně v Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců. Nejhůř jsou na tom regiony u hranic. Personál chybí v podstatě na všech pozicích. Budeme se tomu věnovat v reportáži za malou chvíli.
3: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Meky Žbirka ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď ta nepříjemná zpráva. Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto agenturní pracovníky nebo brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši. Dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Ano.
3: Bude to rychle, Mikuláši?
2: Ano, bude to tak rychle, jak to zvládnu.
3: Umíš to už?
2: Ano.
3: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, hlavně za Mikuláše. Mikuláš je tady už třetí rok. Je to osvědčený brigádník a vždycky na ně spolíháme.
3: Bez nich by to bylo asi těžké, bez všech brigádníků.
1: Bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
3: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
2: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
3: Vidím, že tady budeš měnit ubrus, protože tady je obtisk, takže budeš dávat čistý.
2: Jo. To znamená, sundám ubrus, kontroluju ten, co je pod tím, protože máme ubrus a na tom ještě napravím, to je ten žlutý. A když je špinavý, vyměním jeden žlutý.
3: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
2: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, protože studuju v Chebu, to je vlastně kousek od Františkových lázní, takže o víkendech chodím vypomáhat.
3: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Jaká je zaplněnost v současné době třeba tady hotelu Pavlik?
4: Teď máme 104% a 104%, protože samozřejmě máme nějaké přístýlky, které nemáme v systému. A v současné době jsme teda zaplněni až po střechu.
3: Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem. Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky nebo i v Evropě.
3: Když mluvíte právě o těch pozicích, je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Já myslím, že to je úplně jako napříč. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Kdyby nebyli brigádníci, tak to budete mít těžší.
4: No určitě, určitě by to bylo výrazně těžší, protože nám vyplňují ty personální mezery na různých úsecích.
3: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
3: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
3: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: technických památek. Technických památek.
1: V našem seriálu Tajemství technických památek se tentokrát přesuneme do 18. století, kdy býval Chebský hrad pevností. Tu dodnes připomíná také cihlová barokní budova písečné brány pod hradem u řeky Ohře. Čím je výjimečná, to už nám prozrazuje Martin Plevný z Chebského muzea.
2: Je to poslední dochovaná vstupní brána do Chebu, která byla postavena mezi lety 1727 až 1728 podle návrhu inženýra Fogla. V podstatě nahradila starší bránu, která tady stála. A ta brána, dnes jak ji vidíme, tak ještě je později dostavěna křídlem, který je severovýchodně podél řeky, tehdejším původním zadním mlýnům.
3: Takže tady není čistě klasická brána s kamenným portálem, který tu je také, ale je součástí celé budovy, která sloužila coby městské opevnění.
2: Ano, to byla vlastně obranná brána a za náma potom, za městskou věží, ještě byla potom třetí brána vstupní.
3: Poznamenává Martin Plevný, autor knihy o stavebním vývoji města Chebu. Chebské opevnění procházelo celou řadou přestaveb. Celou řadu přestaveb procházela i písečná brána.
2: Původně tady byla aspoň z nejstarších vyobrazení vlastně válcová věž. Vedle ní byla brána a ta navazovala na skalní věž. Skalní věž tady ještě můžeme vidět, aspoň zbytky základů, které se dochovaly, protože potom ji zbourali na počátku 19. století.
3: Brána stojí pod Chebským hradem, tudíž nejde o bránu na hrad, ale bránu do města. Ano. My teď stojíme s Martinem Plevným u brány ve směru od areálu Chebské krajinné výstavy, tedy ve směru, ze kterého do města přicházeli lidé. V obou rozích kamenného portálu jsou vidět kladky. Tady patrně býval padací most.
2: Přesně tak. My stojíme v místě propadliště, kde byl padací most. Samozřejmě později už neplnila funkci, takže byl zasypán.
3: V pravé části budovy je kamenný portál a ta levá vypadá dodnes tak trochu hrůzostrašně, protože koukáme na zamřížovaná okna.
2: Původně to byly střílny, pak jsou ještě střílny směrem k řece.
3: My vcházíme dovnitř, abychom prošli budovou, která měří nějakých 5-6 metrů a už je slyšet, že jsme pod cihlnou klenbou.
2: Když se podíváte tady za tou bránu, tak vidíte takové drážky, které vlastně jsou až do stropu, vidíte to? To bylo vlastně další obranné zařízení, pokud byla ta brána nějakým způsobem poškozena, tak byli schopni sem dát tramy a postupně naskládat a vlastně udělat další překážku.
3: Já už si tak v duchu představuji, jak se tady sem snažili vojáci dobít.
4: Et musique en tête, à présent que nous avons pu nous cacher. Soult!
3: Já jenom připomenu kapitolu z historie Chebského hradu, který v roce 1742 dobila bavorsko-francouzská vojska, když tehdy válčila s Marií Terezií. Nicméně, jestli zrovna prolamovali bránu nebo ne, to už asi dneska nikdo neřekne. Brána dnes slouží coby vstup do areálu Chebské krajinné výstavy. Dokdy sloužila svému původnímu účelu?
2: Do roku 1805, ale další brána pořadí mlýnská sloužila dále jakoby vstupní brána do města, než bylo město prohlášeno za svobodné město a vlastně byly zrušeny vstupní poplatky.
3: Poznamenal Martin Plevný u budovy písečné brány, která dnes slouží domu dětí a mládeže Sova. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 8. srpna a své 49. narozeniny slaví zpěvák Petr Bende. Přišel na svět v roce 1977. V 5 letech dostal od rodičů svoji první bicí soupravu a hned se začala rodit jeho hudební kariéra. Podnětem a inspirací pro Petrovu hudební cestu byl jeho otec, profesionální muzikant, který s různými kapelami projel celou Evropu. Sám absolvoval zušku, obor klavír, hudební teorie a orchestrální hra. Navštěvoval také soukromé hodiny hry na bicí. Ke zmíněným nástrojům pak přibyla ještě kytara a foukací harmonika. Na svou profesní dráhu se Petr Bende vydal už ve 13 letech, kdy uspěl v konkurzu na místo bubeníka ve skupině Svěrák 3. S touto kapelou a později také se skupinami Extáze a Carmen absolvoval stovky vystoupení. Souběžně založil svou kapelu, se kterou pak mohl prezentovat vlastní skladby a objíždět festivaly a soutěže. Z mladého muzikanta se postupně stal skladatel, textař a multiinstrumentalista. Hudbě naprosto propadl, podřídil jí vše a začal bojovat o své místo na slunci. Na své cestě k posluchačům si v roce 1996 připsal vítězství v soutěži Zlín talent v kategorii zpěvák. Byl také finalistou Mladé písně Jihlava nebo Porty. Průlomem v kariéře Petra Bendeho byla stříbrná pozice v soutěži Česko hledá superstar v roce 2005. Hudební vydavatelství Sony BMG mu vydalo debutové album PB. Ve stejném roce se stal skokanem roku v anketě Český slavík a byl nominován na prestižní ocenění Anděl v kategorii Objev roku. Úspěchy slavil hned se svojí první písničkou Anděl perutí mách, kterou otextoval Michal Horáček.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
2: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
5: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Potravinová banka Karlovarského kraje převzala dar od spolku vietnamské komunity z chebského centra Asia Dragon. Zámecký park ve Valči na Karlovarsku zve na multižánrový festival Povaleč. Při demoličních pracech se samovolně zřítila část budovy 34 ve zlínském továrním areálu. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Potravinová banka Karlovarského kraje převzala mimořádný dar od vietnamské komunity v Chebu. Trvanlivé potraviny, hygienické pomůcky a oblečení mají hodnotu 50 000 korun. Pro chebskou komunitu šlo o vůbec první dar a zároveň o dosud největší pomoc od vietnamských komunit. Spolupráci přiblížil ředitel krajské potravinové banky Milan Hloušek.
2: Když jsme pořádali různé sbírky, třeba v obchodech, tak přicházeli, darovali, ale zapojovali se i do mimořádných výzev. Byli jedni z prvních, kdo přivezl košík kupní plný potravin anebo i plný kufr auta věcí, které jsme potřebovali.
0: Zámecký areál ve Valči na Karlovarsku hostí jubilejní 20. ročník festivalu Povaleč. Dnešní

0: Náma myslí také na sportovní nadšence. Zájemci můžou od 16 hodin přijít na hřiště, které hostí softballový turnaj. Vstupné zůstává nadále dobrovolné. Pořadatelé doporučují příspěvek 1000 korun. Část vyhořelé budovy číslo 34 ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Demolice byla přerušena do doby, než se usadí prach. Budova 34 v továrním areálu ve Zlíně začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Část stavby se zřítila ještě ten den. Hasiči požár likvidovali více než 2 týdny. Vyslanec Organizace spojených národů pro Jemen varuje, že v zemi je nejvyšší riziko obnovení konfliktu za poslední 4 roky. Útok jemenských povstaleckých husíů v uprchlickém táboře a obytné čtvrti ve městě Marib podle místních úřadů zabil 2 lidi a 14 zranil. Jemenská vláda na to reagovala vojenskou akcí. K nejvyššímu riziku obnovení rozsáhlého konfliktu od příměří zprostředkovaného OSN v dubnu 2022 podle zvláštního vyslance Hanse Greenberga přispívají taky obnovené útoky na obchodní lodní dopravu v Rudém moři a údery na civilní infrastrukturu, včetně letišť. Sport. Většina české atletické výpravy už odletěla do Birminghamu na mistrovství Evropy, které začne v pondělí. Na svůj první evropský šampionát mezi dospělými odcestoval i juniorský mistr světa v 10 boji Tomáš Järvinen. Na letišti popsal své pocity.
1: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
0: Na mistrovství Evropy se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel nebo úřadujícího evropského šampiona oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Počasí. Noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia i na horách, v údolích až 9 stupňů. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 na horách, 24 až 27 stupňů Celsia. Povene slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 212 v Lubech u Chebu je uzavřena z důvodu pořádání hraničních slavností měst Luby a Erlbach.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Léto je v plném proudu, letní prázdniny před týdnem vstoupily do druhé poloviny a my vám trochu nečekaně navrhujeme, pojďte se ochladit. Poslouží nám k tomu jazykový koutek, který už za několik minut probere rozdíl mezi přídavnými jmény chladicí a chladící. Počkejte si na podrobnosti, dozvíte se určitě víc.
2: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: Tipy pro volný čas.
1: Areálu zámku Valeč dnes vrcholí 20. ročník multižánrového festivalu Povaleč. Přehlídka plná hudby, divadla, workshopů, přednášek, výstav i filmů nabízí bohatý program pro všechny věkové skupiny až do pozdních večerních hodin. Klášter Teplá pořádá celodenní keramickou dílnu s názvem Točíme. Zájemci si pod vedením zkušených lektorů Věry Benešové a Michala Nedvěda mohou vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. V rámci archeologického léta se až do 16 hodin koná Den s archeologií na Pomezné u Chebu. Na návštěvníky čekají ukázky archeologických nálezů, program pro děti i komentované prohlídky probíhajícího výzkumu. Galerie umění Karlovy Vary zve na výstavu Jiřího Davida s názvem Když je pro zření nutná tma. Cyklus 14 velkoformátových obrazů namíří zamyšlení nad současným světem, lidskou bolestí i hledáním naděje a volně navazuje na motiv křížové cesty. Chebské muzeum láká na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je taky krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. A milovníky rockové hudby, ty si dnes přijdou na své v Lokeckém amfiteátru. Od 16:30 odpoledne postupně vystoupí kapely Turbo, Arakain, Škvor a skupina Dimitri v čele se zpěvákem Vaškem Noidem Bártou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách Rádia vašeho kraje.

0: Helenu Vondráčkovou vám hraje Český rozhlas Karlovy Vary a díky nám můžete teď soutěžit. Je tady sobotní odpolední soutěž a dnes vám cenu a věnuje společnost Florea, která má ve své nabídce čerstvé letní květiny, tematické kytice, samozřejmě i dekorativní květiny. A my vám teď kytici z 25 květin nabízíme. Florea ji přiveze komukoliv a kam budete chtít. Stačí jenom vyhrát v téhle dnešní odpolední soutěži. Takže 221 55 37 37 je linka sem k nám do studia. Já se vás dneska ptám, kolik botanických zahrad máme v České republice a patří do asociace botanických zahrad. Je jich buď 10, 20, anebo 40. Jedno číslo je správné, stejně jako to telefonní, to je taky jedno jediné správné a to je 221 55 37 37, když se dovoláte a budete vědět, tak vám pochopitelně dáme cenu. 25 květin v kytici. Český rozhlas, dobrý den. Haló?
1: Irena Sokolov, dobrý den.
0: Dobrý den, paní Ireno ze Sokolova. Já vás vítám v našem vysílání a ptám se vás, kolik máme botanických zahrad v České republice.
1: Začíná to 20, jste říkal?
0: Říkal jsem 10, 20 a
1: jo,
0: 40.
1: 10, 20 a 40.
0: 10, 20, 40. Tak jestli nevíte, jakože odhaduju, že nevíte, tak vy říkáte 20 a to já vám řeknu, že není úplně správné číslo. Tak to mě
1: tak
0: mrzí, nedá se skutečně
1: nic
0: dělat. Mějte se naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: Tak tolik paní Irena Zasokolová, její tip nebyl ten úplně správný, tak zkusíme ten váš, pokud tedy budete vědět, o to bude rychlejší. 221 55 37 37, soutěžní otázka je jasná, kolik botanických zahrad máme v České republice, které jsou v asociaci botanických zahrad. Český rozhlas, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie.
0: Dobrý den, Marie.
2: Tak. A já si tipnu těch 40.
0: Vy míříte až takhle vysoko, Marie.
2: Hmm.
0: 40, ale jo, na co se držet při zdi?
2: Děkuju.
0: Je to to správné číslo, takže se vám zeptám, jak naložíte s květinou, respektive s kyticí 25 květin od Florey?
2: Nechám si jí pro sebe.
0: To jsem chtěl slyšet a rád slyším. Marie, vydržte mi na telefonu, domluvíme podrobnosti. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, nashledanou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: S odbornicí na češtinu se ve studiu sešel Stanislav Jurík. Na přetřes přišly slovesné třídy. Postrach snad všech písemek.
2: Ve veřejném prostoru se už nějakou dobu vede diskuse o množství a složitosti učiva, kterým ve školách trápíme mozkové závity našich dětí. Jedním z témat, nad kterými rodiče pravidelně kroutí hlavou a žáci vzdychají před každou písemkou, jsou takzvané slovesné třídy a vzory v češtině. Slýcháme pak protesty typu, proč se to mám učit, to mi k ničemu nebude. No, vysvětlí nám to Růžena Písková, proč se to máme učit. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Je zajímavé, kolik dotazů přicházejících každoročně do jazykové poradny Akademie věd se týká právě tématu slovesných tříd. Problém je, že tazatelé si neuvědomují, na co se to vlastně ptají. Jejich dotazy totiž vlastně nesměřují na slovesa a jejich třídění. Zajímají je tvary přídavných jmen. Jenže, jak už to tak v jazyce bývá, všechno souvisí se vším.
2: A jak souvisejí slovesné třídy s přídavnými jmény?
3: Souvisejí tehdy, když je přídavné jméno utvářeno ze slovesa. Každý jistě někdy řešil, zda má napsat přídavné jméno řídící s dlouhým i nebo řídící s krátkým i. Zda použít tvar školicí nebo školící, mrazicí nebo mrazící, chladicí nebo chladící, kropicí nebo kropící, žehlící nebo žehlicí.
2: Vzpomínám si, že jsou to dvě různé skupiny přídavných jmen. Myslím, že se jim říká dějová a účelová přídavná jména.
3: Přesně tak. A obě tyto skupiny přídavných jmen jsou tvořeny ze sloves. V češtině rozlišujeme pět slovesných tříd. Dělíme je podle koncovky ve tvaru třetí osoby čísla jednotného v přítomném čase. Slovesa první třídy mají v tomto tvaru koncovku e a vzory nese, bere, peče, maže a tře. U sloves druhé třídy se vyskytuje koncovka ne a vzory tiskne, mine, začne. Ve třetí třídě mají slovesa koncovku je, vidíme ji u vzoru kryje a kupuje. Do čtvrté třídy, která nás zajímá, patří slovesa zakončená na i a vzory prosí, trpí a sází. A konečně pátá třída obsahuje slovesa zakončená koncovkou a s jediným vzorem dělá. Problém s krátkým či dlouhým i řešíme pouze u přídavných jmen utvářených od sloves čtvrté slovesné třídy, která obsahují ve kmeni příponu i. Zní to složitě, ale je to jednoduché. Jsou to slova jako lepit, kde lep je kořen, i je ta přípona, o kterou nám jde, a to je koncovka. Podobně kropit, kosit, chladit, mrazit, žehlit nebo řídit. Účelové přídavné jméno pak od nich tvoříme pomocí přípony s krátkým i. Například chladicí box je box určený k chlazení, kdežto dějové přídavné jméno utvoříme příponou s dlouhým i. Obklad chladící jeho horké čelo byl příjemný.
2: No a existuje nějaká pomůcka, jak tyto dva typy přídavných jmen rozlišit?
3: Můžeme si pomoci například tak, že porovnáme tvar přídavného jména se slovy utvořenými od sloves ostatních tříd. V žádné jiné slovesné třídě k problému se záměnou tvarů nedochází a lidé si je nepletou. Slovesa tam totiž využívají mnohem odlišnější přípony. Například ve větě kopírovací stroj stál v rohu se jedná o stroj určený ke kopírování, tedy účelové přídavné jméno. Kdežto ve větě kopírující stroj se náhle zastavil, jde o stroj právě vykonávající činnost kopírování, přídavné jméno zde popisuje probíhající děj. Tam, kde bych použila slovo kopírovací, použiju ve spojení chladicí box slovo s krátkým i, protože obojí vyjadřuje účel. Tam, kde bych použila kopírující, použiju ve spojení obklad chladící jeho čelo slovo chladící s dlouhým i, protože chci vyjádřit probíhající děj.
2: Tak jsme zase o něco moudřejší, díky Růženě Pískové a dnešnímu jazykovému koutku. Díky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

Benny Kirken a 1+1. A dnes se můžete ve Hvězdných návratech těšit nejen na slavné scénky, ale i filmové role velkého kamaráda Vladimíra Menšíka. Bavit vás bude Lubomír Kostelka. Pořad začne po 16. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Svatově na Sokolovsku začíná úprava pobřežní ulice. Obnova loveckého zámečku u ostrova na Karlovarsku se protáhne do září. Meteorologové varují před dalšími vedry a zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Ve Svatavě u Sokolova začaly stavební úpravy v pobřežní ulici. TIS k něm přistoupil kvůli špatně zaparkovaným autům, která v místě blokovala průjezd. Celkové náklady jsou necelých 730 tisíc korun. Přibližně 90% částky uhradí dotace z programu MAS Sokolovsko. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Radek Burda.
2: Celý vlastně ten vnitroblok zavřen. Je tam zákaz parkování a stavební firma samozřejmě přislíbila, že se to bude snažit co nejdřív průjezdnit a umožnit občanům i na přilehlých plochách parkovat.
0: Dokončení záchrany loveckého zámečku v Mořičově u ostrova na Karlovarsku se kvůli archeologickému průzkumu protáhne do září. Jak uvedl starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, původně měly práce skončit v srpnu. Na zakázku za téměř 11 milionů korun bez DPH se městu podařilo získat dotaci. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidi.

0: ukrajinskou válkou. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už vícekrát vletěly patrně ruské bezpilotní letouny. Letos v dubnu trosky dvou ruských dronů poprvé na rumunském území způsobily majetkové škody. Sport. Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka grecky kapu v Edmontonu 6. místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Do finále postoupili hokejisté Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2. Počasí. Noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia i na horách, v údolích až 9 stupňů. Nejvyšší denní teploty 29 až 32, na horách 24 až 27 stupňů. Povene slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí ve zvláštních dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
3: Posaďte se.
2: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
3: Nepovídejte.
2: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archivu, v rozhlase i v televizi.
3: Ano, co nejdebrý, ne?
2: Proč?
3: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
2: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
3: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
2: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
3: No podívejte se, tak co pak je vám?
2: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
3: Já už to mám.
2: No sláva.
3: Vy nejste vy.
2: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
3: Všecko znáte?
2: Všechno ne.
3: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
2: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

0: a že byl hrad. Tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, ale že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: to se to točí,
2: ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, že jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vzniklo.
4: Ale no tak.
2: Pár cemšek a nějaký synáček z toho vzniklo. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavým. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takoví ti, jak se jim to říkali?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: Teď my jsme úplný nulisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být největší funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra, musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
4: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
7: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
7: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo?
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
4: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
7: No jo, fajn. A fantoma máme lesi.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
9: Prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé?
10: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
11: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
10: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
11: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
10: No, co bych vám říkal? Divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
11: Oh, to je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
12: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsem nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhle jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt spěje jako lund. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adleský, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Jenže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, vaši. Pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nehoj to. To po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
5: no.
4: Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde z tolika tím množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
5: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej. Najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
5: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrt myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám, a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak s tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené 7 jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem, vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A
4: stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Bože,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj, toj, toj. Ta vidí, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu.
7: Tak, Robi.
4: Čus se, Robečky, napijeme. Lučíme se se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: Taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já se říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne, a říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajuji jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 300 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce, jako my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: Já jsem vyhrávala páčku Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švindluje, tak obyčejně vyhrává, on prohrával.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom
3: dál? Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímto tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, to se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl Mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet pomoravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuli na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet pomoravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet pomoravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj zmodernizuje vybavení na integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. Úsek dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty dostal stavební povolení. Téměř 2/5 Čechů nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu, ukázal bleskový průzkum Medianu. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Na integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově pokračuje modernizace zastaralého vybavení. Škola potřebuje nové stroje a dílenský nábytek pro učební obory. Celková cena je přibližně 92 milionů korun a s financováním pomůže evropská dotace, říká krajská radní Hana Žáková z Hnutí ANO.
2: 85% je z toho programu a 15% je od Karlovarského kraje. My jsme projednávali navýšení částky 800 tisíc korun, která byla potřeba vlastně tam přidat k tomu, že je tam určité strojové vybavení a v rámci vysoutěžené částky tam tato částka chyběla. Jsou to speciální stroje pro tuto školu.
0: Úsek dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty dostal od dopravního a energetického stavebního úřadu stavební povolení. Vyplývá to z rozhodnutí na jeho úřední desce. Verdikt ještě není pravomocný. Zhruba třetina stavby bude plnohodnotná dálnice s maximální rychlostí 130 km za hodinu. 2/3 stavby budou rozšířením silnice 1/6 při napojení dálnice na průtah Karlovými Vary. Poslední úsek dálnice mezi Prahou a Lázeňským městem má být dlouhý 8 kilometrů a dokončen bude podle posledních odhadů v červnu 2029. Volnější pravidla pro zadlužování státu, která prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů. 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných neví. Vyplnulo to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního

0: Hodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
1: Řekla jedna z obětí, Laurence Poujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: Česká puškařka Klaudie Kac se na šampionátu střelců do 23 let ve Vratislavi stala mistryní Evropy v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. 20-letá reprezentantka navázala na páteční triumf oddílové kolegyně z Dukly Plzeň Veroniky Schindlerové ve sportovní pistoli. Počasí. Noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, i na horách, v údolích až 9 stupňů. Nejvyšší den teploty 29 až 32, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Povene slabý jižní až jeho západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu se v ulici Svobody pracuje na inženýrských sítích. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
4: Sobotní pozdní odpoledne, tady je vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Tolik naše aktuální zprávy a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Už za chvíli splníme první z řady, které tady pro dnešní vysílání máme připravené. Já jsem Jiří Trnka, dobrý podvečer.

prosím, zahrajte písničku Jaroslavu Bendovi Do Čižice výsluní. 6. srpna oslavil své životní jubileum krásných 60 let. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta mezi námi. To vše přejí rodiče a bratr Aleš s Ášíkem. Písničku Život je boj zahrajte prosím ve dnech 8. a 9. plníme 8. Děkuji za vyřízení. Od nás není zač, plníme velice rádi. Tady je pořad Blahopřejeme písničkou.

pravidelně v sobotu a v neděli mezi 17. a 18. hodinou na vlnách rádia vašeho kraje vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Prosím, plníte nám jej. Stačí vstoupit na stránky rádia vašeho kraje do spodní části, kde je takové okénko, tam napíšete, co byste chtěli zahrát, komu nějaké přání. Vyberete den, zdali sobota nebo neděle, byste žádali po nás, abychom vaše přání odvysílali. A my tak uděláme, tedy od vás se poté už jen chce, abyste poslouchali rádio vašeho kraje. Tady je Český rozhlas.

pořadu blahopřejeme písničkou Pojďme na další přání. Dne 8.8. oslaví nádherné 81. narozeniny paní Libuška Dvořáková z Klatov. Bývalá sestřička z prvního oddělení interny Klatovské nemocnice. Milá Libuško, přejeme ti hodně zdraví, spoustu společných zážitků při setkání s rodinou a přáteli. Každá chvíle s tebou je ta nejhezčí, naplněná radostí a dobrou náladou. Nejvíce na tebe těší pravnoučci Tomík, Matěj a Vojtík a blahopřání se přidávají Petr, Jaruš, Pavel, také Simča, Michal, Míša, Tomáš, Jana, Milan, Kája, Ilona, Robert a Martička. Sakra, to je velká rodina. Výběr Juška Černý a ten už hraje.

Posloucháte Český rozhlas a pojďme dál vyřizovat. Vážená redakce v těchto dnech oslavuje svoje narozeniny dlouholetý člen fanklubu myslivecké kapely Atlas, pan Václav Valeš z Příchovic, kterému vaším prostřednictvím v pořadu blahopřejeme písničkou. Posíláme gratulaci od fanklubu Atlasu s přáním hezké oslavy a pevného zdraví do dalších let provázeného štěstím, optimismem, dobrou náladou a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas Za vodou, za vodičkou. Za odvysílání našeho blahopřání děkuji, s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Je sobota 8. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Radio vašeho kraje a tady už je další přání, který jste nám sem poslali. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mým rodičům, kteří 31. července oslavili 50 let společného života. A to s tímto textem my ho splníme. K vaší zlaté svatbě vám ze srdce přejeme mnoho zdraví, štěstí a lásky. A také spokojenosti. 50 let společného života je nádherný důkaz věrnosti, vzájemné úcty a toho, že jste dokázali společně překonat všechny radosti i starosti. Ať vás i nadále provází pohoda, smích a krásné společné chvíle. Přejeme vám ještě mnoho šťastných let po boku toho, koho máte rádi. S láskou a úctou gratulujeme k 50 letům manželství. A to dcera Vlasta s manželem a vnučkou Aničkou, syn Josef s partnerkou Markétou a synem Josefem. Prosíme o zahrání písničky od Karla Gotta, Stokrát chválím čas. Tak Josefe a Vlasto, gratulujeme taky. 50 let, to už je sakra kompromisu.

Pravidelnými účastníky pořadu Blahopřejeme písničkou jsou oslavenci z obce Heřmanova Huť. Nebude tomu jinak i dneska. 87 let slaví paní Kolemanová Elfrida, vše nejlepší, a Gerlinda Flenderová, ta má 85 let. Vážené jubilantky, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho štěstí, zdraví a spokojeného života v nadcházejících letech. Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje, a tady je oslavenecká písnička. Gratulujeme, dámy.

Dobrý den, prosíme o zahrání nějaké pěkné písničky pro paní Dášu Špelinovou z Kšic, která 7. srpna oslavila 74. narozeniny. Milá Dášo, protože v těchto dnech trávíš čas po operaci v lázních v Konstantinkách, přejeme ti hodně zdraví, ať se vše rychle hojí a brzo si fit. Písničku paní Dáše posílá Zdeněk a Laďka a my už hrajeme. Brzy se uzdravte.

Ještě než odvysíláme další kompletní zpravodajský servis, a to v 18 hodin, tak vyřídíme poslední gratulaci dnešního vysílání pořadu Blahopřejeme písničkou. Dobrý den, vážená hudební redakce. Zahrajte prosím písničku pro naši dceru Kateřinu Novákovou, která právě dneska slaví své 30. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí rodiče Martin a také Kateřina.

0: Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje, kde už za chvíli odvysíláme pro vás zprávy. Tedy já se loučím, já jsem Jiří Trnka a opět se ozvu zítra po 17. hodině. A přijdu s pořadem Blahopřejeme písničkou, tak se mějte pěkně.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Třebeni na Chebsku letos začne oprava věže na místním kostele. Plzeňská záchranná stanice živočichů varuje před netopíry. Letošního pochodu hrdosti za práva sexuálních menšin se zúčastnilo desítky tisíc lidí. A zítra bude jasná špole, jasnou teploty až 32 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Třebeni na Chebsku pokračuje rekonstrukce kostela. Obec na práce každý rok vyčleňuje zhruba 1,5 milionu korun. S financováním pomáhá taky státní dotace. V letošním roce začne oprava věže. Práce se týkají jak výměny střechy, tak i historického schodiště, říká nezávislý starosta Karel Mikuláš.
2: Je to vlastně na 4 roky, by se měla opravovat celá věž. Plus potom to tam bude zase restaurátorství soch, oken, takže je to na několik let.
0: Obec vlastní kostel přes 10 let a postupně ho opravuje. Záchranná stanice živočichů Plzeň varuje před neočekávanými návštěvami netopírů, a to zejména přímo v Plzni. Netopíři loví hmyz v městské zeleni a někdy se zatoulají i do bytů nebo domů. Podle záchranářů by měli lidé chránit svůj majetek ochrannými sítěmi v oknech, nebo by neměli nechávat otevřená okna bez dozoru. Netopíry totiž není jednoduché z místnosti vyhnat, říká Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
3: Ideálně se nám osvědčila bariéra se vprostěrala nebo pomocí ručníku otevřít okno do kořán a vytlačit ho ven, prostě udělat mu takovou stěnu, kterou ho tlačíte k tomu oknu. V případě, že už máte pověšení na záclonách, za obrazama a podobně, vždycky s rukavicema třeba minimálně na úklid se snažit ty zvířata dostat ven, ale důležitá stále je ta prevence, tak aby k tomuhle případu vůbec nedošlo.
0: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho desítky tisíc lidí.
4: Přijde mi, že v poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
5: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
6: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
5: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
7: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
5: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik

0: 11 stupňů Celsia i na horách, v údolích až 9 stupňů. Nejvyšší denní teploty 29 až 32, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Povene slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je sobota 8. srpna a desítky tisíc lidí, obří pódium a místo, které se na jeden večer proměnilo v největší koncertní areál v zemi. Marek Ztracený včera na Letenské pláni odehrál největší koncert své kariéry a my se k téhle velké hudební události ještě v této hodině vrátíme.
1: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: Tohle je Joe Cocker a pojďme k dalšímu tématu našeho víkendového vysílání. Čaj, džusy, melouny i nanuky teď pomáhají seniorům v domově pro seniory v Mariánských Lázních zvládat horké dny. Personál zároveň pravidelně sleduje, kolik toho klienti vypíjí a snaží se, aby netrávili dobu největšího vedra na přímém slunci.
1: Ráno dostaneme takový konívky, tam je udělený čaj, no z toho si doléváme, kolik kdo chce. A mimo to ještě, jestli chce vodu nějakou, líp se jako pije ten čaj, než ta voda se šťávou.
2: Zrovna se nacházím v altánku se seniorkou Evžení. Co děláte během toho vedra, když není zrovna příjemný být dlouho na sluníčku?
1: Tak ve stínu je taky pěkně, zima ještě není, tak se dá sedět i ve stínu. Jsem seděla venku a pak jsem ráda šla sem. Vlno to tady protahuje, ale je to příjemný.
2: Máte ráda takhle sezení v altánku během vedra?
1: To je moc šikovný ten altánek.
2: U stolu sedím s Hankou, nutriční terapeutkou v domově seniorů. Jak je to s pitným režimem?
3: Pitný režim u našich klientů řešíme celoročně, protože tato skupina lidí ve vysokém věku je riziková vlastně celý rok. Valná část těch klientů v tom vysokém věku už nemají pocit žízně. To znamená, tady je důležitý úkol pro ten personál, aby vlastně po celý den a jsou tak vlastně školené pečovatelky, aby vlastně chodili, nabízeli a pobízeli klienty v pití. Pak je celá skupina klientů, kteří se už nejsou schopni sami napít a tam vlastně samozřejmě ten příjem tekutiny je plně závislý na práci té pečovatelky.
2: Domovy pro seniory nemají klimatizace, větrají ale přirozenou cestou. Ředitelka Jana Roubalová.
4: Ani nečekáme na tu teplotu, protože tady ten typ budovy je panelákový typ a samozřejmě, protože my nemáme klimatizaci, tak přestože předpověď třeba je na 26 stupňů, tak pocitově tady je o 3 stupně víc, takže my vlastně se neřídíme úplně teplotou, řídíme se pocity.
2: Domov pro seniory teď přizpůsobuje režim horkému počasí a snaží se, aby jeho obyvatelé netrávili dobu největšího vedra na přímém slunci. Z Mariánských Lázní, Klaudie Skalková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 5 minut bude 6:30, teď další slibované téma, o kterém celé Česko v posledních hodinách mluví. Vyhrál 4 české slavíky, vyprodal 3 koncerty v Edenu a teď přidal další milník. Marek Ztracený včera večer jako první Čech odehrál koncert na pražské Letenské pláni. Zhruba 70 000 fanouškům nabídl víc než 2hodinovou hudební show plnou světelných efektů, plamenometů a konfet.
1: Marek Ztracený v průběhu koncertu odehrál skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky zaujal svým prvním velkým hitem Ztrácíš, který velmi hlasitě zpívali s ním. Překvapením koncertu byl duet se slovenským zpěvákem Adamem Ďuricou, s kterým Ztracený zaspíval skladbu Zatancuj si se mnou. Na pódiu se pak představil také syn Ztraceného, který ho doprovodil na kytaru, nebo zpěvačka Marta Jandová. Lidé se na Letenskou pláň sjeli z celého Česka.
2: Okolo Ústí nad Orlicí, tak nějak tam takhle.
3: Bylo to úžasný, skvělá atmosféra.
4: Jo, bylo to krásný.
5: Co se vám líbilo nejvíc, jaká třeba písnička nebo část?
2: Já miluji vždycky poslední naše cesty, ale jinak je to celý hezký, vždycky atmosféra je krásná.
6: Havlíčková Brodu a z Jihlavy, ano.
7: A z Pelhřimova.
8: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
9: Udělá srandu sám ze sebe, což je super, ale hlavně nevokecává a snaží se fakt jako zpívat a zpívat a zpívat a opravdu ty lidi zahltit těma písničkama, což je fajn.
5: Vy jste vyrazili jako parta kamarádek, odhaduju to správně?
10: Příbuzen z toho, rodina, kamarádky, všichni dohromady. Tak my na Markovi už jsme asi po kolikátý, po 4. nebo po 5. a bylo to vždycky super.
5: On třeba tenhle koncert něčem jiný než ty předešlé?
10: Větší hlavně, bylo tady strašných lidí, když začali spolu zpívat, tak to bylo skvělý. My jsme byli v Edenu, tam to bylo taky super, bylo to zase něco jiného. No.
11: Skladná.
12: Byl dobrý. Lepší jsem asi nezažila, mě 10.
13: Příbuzný sestry a neteře vlastně. Já můžu osobně říct, že Eden se mi líbil mnohem víc, bylo tam mnohem víc vidět. To bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie a prostě jako život prostě je.
5: Takže holky tady taky poslouchají Marka Ztraceného.
13: A jo.
5: Co se vám líbilo holky nejvíc?
14: Ta energie.
5: Taky.
14: Já poslouchám u kamarádky, my na to tancujeme.
5: A kolik vám je holky, se zeptám?
14: 8. 6,5.
1: Po Letenské pláni a vyprodaných koncertech v O2 aréně a na stadionu v Edenu se teď Marek Ztracený chystá zorganizovat sérii komornějších vystoupení v rodné Železné Rudě. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
15: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tady je rádio vašeho kraje a když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Deska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického rocku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Tolik Janek Ledecký. Město Stříbro opraví vodní prvky na náměstí. Také o tom budou zprávy v 19 hodin, tedy už je za 7 minut. No a ode mě to všechno. Po celý den s vámi byl Radim Jehlík. Loučím se, hezký sobotní večer vám přeju a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Toužimi na Karlovarsku letos začne rekonstrukce dalšího silničního úseku. Vodní prvky na náměstí ve Stříbře na Tachovsku čeká kompletní rekonstrukce za 10 milionů korun a zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj a město Toužim připravují rekonstrukci 1 kilometr dlouhého úseku silnice v blízkosti obce Kosmová. Stavební práce zahrnou opravy mostů, kompletních vrstev komunikace, autobusových zastávek nebo veřejného osvětlení. Podle krajského radního Martina Hurejčíka z Hnutí ANO začne rekonstrukce v říjnu letošního roku.
2: Jedná se o přibližně kilometrový úsek u Kosmové, kde se bude rekonstruovat kompletní silnice se vším příslušenstvím, včetně dvou mostů přes řeku Střelu a dokončení prací díky tomu, že tam jsou právě ke kompletní rekonstrukci ty dva mosty plánujeme na podzim roku 2028.
0: Město Stříbro na Tachovsku opraví vodní prvky na náměstí. Výrazné ztráty vody a technické komplikace řeší město už od dokončení rekonstrukce v roce 2013. Vzhledem k přibývajícím tropickým dnům a obdobím sucha jsou vodní prvky podle vedení města nutností pro udržení snesitelného klimatu v centru. Pokračuje starosta Stříbra Martin Záhoř z Hnutí ANO.
3: Bude nezbytné přistoupit ke kompletní rekonstrukci rozvodu a technologie vodních prvků. Podle předběžných odhadů se bude jednat o investici přibližně 10 milionů korun. Budeme muset sejmout celý stávající povrch, opravit stávající jímání vody, odvody, rozvody a další záležitosti, které v roce 2013 byly nekvalitně provedeny.
0: Učitelé, asistenti pedagogů, ale i třeba kuchaři a uklízeči můžou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Ten spustilo přímo v portálu edu.cz ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce přibližně 40-50 pozic po celém Česku a zájemci si je můžou filtrovat kromě regionu a výše úvazku třeba podle typu škol. Americký senát potvrdil republikána Todda Blanche jako nového ministra spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci prozatímně vykonával už od dubna. Demokraté i někteří republikáni vyjádřili nad dosazením blízkého Trumpova spojence do čela ministerstva už dřív obavy. Podle agentury AP dnes Blanche podpořila těsná většina 50-49 zákonodárců. Kromě všech demokratů se proti němu postavili i dvě republikánské senátorky. Sport. Na atletické mistrovství Evropy do Birminghamu už odletělo přes 30 českých reprezentantů. Na šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Počasí. Noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, nejvyšší denní teploty 29 až 32, povene slabý jižní až jeho západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Západní ulici u Dolního nádraží se srazila tři osobní auta. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo vorařství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě

0: samotné a na vorařství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro vorařství. Tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
1: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět tak, jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky vorařských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vodařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval. Dřevo.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště a tam se vlastně připravovala stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak, tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme pro to, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený. A je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti. Ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu. A já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili. Takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové vorařské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální vorařské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři. Tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejde udělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vodovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vorů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vor, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavěly se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaný koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Loni jsme vyhráli první cenu v soutěže Kokozy a dostali jsme ty vyvyšené zachonky všechny. Půjdu na nářadí, kompostéry a kalibutku. Takže to všechno, taková infrastruktura tvrdá na zahradu, byla už tady v rámci první sezóny.
2: Kdo by řekl, že to mluví bohémistka a ne inženýrka zemědělství? Jmenuje se Natália Šelachovská a je naší dnešní hostitelkou. Pochází z Polska, žije v Praze skoro 10 let a právě tady mohla svůj vztah k přírodě přeměnit z teorie v praxi. Oficiální název tohoto díla je Žižkovská komunitní zahrádka. Pozemek navštívila a dnešní pořad natočila Goránka Oljača, která vám přeje příjemný poslech. Zahrádku jsem našla na Žižkově mezi ulicemi Malešická a Piterová. Už na mě čekala paní Natália Šelachovská se svou mladší dcerou, milou a něžnou holčičkou. Hned se laskavě ptala, jestli jsem se bez problému orientovala na tomto pražském sídlišti.
1: To jsou takové velké baráky a asi to sídliště se jmenuje Central Park.
2: A vprostřed je vaše zahrádka.
1: Ano, Žižkovská komunitní zahrádka.
2: A je to krásný kus země. A teď chozdoby, kytičky, rajčátka, maliny, které nemají rády, horko. Že jo? No, bylo hodně horko. Že?
1: Ale protože to je komunitní zahrádka, tak skoro každý den někdo tady je a zalívá. Většina členů má každý svůj zahonek. Máme tady vyvyšené zahonky, takové dřevěné, a pak chlubinné do země. A že dyně prosíme, aby byly jenom v jednom místě, protože se pak křižují. Každý má pronájem zahonku na dobu roku. A pak to prodlouží, buď to zruší. Občas někdo se zapojí a pak nemá čas. A takový zahonek pak předáváme dalším lidem.
2: A je zájem o záhonky?
1: Naštěstí jo. Máme skoro 40 členů a kolik lidí používá ten záhonek, je to na něj. To může být rodina, můžou být kamarádi.
2: No to je zajímavé. Ukážete mi svůj záhonek, co vy tam máte?
1: Je strašně divoký. My jsme odjeli na dovolenou a nechali rajčata a okurky a tak jsme se vrátili. Takže já vám teď to ukážu.
2: Tak a máme tady kamarádku. Půjdeš s námi se podívat na záhonek? Ukážeš mi to, prosím tebe?
1: Je.
2: Jak se jmenuje?
1: Josefinka. Tak tady máme dyňoviště. To je...
2: No a dyně krásné.
1: A to už je druhý rok, což to tak máme. A měli jsme z toho tolik úrody, že jsme dělali pak svátek dyní na podzim.
2: No. Už jsou zralé.
1: Ještě ne. Ne? Většinou v září.
2: Jsou už... takové výstavné. Papriky také máte.
1: Tady to zarostlo.
2: Josefinko, co to je? Cibulka nějaká?
3: Jo.
2: No a tady?
3: To můj obrázek.
2: A obrázek? A myslíš, že kytičky a zeleninka mají rádi obrázky?
3: Ne.
2: Co roste, miláčku?
3: Rajčata.
2: Rajčata. A je to na salát?
3: Jo.

0: koloni, když jsme měli první sezonu, tak jsme dělali losování. Každý vybral si číslo a pak podle toho měl ten zahonek. A tak už teď to zůstalo. Je to skvělé, že ten pozemek je velký, ale je oplocený. Takže já nemusím hlídat malou celou dobu. Já ji tam vidím, vím, že tady může se pohybovat a je to taky pro ní taková možnost se cítit samostatná v tom.
1: A bezpečná. A vysvětlujete jí, jak to v přírodě chodí? Už to pochopila?
0: Proto to dělám. To byl takový důvod, proč jsem se do toho pustila. My jsme dostali teď dárek, teta nakoupila holkám rukavice na zahradu a Josefinka dneska celý den ji skoro nosí. Když přijde tata, tak budeme tady pracovat. Příběh ze zahradky můžu vám říct, že loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky, takže a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho. My to moc neomezujeme, spíš chceme, aby to bylo na základě permakultury. Což je takový způsob, když ty rostliny samé trošku vědí, jak tu zahradu nejlíp jako podle sebe. My se snažíme je taky nějak propojit mezi sebou.
1: Ale není to jen o dětech a o tom, že se mají za mála naučit, co to je život v přírodě. To je i o dospělých. I oni se tady, řekla bych, něco naučí. A není to jednoduchý recept.
0: To máte pravdu. My většinou začínáme na jaře, když máme brigády. Tento rok tu zahradu musíme nějak udržovat, čistit, sekat trávu, doplňovat zahonky, anebo hlídat ten kompost. To je několik prác, které snažíme se rozdělit mezi sebou, aby ta zahrada byla funkční a byla prostě takovým příjemným prostorem, ve kterém lidé chtějí trávit čas.
1: Ty když říkáte jarní brigády, kolik lidí se účastnilo těch brigád?
0: Potřebovali bychom víc. Máte teď pozvánku. Brigády jsou otevřené. Pokud někdo má chuť se stavit a udělat něco, přispět, anebo prostě strávit čas v takový užitečný způsob, tak my to většinou hlasíme. Řeknu ještě jednu věc, to je taková zajímavost, že máme ješky na zahradě. Ješky. My jsme je adoptovali, tam je domeček pro ješky. Ona občas si to používají. Ale mají taky svoje místo z druhé strany, které mají rádi. A my jsme trošku jako se báli, že ty ješky tady se přestěhují. Zjistí, že všude kolem je hodně jiných možností, ale one se zvykly na tu naši zahradu. Jsou tady na večer. Mají tam takovou dírku, kterou proházejí. Mají zdroj vody další, protože my na zahradce taky máme. Ale pak si projdou kolem a se vrátí.
1: Domů.
0: Domů. Na zahrádku.
1: Ano. My a oni. Už je čas, abychom se dozvěděli, kdo jsme my a kdo oni v dnešním příběhu o založení spolku Žižkovská komunitní zahrádka.
0: Náš spolek, to jsou hlavně 3 osoby. Já, Kateřina Stupecká a Marcela Plíšková. A my jsme tu komunitní zahradku spolu zakladali. Katka zahradnictví teď studuje. Teď to musí dostudovat na zemědělství. A nebo spíš tu architekturu zelení. Marcela je spíš od administrativy a řešení urgentních situací. A já jsem zodpovědná za komunitu a za fundraising. Snažím se, abychom měli nějaké dotace. Kromě toho dostáváme taky podporu z Prahy 3.
1: To založení zahrady netrvalo krátkou dobu.
0: A trvalo to tak dlouho, protože to bylo poprvé, což místní čas se rozhodla, aby takový pozemek zpřístupnit na tento účel. A až na koncu jsme mohli podepsat smlouvu, v rámci které pronajímáme ten pozemek. A my máme to na 5 let.
1: Ale vy jste plánovali tady koncerty, setkávání, kamarádství. Co s tím bylo?
0: Všichni členové, my se snažíme jich motivovat k tomu. To je všechno vedené na dobrovolnické bázi. Je to omezené časově. Všichni máme svoje práce, všichni máme svoje rodiny a ten čas, bohužel, který zbývá, je opravdu omezený. Proto setkání jsou. Občas někdo se nám ozvě a že bude dělat nějakou akci. Bylo setkání pro lidi, kteří žijou na Žižkově, ale pochází z různých států. Byl ještě nějaký workshop.
1: Máte nějaké sousedské vztahy?
0: Máme dobré sousedské vztahy, takže například teď sekačku máme v garáži u jednoho z členů, který bydlí tady v okolí.
1: Kolik je z těch 50 členů cizinců?
0: Já jsem cizinka. Já si myslím, že je tady 4 nebo 5 osob. Komunikujeme většinou česky a vím o dalších členech, se kterými spíš komunikuju anglicky. Já si myslím, že všichni členové bydlí tady někde v okolí, protože jinak to nedává smysl. Že ta komunitní zahradka je o tom, aby to bylo blízko.
1: Jsou to Žižkováci.
0: Žižkováci, ano.
1: A jako poleno.
0: A tady je takové tipy pro děti, takový stánek pro děti.

0: A kromě Josefinky objevují se tady ještě nějaké děti?
1: Dneska není to vidět, ale většinou je tady 3 nebo 4 další děti a oni se už mezi sebou znají. Mají se rádi, většinou si hrají. Občas ani nevíme, co tam mají v plánu. Jdeme udělat pro děti zahonek zvlášť.
0: Být na své zahrádce.
1: Přesně.
0: To je také nějaký hezký pocit, že?
1: Určitě. Mě to strašně baví. Já si myslím, že ten život v městě je takové dynamický. A ta zahradka je většinou o tom, aby se na chvilku zastavit, že já a nakonec setkám tady začleny, začneme se o něčím bavit, na chvilku si sednu a pak koukám a už jsou 2 hodiny pryč.
0: No, začalo pršet. Musíme se schovat někam.
1: No právě, že to je ten problém, že to ještě nemáme. Zofínka říká, že ona je pod stromem a my ne.
0: No, u nás už neprší.
2: Yeah.
0: Strom je krásný deštník. A má člověk tady jakoby pocit, že je doma?
1: Já si myslím, že tady se setkávají lidé, kteří mají podobné myšlení o životě, o planetě, takže je to takový pocit, že se sobě rozumíme. Je to trošku jako doma. Já jsem původem z Polska, tak nemám pocit, aby ten dům byl moc daleko. Že ty kultury a jazyky jsou docela blízko. I ty rostliny, které tady máme, já je znám z doma. Tento týden nás oslovil asi pracovník zemědělské univerzity, že by rád tady udělal svůj zahonek podle italských odrůd a chtěl by tu kulturu tady vyzkoušet. Tak uvidíme, jak to dopadne. To by bylo něco, co by mu připomínalo domov.
0: Končíme u pojmu, se kterým se v pořadu stále setkáváme. A není to jen otázka, kde domov můj, kterou příchozí zpívají společně s Čechy. Děkuji dnešním hostitelkám Natálii a Josefínce Šelachovským a už se těším, že se znovu sejdeme. I příští sobotu vás od mikrofonu ve stejném čase pozdraví Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Téměř 2/5 obyvatel České republiky nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu. V Karlovarském kraji pozvolna ubývá orná půda a počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Volnější pravidla pro zadlužování státu, které prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů, 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných uvedla, že neví. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V České republice ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
6: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: V Olomouci postupně pokračuje přestavba vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce zhruba za 120 milionů korun trvají už více než jeden rok. Opravné pokoje by měly studentům začít sloužit v příštím roce v září. Upřesní rektor univerzity Michal Kohajda.
7: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027. Sport.
2: Fotbalisté Teplic vedou neúplnou tabulku nejvyšší domácí soutěže. Do čela se posouvají po remíze z Plzní 5-5. V dalším utkání 3. kola Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Před několika málo minutami začalo utkání v Mladé Boleslavi, kde domácí Středočeši hostí pražskou Spartu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima ještě docela osvěžující, většinou to bude mezi 15 a 11 stupni v údolích a také na severovýchodě republiky kolem 9. Zítra čekáme slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima většinou 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do noci uzavřená v obou směrech, a to kvůli dopravní nehodě. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část

0: Rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
1: Tak kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
1: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 48 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
1: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 48 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
1: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
1: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mý babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě, on si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
1: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
1: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
1: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval, a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako sem na zámek?
1: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde, a od té doby prostě dělám. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byl? Byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na... Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: A jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, s tiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři v České republice upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Prahu odpoledne prošel pochod hrdosti za práva sexuálních menšin. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Záchranáři v těchto dnech upozorňují na velkou aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce totiž může nastat i nečekaně, říká mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
3: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
2: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku letošního léta už 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která může být smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, potvrzuje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
4: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho několik desítek tisíc lidí. Duhovým průvodem tak vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit například na to, že menšinová komunita stále nemá v České republice stejná práva jako většinová společnost.
5: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
6: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
7: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky návštěvnice příjemnější.
6: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
8: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikace, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
6: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Česku slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, maxima mezi 29 a 33 stupni, na severovýchodě kolem 27. Vítr zpočátku slabý, během dne místy mírný od jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na Moravě, silnice číslo 53 u Pohořelic do Znojma zůstává po vážné nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Objíždí se to přes Vlasatice. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
10: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký

0: hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teď ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
1: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochutčata, taková mrňata, tak co s nimi?
0: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typické pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody, ale lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
1: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
0: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
1: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
2: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkový rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmit rostlinnou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cen.
0: S mluvčím a především pamětníkem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětů místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, více různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem, to vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrováni u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo, každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snad...

0: rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Meteorologové v Česku opět varují před vysokými teplotami. Téměř dva roky po velké vodě stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nejvyšší soutěže porazili Spartu a počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Část České republiky už zítra přes den zasáhne další vlna veder. Ve středních Čechách, v Plzeňském kraji a také v části Jižní Moravy by teploty měly stoupat nad 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se pak vedra rozšíří na velkou část území České republiky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území České republiky také stále platí výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Meteorologové doporučují nerozdělávat ohně v přírodě a sledovat místní vyhlášky. Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dříve, než dopravní podnik původně plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
5: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
3: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam totiž stavěl novou trať z Vinohradské ulice směrem na Václavské náměstí. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude také v novém školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale skončí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, říká ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy dnes večer ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili pražskou Spartu 2-0 a jsou v čele neúplné prvoligové tabulky. V dalších dnešních zápasech třetího kola Teplice remizovali s Plzní 5-5 a Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště, maxima většinou mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pražský okruh je až do zítřejšího poledne v obou směrech neprůjezdný, a to mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají Hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
8: Posaďte se.
7: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
8: Nepovídejte.
7: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
8: Ano, sundejte brýle.
7: Proč?
8: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
7: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
8: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
7: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
8: No podívejte se, tak co pak je vám?
7: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
8: Já už to mám.
7: No sláva.
8: Vy nejste vy.
7: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
8: Všecko znáte?
7: Všechno, ne.
8: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
7: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za děti.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na JEMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo. Když jsme

0: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
1: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním. Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
2: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
1: No ano,
3: že
1: ano,
3: se to točí,
1: ano. Radku, to nás spojilo.
2: To jsem řekl slušně, že jste měli za
1: nás to spojilo.
4: Láska k těm vojskům, nebo co?
1: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
2: Ale no tak.
1: Pár člověk a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
2: Malinký
1: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavice. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
4: Aziati.
1: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
0: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: Teď my jsme úplný nulisti. Nemáme ani nic. Premiéra se musí odložit.
6: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
3: Ale Zahradník, z toho může být nejvíc funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra, musí se snažit.
3: No, ale znáš ho, ne?
6: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
6: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
3: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
6: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
6: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
3: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodný.
6: A já ne.
5: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
3: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
6: To je dobrý plán.
3: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
3: Buď klidnej na mě, spolehne.
5: To jo,
6: fajn. A fantoma máme lepší.
0: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval. Takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obsloužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím.
0: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
9: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
10: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
9: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
10: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
9: No, co bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan vášně.
5: Něco takového.
10: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
0: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
11: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Já jsem nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Copak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Jenomže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
3: No co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmalý, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No,
3: kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrt myslivce a jiného se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak s tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohleto, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Čišničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chcel jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel být řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Rozo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz. Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maža.
5: Pane Bože, jú.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu.
6: Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mažu.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
5: Já, babi. Tam vidí, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu.
7: Tak, Robi.
4: Čus a robečky napijeme. Lučíme se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otrávit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se kupisem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
3: G.
8: taky zdi, na to jich už je.
5: A kdyby to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
9: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa, já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak, já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela, on je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpolední představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil jeho bratranec a povídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládinek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 300 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeň.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Okay. Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala, páč od švindlova.
4: Já, že švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčeně vyhrává, on prohrává, protože...
3: Já bych chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, takže jsem vyhrála jenom srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom
3: dál? Já se stydím.
4: Ona šeptala, pěň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no. Že slyšel žalující šeptat až skoro špítat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo.
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No. Já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jéňo.
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sarčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sarčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sarčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, vysílá Praha, Honza Macoun, tady Karlínská budova Českého rozhlasu. Zdravím vás dnes lehce postižen také nejen tématem, ale taky tím, co bych chtěl všechno říct, ale vím, že to není o mě, ale hlavně o vás, protože to dnešní téma noční linky pro nadcházející dvě hodiny je moje posedlost železnicí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: srdca zní. Legendární skupina Pacific Ďáblův vlak otevírá noční linku při sobotě 8.8.2026. Ve studiu je s vámi Honza Macoun. Dnes na téma železnice, anebo abych byl přesný, nebo tak, jak jsem to pojmenoval, a tak, jak jste si zároveň přáli i vy, někteří posluchači noční linky, moje posedlost železnicí. Já chápu, že pro někoho je vlak jenom dopravní prostředek, který má přijet včas a pokud možno bez zpoždění. Pro jiného je to všem vášeň, koníček, vzpomínka z dětství a někdy skoro způsob života. Železnice má zvláštní kouzlo, staré nádraží a ranní mlha nad kolejemi, hlášení z amplionu, zvuk motoráku, pára, rychlík mizící v dálce, lokálka mezi poli nebo stará cedule se jménem stanice. Někdo jezdí vlakem jen z nutností, jiný jede schválně delší trasou, jen aby projel oblíbenou trať, zahlédl určitou lokomotivu nebo si připomněl cestu, kterou zná od dětství. A někdo je posedlejší ještě víc. A já jsem rád a mám takové zvláštní cítění, že je vás moc, kdo právě teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Poda. Takže myslím si, že kolega humoriádník Knop by řekl asi tohle.
1: Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Milujete vlaky, sledujete lokomotivy, fotíte soupravy, sbíráte jízdenky, čtete jízdní řády nebo znáte tratě na spaměť, poznáte vlak podle zvuku nebo čekali jste hodiny u kolejí, vyrazili jste kvůli jedné mašině, dojímá vás nádraží, jak těžce nesete, když se ruší provoz na nějaké trati. A vůbec, víte, kdo je to? Urvínek, žehlička nebo brejlovec?

0: Ano, i kaskadérské kousky zvládá ten, který abnormálně miluje železnici a vůbec vše, co se kolem železnice točí. A o tom to dnes je. Jsem postižen železnicí, když to vezmu jinými slovy, jiným názvem. Dnes v sobotu 8. srpna ve vysílání Českého rozhlasu. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A píše mi Boumil, já se přiznám, že vlaky mám pod kůží od dětství. Já jsem vyrůstal u tratě a dodnes poznám některé mašiny podle zvuku dřív, než je vidím. Rodina se mi směje, protože když někde zahlásí zvláštní vlak, jsem schopný vstát ve 4 ráno, vzít termosku a jet přes půl kraje jen kvůli jedné lokomotivě. No, schválně, jestli vy poznáte, kvůli které to tenkrát bylo. To už jsem si našel. No je to brejlovec. Stál 2 hodiny v mlze u přejezdu a manželka mi pak řekla, že normální člověk by si radši pustil video na internetu. Jenomže to není ono. Ten zvuk čekání, světla v dálce, pak ten okamžik, kdy vlak projede kolem, to se nedá nahradit obrazovkou. A to je fakt. Já vám fakt rozumím. A kdo otevře telefonicky noční linku, čekám na vás. 731 800 900. A jste to vy. Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Honzo, já si slabím rádio.
0: Dobře, kdo pak volá?
1: Volá Jarda Stořimová.
0: Jardo, prosím pěkně, jak to vypadá s železnicí u tebe?
1: Já se moc těším, že jsem vyhrál vstupenky na Country Radio jejich narozeniny a tam vlastně ta cesta vlakem přímo bude.
0: Dobře, ale tady jsme teď na jiné rozhlasové stanici, tak pojďme k tomu nějakému životnímu možná posedlému chování, možná posedlostí.
1: Posedlost úplně na vlakách nemám, ale jezdím si mám docela rád. Kdyby to bylo, preferuji ho spíš než autobus, ale tady z té Vysočiny se moc na tu stranu nikam skoro nedá, jo? Musí se hodně přesedat.
0: A co vůně páry nebo starých motoráků, vůbec to nic neříká?
1: Ale ty tak nějak nepamatuju, že by bylo nějaký 42 let, tak můžu pamatovat nějaký motoráky.
0: No tak a proč ne? Takový hurvínek dřevěný nezastavujeme, máme spoždění.

0: dění ten jezdil až do roku kolikoliv, 89 možná ještě v nějakých zálohách, ale jezdil poměrně dlouho, ale neříkám, že jen on, ale vůbec. To zkrátka to cestování vlakem je lepší než autobusem. Tím bychom to mohli uzavřít.
1: No, my také určitě, a teď jak se chystáme, že vlastně do té Prahy pojedu taky vláčkem, že autobus mi tam nevyhovuje, nesedí mi časově, a od toho rádia vlastně vede přímo country vlaky, vypravenky neveze, 350 lidí poveze.
0: Dobře,
1: to se moc těším.
0: Dobře, ať to dobře dopadne, třeba se tam potkáme. Přeju hezký večer, dobrou noc.
1: Hezký večer, dobrou noc.
0: Pro vás ostatní vypadá to jak, jste posedlí železnicí, máte někoho kolem sebe, kdo je opravdu takovým tím typickým šotoušem. A že nevíte, kdo to je šotouš, třeba se dozvíme právě od vás. Honza u telefonu, kdo je u telefonu teď?
2: Krásný dobrý večer, pane Honzo, moc vám zdraví, Jirka.
0: Jirko, povídejte, jste blázen do železnice, anebo tak umírněný?
2: Tak, no, asi možná oboje, pane Honzo. Miluju železnice a miluju vlaky, ale samozřejmě já to miluju hlavně i kvůli tomu, že to je pohodlnější doprava a hlavně se hrozně rád kochám přírodou. Protože si myslím, že v autobuse, v autu a tak prostě absolutně nemáte šanci a je to doopravdy krásný. Poznáváte i plno lidí, se kterými jste se třeba neznali. Hlavně je to moc třeba, protože o tom takhle, pane Honzo, mluvím, protože my jezdíme tady, já jsem vlastně v kousek od Trutnova a máme tady vlastně železniční trať Trutnov a Praha, hlavní nádraží.
0: Ano.
2: A kdo to tady zná, tak je tady vlastně i přestupní stanice Starkoč. Mají to tam moc nádherně pomalované vláčkama všechno. To normálně úplně jak když se vpravíte do pohádky o vláčcích a mašinkách. Výpravčí, mašinky, všechno ručně namalované, je to hrozně moc krásné.
0: A náhodou, není tam taky přestup na trať do Žacléře?
2: O, tak to je zase za Trutnovem.
0: To je až za...
2: Ale jinak máte tam jako přestupy také, ano, Liberec, Žacléř, všechno, vlastně ano, ty přestupy tam také jsou.
0: Tam to teď se snaží dát dokupit u tu železniční trať, ještě jsem se tam nikdy nebyl podívat, ale ta příroda je tam nádherná. To je fakt.
2: Je nádherná, já to doopravdy hrozně moc miluju, já prostě doopravdy, já jsem takový ten kochatel, já se hrozně rád kochám přírodou a hlavně je to pak hrozně třeba i fajné, když jedete třeba vlakem do Prahy, přijedete do Hradce Králové, tam už pak funguje ten minibar, tak tam se můžete ještě občerstvit, ne, je to prostě fantastické a hlavně když si sklopíte to okýnko a teďka vykouknete z toho okýnka, i když dneska už to moc nejde, protože to jsou takový jenom ty polostáteční okýnka, ale dřív, když to ještě takhle šlo a foukal vám vítr do vlasů, musel jsem si samozřejmě dávat pozor na lampy, aby vám to neutrhlo, jak se říká, hlavu. Já si myslím, že si ještě na to dodnes všichni určitě vzpomínáme, tak prostě má člověk fantastické vzpomínky. A i ty průvodčí. Já si třeba, pane Honzo, nedokážu doopravdy představit, když to tenkrát chtěl udělat jako nějakou digitálně, ale prostě máte vztah k těm lidem a vidíte tu červenou čepičku, pozdravíte se, usmějete se na sebe, no je to prostě fantastický.
0: Ale jste umírněný v té zálibě železnice, protože kdybyste byl úplně nejvíc postižený, tak mi řeknete zcela vážně, že ty otevírací, nebo ta otevírací okna, ty jezdí v těch a těch vlacích, těch a těch číslech a jezdí ještě stále a je jich poměrně dost. Takže beru to jako umírněnost, nevidím to úplně tak.
2: Umírněnost, ale hlavně mě se hrozně krásně překvapuje, protože já rád poslouchám Český rozhlas a když je noční linka právě s panem Knopem a vy jste to hnedka vlastně na začátku dal, protože pan Knop vlastně také hlásí ty různé zastávky a s tím se mě udělá neuvěřitelně velkou radost.
0: Ještě mám připravené další, ale všeho do času. Já děkuju za telefon, popřeju dobrou vlakovou noc.
2: Děkuju moc, rád jsem vás slyšel, rád jsem se po dlouhý době dovolal. No a budu se těšit na další příběhy s dalšími posluchači.
3: Noční linka.

0: Česko má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Podle zprávy železnic měří naše tratě nějakých 9300 kilometrů. Samozřejmě to jsou koridory, regionální tratě, nádraží, zastávky, mosty, tunely, tisíce přejezdů. Takže nejde jenom o koleje mezi velkými městy, ale o rozsáhlý systém, který propojuje Prahu, krajská města, menší obce, průmyslové oblasti i turistické regiony. Tou silnou stránkou naší železnice je tedy hustota. Dá se říct, že do každé obce pomalu vede nějaká ta železniční trať. To, že ta trať má zastávku s názvem vaší obce, ještě taky kolikrát neznamená, že je u té obce. Taky musíte jít i x kilometrů, než do té skutečné obce toho názvu dojdete. Jaké máte příhody s železnicí? Případně jste posedlí železnicí, no tak pak je dnešní vysílání určené právě pro vás. Kdo je Šatouš? Nehlašte se, prosím, všichni.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O železnici dějou se věci také v rámci nočního vysílání i písničky tematicky k tomu zvolené, alespoň některé. Našel jsem teda jednu zásadní písničku Hany Zagorové. No, jestli si vzpomenete i vy na nějakou takovou železniční, nostalgickou, jednu takovou a zcela zásadní pro dnešní vysílání právě Hana Zagorová ve svém repertoáru měla a jsem rád, že jsem ji v archivu našel. Teď ale pojďme k příspěvkům, nežli se někdo dovolá a bude chtít přepojit do vysílání a bude v uvozovkách tak nějak posedlý tou železnicí, tak třeba příspěvek od Michala, který napsal, když jsem ten výraz ohraničený hláskou eš slyšel prvně, tak mi připadal jako neslušné označení jisté intimní části lidského těla. Nadšenci do železnice, proto raději říkám vlakista, což je moje úprava výrazu autista. Autista samozřejmě není ten, kdo obdivuje auta. Jednou jsem sledoval dokument o autistech, tedy lidech s poruchou autistického spektra. Jeden z nich miloval železnice, znal typy lokomotiv, uměl jízdní řády na spaměť. Já taky se přiznám, ale to už jsem asi zmiňoval. Jeden záběr ukazoval, jak stojí na nástupišti a svou radost z přijíždějící soupravy vyjadřuje bizarními tanečními kreacemi. Autista, vlakista, artista, já osobně nemám k železnici zvláštní vztah. Můj pradědeček z Pražské Michle ale pracoval celý život na dráze. Přikládal zepředu žár, zezadu chlad, odnesl to tenkrát na zdraví. Já vlakem jezdím výjimečně. Jedna z mých posledních cest kolejovým vozidlem se uskutečnila v roce 2019 na území Lotyšska. Cesta z Rigy do Jurmaly, vlak čistý, ale zdaleka ne tak moderní jako ty, které dnes jezdí na hlavních tratích ve středočeském kraji. No řeknu vám, ty vlaky, ty už se tam teda změnily, jo, tam v okolí Rigy. A jestli se nepletu, tak tam jezdí vlaky z české Škodovky. No to je sympatie. No my popojedeme samozřejmě dál.
1: Noční linka.
0: A budu rád, když se připojíte i vy. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo nám volá?
2: Jen Karel.
0: Milý Karle, povězte, jste praštěný železnicí?
2: No, tak nejsem posedlý, ale bydlel jsem u železnice, jo, koukal jsem na nádraží takhle přes pole a jinak to téma mě teda posadilo, dneska se mě vytáhli z postele, takže jsem si říkal, musím zkusit zavolat. A mě docela ten člověk, který říkal, jak se rozdělal svobodně okýnka a tak dále, jak jsme jezdili, bylo to bezvadný. A chtěl bych říct jednu věc. Je krásný seriál Velké železnice světa, že železnice i přispěly k rozvoji civilizace, to je jedna věc. A když jsem byl v Mise v Bosně rok 2000, tak tam se otvírala železnice, ta znova otvírala železnice mezi Bosnou a Chorvatském.
0: Ano.
2: A to bylo vlastně znamení míru. No. Takže já jsem prostě zažil stříhání pás mezi Bosnou a Chorvatském, že vlastně to byl takový příznak normalizace, že už zase teda můžou jezdit vlaky a nemusí být zaminovaný a lidi se nemusí bát, jo. Tak nějak v duchu říkal, jak to bude teda v těch našich východních hradu Slovanské, kdo vypadá za pár let. No,
0: to je samozřejmě ano, to je otázka. Já se tam chystám taky na jednu železnici, vlastně Vinetuovskou železnici, která byla zrekonstruovaná poměrně, to, dejme tomu, do 10 let zpátky. Jezdí tam nebo nejezdí, ona je tam opravená do Vyšegrádu, ale každopádně jsem taky ochoten udělat lecos pro železnici. Co vy? Jste ochoten si radši vybrat vlak nebo autobus pro vaše cestování?
2: Určitě vlak, já jsem zastánce vlaku, jo, tak se tam člověk může projít, potkat se spoustu lidí, pobavit a tak dále. Jo, mám rád vlak, konkrétně když jsou kupé, že se člověk jako může tak nějak intimně pobavit. A ještě jsem chtěl říct jednu epizodu, jestli můžu využít.
0: Ano.
2: Ale když jsem byl v jazykovém kurzu v Krumlově u mírových sil, tak jsme jezdili pravidelně Bechyňkou.
0: Ano.
2: Mezi táborem
0: a... Bechyni.
2: Bechyňka to je něco jiného, to se zase bylo u letěšního praporu Bechyni. To je výborný. Ale když jsme jezdili do toho Český Krumlova, tak tam jsme jednou jeli s nějakou várkou Američanů. My se jeli podívat na Krumlov, protože podle OSN žil krásné město. A když jsme jeli vlakem, tak už byli v šoku, že tam byly nějaký trampové, tam hráli na kytáru. Tak to nevěřili, to se nás ptali, jestli se něco filmuje. Nebo jestli takhle jezdíme normálně, jak jsme řekli, že u nás se normálně běžně takhle čundruje, že tak jezdí. A když jsem zastavil na těch vesnicích, nebo prostě na těch místech, jak jste říkal, že někdy vesnice i daleko, jo, tak třeba zastávky. Tam byly třeba jen dvě lípy, mezi tím byla lavička, tam seděli lidi a ty Američani se mohli opravdu zbláznit, jo.
0: No oni sami moc velkou síť železniční nemají, tak k tomu vlastně nemůžou mít ani vztah.
2: Jinak příznivcům železnice doporučuju technický muzeu, teďko sezónní výstava výborná rakouská železnice, jo, takže po Rakousku jsme podívali poměrně krásné železnice a já jako dítě říkám, když jsem jezdil konkrétně teda z Mimoně do Liberce, tak jsme jezdili přes Františkou údolí a prostě ty mosty. A, jo, má to i jednotný design, jo, je to prostě krásné.
0: Děkujeme za pozvání a za zavolání a taky za další rozměr do dnešního vysílání. Ať se daří, dobrou noc, Karle.
2: Je to moc hezké a děkuji vám za vaše témata a vůbec. Vaše večerní pořady. Já jsem takový nespalec.
3: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
0: Tak jdeme domů, Báru, já tady nebudu.
4: Můj vlak šeprý je rychlík, kdo mi to říká?

0: Eva Pillerová. S vámi noční linka Českého rozhlasu Společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes téma posedlost železnicí. No, železnice je zvláštní svět. Na první pohled jde samozřejmě jen o koleje, nádraží a vlaky, které někam vedou, jedou. Ve skutečnosti je to ale jeden opravdu z nejpřesnějších systémů, jaký člověk vymyslel. Vlak nemůže jednoduše uhnout doleva nebo doprava, musí mít volnou trať, správně postavenou cestu, zabezpečení návaznosti a přesný jízdní řád. Slovo přesný dávám do úvozovek. No, je taky spousta zaměstnání nebo profesí v rámci železnice, které už dneska nejsou nebo jsou na vyhnutí. Já chtěl vždycky šroubovat závory. Vždycky. Nepodařilo se, ale je fakt, že vyzkoušet si to můžete v kdejakém muzeu. Třeba muzeu Českých drah v Lužné, tam to jde, ale když jsem tam byl naposled, tak mi to nebylo umožněno. Ne, protože bych nechtěl, ale byly tam nějaký děti nebo tak nějak, nevím. No. Zkusíme dál. Halo, halo, Český rozhlas, Honza, kdo je na druhé straně?
1: Tady zase Věrka, co nám volala do rádia.
0: Ano, zdravím, Věro.
1: No, já mám dneska jsem byla jinde, ale dneska jsme byli v Plzni, protože tam byla snídaně s Novou, tak jsem přemýšlela, jestli mám jít s vlakem a nebo to. Ale stalo se mi tohle, že jsme jeli, žel přítel, kterýho jsem si teď našla, jel z Prachatic do Čičenic, Čičenic do Novýho Údolí vlakem a prostě jel s ním kamarád a ten měl jak se to jmenuje, peníze takhle u sebe, no a prostě si tu, jak se dávají kolem pasu, tak prostě si ty doklady nechal ve vlaku. A obvinil toho mýho přítele, že mu je ukradl.
0: No, to jsou prostě teda zážitky, to teda není velká posedlost.
1: Nahlásil to na policii, jenže jeho peníze s peněženkou, s občankou jeli až do Čičenic a z Čičenic do Novýho Údolí a zase zpátky. Jenže v Novým Údolí ty doklady jako našla ta, co tam uklízí, nebo ta to, a vrátila tomu dotyčnímu, zavolali, že ty doklady a všechno má ve vlaku, no že tak to nechal. A obvinil tohodle, to se mi jako nelíbí. A nakonec je to můj příbuzný, jo, to se mi nelíbilo, tak jsem mu to řekla, jak se to nedělá. No. A právě, že když jedete z Prachatic do Novýho Údolí, tam v Novým Údolí je taková mašinka jako vláček, a tam si můžete koupit magnetku, jo, všechno možný, takovým jako vlaku udělaný. A tam si koupí, a pak jedete do Novýho Údolí a jdete pěšky, jo, tak do toho města.
0: Jo.
1: A zase jdete zpátky, no a na hranicích si zase můžete něco koupit německých a zase přejdete trať a už jste zase na českých hranicích.
0: To je
1: a
0: fakt.
1: Zase vlakem zpátky, jo, takže takhle Nový Údolí, no a zítra, zítra je pou ve Slunkovicích nad Blanicí, tak pojedu zase vlakem Prachatice a Husinec, Slunkovice nad Blanicí. Tam je pouť velká, jo, a dneska jsme vlastně byli taky na pouti, ale to jsme byli, protože přítel po telefonu si našel kamarádku, tak jsme jí byli navštívit. Tak taky přemýšleli, jestli pojedeme do Plzně vlakem a nebo autem.
0: Dobře, děkuju taky za pozvání, kde se co děje, ať máme i přehled. Jo, dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc,
0: tady se zmínila jedna věc zásadní, nejkratší mezinárodní železnice na světě, to je trať z Nového Údolí. Ano, a kdo jste tam byli na Šumavě, je to nejenom, že tam je nádherně, jo, to je jedna věc, ale vlastně ta trať je vlastně přímo na státní hranici s Německem, tam bývala Rušná pohraniční osada, ze které do těch dnešních dnů se zachovala jedna chalupa, bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží. No a ta délka dráhy, jo, tak přejedete jí za minutu. Má 105 metrů jenom. Je ale fakt, že je to tam boží. Nejenom pro cyklisty, ale i pro nás chodící a funící. A ještě někdo další. Kdo nám volá teď? Tady noční linka, Honza.
2: Tady jsem já, Alena z Ostravy Poruby.
0: Ano, zdravím. Aleno, povězte, jste posedlá železnicí, nebo ne?
2: Já jsem z železničářské rodiny.
0: A můj přímo
2: otec celý život. Prosím?
0: Ano, přímo, to se rád slyším, povídejte.
2: Ano, přímo, otec byl strojvůdce. Už můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ano. Ve vysílání, slyší nás všichni.
2: Takže já zdravím všechny noční posluchačky, Suvičky, jako jsem já. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala, protože já pocházím přímo od železničářské rodiny. Můj táta byl vlastně strojvůdce, ale ještě na pární lokomotivě. Mnozí pamatujete, jakože. jezdil trať Ostrava Přívoz až do Kojetína. Takže ten byl posedlý, on přímo tuto práci zbožňoval a miloval a dělal ji vlastně celý život. Ale na té pární lokomotivě, jak to znáte, tedy, že vlastně tady byl kotel, tady přikládal do kotle, táta tady horší v zimě, kdy to je vlastně ta pární lokomotiva otevřená, že tak ten mraz a to všecko, jel 10 hodin tam, do toho Kojetína, že přes Beskydy, tam se dala mašina za takovou tu točnu, kdy se ze spodu prohlížela, že táta mezi tím tam 2 nebo 3 hodiny, kdy měl další odjezd, že tak tam přespán ve výtopně a zase jel zpátky, tak on třeba nebyl 2 dny doma, nebyl a tak dále, přespal, jednu noci stával a zase šel, já jsem to úplně obdivovala, tady tu práci. A jednou, měla jsem asi 8 nebo 9 roků, tak při voze, kde on měl výjíždět, tak jsme tam byli s mámou za ním a on nechtěl vzít na tu mašinu a se podívám. Tak mi tam vyzvedl a jak to tam začalo všechno syčet, hučet. Já jsem spanikařila, mi mu to hned dát dolo, já jsem to měla otřes moc. Já říkám, v životě na mašinu vy to nedostaneš, jako jo. No, takže na to, jako tady na to, to vzpomínám tím pádem, že jako jsem byli železničářská rodina, tak jsme se najezdili vlakem. Nejvíc Praha, Ostrava, já jsem v Praze nějakou dobu tam několik roků pracovala, takže já jsem to znala, takže já jsem prostě, já jsem tež měla ráda, ve vlaku ráda jezdila, už jsem kolikrát, tež jsem to měla jako ráda, tu jízdu vlakem a tak. Takže na to tohle, na to vzpomínám, na tu tátu, jak on tuto práci přímo miloval. Mrazu, ráno, ve 2 v noci vstal, do mrazu šel a to. A on, no, já to obdivuju. No.
0: Děkuju a taky to, i vám a no, za milé vzpomínání, no. I když teda soudě podle vašeho zážitku to úplně prakticky mohlo znamenat i stopku milovat železnici, když jste se tak velekala, ale tak nějak jste to zvládla.
2: No to je to byl šok pro mě, to začalo syčet a hůčet tam všecko, že holku dát na mašinu, že mi ukázali, ne hned dolů, já jsem z toho měla, no tam se otřes mozku, no. Já jsem říkala, už v životě na mašinu, ne? Jste tak pro kluka se podívala, ne pro mě.
0: No, ale je fakt, takže že teď mě napadá, jestli existuje vlastně nějaká strojvedoucí, jestli existovala nějaká žena, která řídila, nebo poháněla.
2: A na parní lokomotivě asi sotva, na parní lokomotivě asi ne, nevím. Myslím, že na parní lokomotivě ne. Děkuji. Potom na těch elektrických to jo. Dobře.
0: Ale no, děkuju, no. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: No, taky. Děkuju, taky pěkné sny, moc děkuju. Nashledanou.
0: Máte všude bylka. Seba to byla ta parní lokomotiva, ze které Alena dostala otřes mozku.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: sebe.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a teď se bych chtělo říct střední Čechy, ale když už to říkám, mateřská má stanice, ve které vysílám povětšinou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, anebo takhle v noci do celé republiky v rámci noční linky. A dnes téma, které fakt miluju, nebo téma, které se mě hluboce dotýká, o kterém je řeč, moje posedlost železnicí. No tak v tom případě tady nesmí chybět dynastie Novákům.

Pavel napsal: Dobrý večer, Honzo, i posluchači, má posedlost trvá už půl století a patrně s ní i zemřu. I když vlaky už ve většině nejsou to, co to bývalo, to znamená otevřu okno a poslouchám cvakání kol o kolejnicové spoje, vítr do vlasů a tak dále, protože dnes už je skoro všude klima a uzavřená okna a také bez stykové koleje nebo spoje kolejnic, stále je to pro mě nejromantičtější typ dopravy. A já také jako prostatický stařík s přibývajícím věkem stále více než kdy v mládí oceňuji, že je ve vlaku možnost dojít si na záchod. A ještě byste mohlo, Honzo, dát někdy téma, jaká je vaše nejoblíbenější trať a proč? To by mohlo být zajímavé. Vlakům zdar a noční lince zvlášť. Pavel. Aleš napsal: Původně jsem neměl zájem přispět vzpomínkami do dnešního pořadu, protože nejsem opravdový šotouš, nicméně asi před hodinou jsem na netu objevil rok starý příspěvek plný fotek na téma Zábřeh. A okamžitě se mi vybavila stařičká tramvaj do Pískových dolů, která málo kdy zastavovala na zastávkách, protože zastavovala u vrátek trvalých obyvatel. A když utichl provoz tramvaje, dýmaly nám před okny parní mašinky, které táhly vagóny naložené cihlami z místní cihelny. A jako děti jsme tu cihelnu navštěvovali a po tamnější úzkorozchodné dráze jsme často absolvovali spolujízdu na parní mašince mezi hliníkem a cihelnou. A protože jsem měl v branži vždy dost známých, mohu se pochlubit i kilometrem na hlavním nádraží, kdy jsem usedl za kontrolér, bobiny nebo držel se několik stovek metrů na regulátoru rosničky na Přerovském trianglu. Kdo měl nebo má takové štěstí? A parní mašinky mi opravdu voní, ta kombinace kouře, páry, kolomazy je jedinečná. Už 20 let bydlím na opačném konci republiky s dvěma železničními expozicemi. Tou Chomutovskou a Drážďanskou obě navštěvuji pravidelně. Aleši, děkuji. Ale hleďme, bobina se tu nachází. No a hned k ní i ta, která k tomu dnešnímu tématu má taky co zaspívat.

0: Česká železnice není malá síť, pro pár hlavních tahů patří k nejhustším v Evropě. Eurostat uvádí, že Česko mělo v roce 2024 vůbec nejvyšší hustotu železniční sítě v Evropské unii. Tak se vydáváme po kolejích směr Brno nebo s cílovou stanicí Brno. Kdo nás tam poslouchá? Pěkný večer.
1: Tady je Jana z Brna. Dobrý večer, pane Macoun.
0: Jani, tak...
1: Celý svůj pracovní život jsem žila v železnici.
0: Ano.
1: Začínala jsem jako 14-letá žákyně střední průmyslové školy dopravník ve Valticích. Po jejím absolvování 5 let jako výpravčí ve stanicích Brno. Přerov nebo Brno, Břeclav. Později potom jako vedoucí Vličkového areálu, to znamená závodové dopravy, celý svůj pracovní život, to znamená téměř 40 let. Dneska jsem 26 let důchodu a v železnici žijí pořád.
0: Co to znamená ve finále, když železnicí žijete doteď? Protože to, že jste žila železnicí, co vás to tenkrát vlastně jako popudilo? To znamená, že rodina vás k tomu dotáhla, nebo jste měla ráda tu železnici jako takovou?
1: Ne, absolutně ne, ale tatínek miloval železnici, když byl profesí úplně něco jiného. Ale měl 3 děti, nebo 4 děti vlastně, jednoho syna. A chtěl jeden z nás, aby byl železničář. Bohužel padlo to na mě. Já jsem byla nejmladší.
0: Ano.
1: Bylo mě 14 let, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: No počkejte, tak padlo to na mě, tak jste si jste hráli hru Černý Petr, nebo...
1: No, tak když je vám 14 let a tatínek rozhodne, že jdete na střední školu železniční, tak jdete jistě. A autorita taková, že prostě žádný vzepření a říct nepůjdu.
0: To je fakt. Ale počkejte, a ta záliba nebo ta láska, no tak to musela být láska, ne? Když je to do dneška.
1: No, já vám řeknu, jak to začalo. To byla škola, kde bylo 460 žáků, z toho 36 děvčat a jinak sami chlapci. Protože to bylo vyloženě profese nebo příprava těch žáků pro profesi výpravčí. Jo, a prostě výpravčí tehdy byli vesměs kluci, jo? Takže my jsme byli víceméně takový jenom jedinců pár, 36 děvčat, že? Ale řeknu vám asi tak, tam byla výchova tak, bych řekla, přísná, že my jsme byli vychováváni na zodpovědnou práci výpravčích. A prostě za ty 4 roky vás se byl zpracován tak, že skutečně jsme se na to těšili a dělala jsem to tu výpravčí velice ráda.
0: A tatínek ten za vámi chodil jak často do práce?
1: No nechodil. Tatínek mě z dálky sledoval, jo, protože řeknu vám asi tolik, když je vám 18 let a nastoupíte jako výpravčí do stanice, řídí dopravu výpravčí a na hlavním tahu Brno-Břeclav bylo 120 vlaků za 24 hodin. A tyto vlaky řídí skutečně výpravčí.
0: No a to, že vás takhle hned šoupli do hlavního nádraží nebo na hlavní tráť, no, to ne, je zvláštní, nebo není?
1: Začínala jsem v Karlicích.
0: Jo,
1: to byla jednokolejka, Brno-Břeclav, Brno-Přerov, ale protože jsem byla docela šikovná, tak po roce a půl mě přeložili na 2 kolejku na hlavní tah Brno-Břeclav.
0: Jsem byla docela šikovná, ve mě vzbuzuje, že žádný vlak se vám tam nestratil, nenaboural, tak vás hned posadili, nebo že to už špatně teďka?
1: Řeknu vám asi tak, za těch 5 let, co jsem dělala výpravči, ani jeden překlep, ani jedna nehoda, nic. Jo? A na základě toho potom jsem přišla, v Modřicích byl vybudován průmyslový areál a 11 fabrik se združilo na vlečkový areál, tam jezdili prostě vagony pro tyto firmy a Ferona jako taková, protože byla největší, tak byla hlavní vlečkařem a já jsem tam celý svůj profesní život 30 let dělala vedoucí provozu.
0: No tak dneska v dnešní době, když říkáte, že milujete železnici dál, s tím, jak ubývají výpravčí ve stanicích, tak to musí vrhnout trošku oko smutkem, ne?
1: No, zírám, co se děje na železnici, tak jako, jo? V dobrém slova smyslu i v tom méně dobrém. Ale protože když tolik let to děláte, tak to vám nedá. To jako a můžu vám říct, jsme spolužáci, ve třídě nás bylo 46, maturovalo, dneska už je nás jenom 17 A po roce se stále scházíme, a i když všichni už jsme 83 letí důchodci, tak pořád to v železnici žijeme.
0: Která lokomotiva byla podle vás ta nejkrásnější?
1: 556, to byla nejsilnější parní lokomotiva, protože já jsem začínal na parní lokomotivy, když je viděli.
0: Takže co to je, Štoker?
1: Ne, to není Štoker. 556 byla mohutná, silná, nejsilnější lokomotiva.
0: Aha. No?
1: A můžu vám říct, byla to perla jako parních lokomotiv.
0: Je to Štoker, teď jsem se kouknul. Teď jsem si to rychle vyhledal na internetu. 556 je Štoker a Bugatka se jí taky říkalo. A vidím tady jenom, že nejsilnější parní lokomotivy, mezi které se řadila, nebo řadil tahle lokomotiva, tak vozily vlaky těžké i 4000 tun.
1: No, ano.
0: To je hodně.
1: Můžu vám říct, a ještě vám povím takovou maličkost, když jsem začínal v těch Karlicích, tak tam byly normální, tam na vysoký metr, prostě ve kterých se topilo uhlí. A protože tyhle lokomotivy silní, parní, jezdily na kvalitní černý uhlí, takže pokud jsem chtěla si zatopit na noční, tak mě hodil strojvedoucí balvan černého uhlí a prostě... I toto byla výhoda těch parních lokomotiv.
0: Děkuju, Jano, zdravím vás do Brna, milá železničářko, rád jsem se s vámi seznámil, ať se vám daří a pěknou parní noc.
1: Vám tež děkuju za rozhovor. Naschánou.

0: Posloucháte vysílání společné regionální, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tu noční linka. Vysílání s Honzou Maconem a téma Moje posedlost železnicí. Jsem rád, že posloucháte a kdo jste se připojili pozdě, máme ještě půlku vysílání před sebou.
1: Noční linka.
0: Vítáme neděli 9. srpna 2026. Koukám se taky do kalendáře, kdo slaví. Ano, už to všechno zjišťuji. Tak dneska je to chlap jménem Roman, nebo tady vidím ještě Romeo. V neděli podle příjmenáře na 9. srpna slaví uhlíř, takže milí uhlířovi i vám všechno nejlepší. A jednu vlakovou pozdravní posílám právě vám, ať se daří. A kdyby náhodou jste ve své paměti vykutali nějakou železničářskou vzpomínku, tak jsem s ní. A když budete posedlí železnicí, anebo nedej bože šotoušem, no tak jsou vám tady naše telefonní brány otevřené, ale i ty po písmenkách. Na linka@rozhlas.cz nebo pod pozvánku na internetu na stránkách rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku, dnes téma posedlost železnicí, tak už tady několikrát zaznělo, kdože je to ten šotouš. Tak pro vysvětlenou, jak ho poznáte? Šotouš je člověk, který má mimořádně silný zájem o veřejnou dopravu, hlavně o vlaky, tramvaj, autobusy nebo metro. Nejčastěji se tím myslí železniční nadšenec. Někdo, kdo nevidí jen vlak, ale pozná typ lokomotivy, číslo soupravy, rok výroby, trať, výlu, kunátěr i to, jestli má vůz, správné dveře. Šotouš často stojí u trati s fotoaparátem, čeká na mimořádný vlak, sleduje jízdní řády, ví o nasazení historické soupravy dřív než běžný cestující a dokáže se radovat z věcí, kterých si ostatní ani nevšimnou. Třeba, že přijela bardotka, brailovec, stará tramvaj, zvláštní vlak nebo souprava v původním nátěru. Slovo šotouš se někdy používá posměšně, ale nemusí být urážlivé, záleží na tónu. Pro někoho je to diagnoza v uvozovkách, pro jiného čestný titul. Šotouši často dokumentují dopravu, fotí, natáčejí, sbírají informace, sliní, teda to už dodávám jenom já, uchovávají paměť provozu, který se rychle mění. Takže kdo je to šotouš? Člověk, který jede na výlet nejen někam, ale hlavně čím, něčím. A někdy mu nejde tolik o cíl cesty, protože největší zážitek je samotná jízda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající do noční

0: odtud až do Ústí nad Labem, takže jsem zažila parní lokomotivy.
1: No.
0: My jsme jezdívali vždycky prostě do Březnice, což je nejbližší stanice tady z mého kraje, vlastně z mého bydliska. A pak jsme přesedli teda tam už na rychlík. Tehda už to mělo i vlastně jídelní vozy.
1: Ano.
0: No a tou parní lokomotivou vlastně, jo, v Praze jsme museli přestoupit, přeběhnout, to ještě se přebíhalo z nádraží hlavního na Prahu střed, vlastně. A pak jsme teda jeli už vlastně na to Ústí tou parní lokomotivou. Nezapomenutelný zážitky. Několik roků jsem takhle cestovala. A teda, když jsme jeli odtuď do Ústí, tak to bylo takový, že se neustále měnil směr, jako vždycky lokomotiva se musela převést na druhou stranu. Ale z té Prahy vlastně do toho Ústí nad Labem to byla přímá lokomotiva. Teda takhle.
1: Já vám rozumím.
0: Lokomotiva parní.
1: Ano.
0: Lokomotiva parní, ale tahla třeba, já nevím, taky i 8-10 vagónů. Což teda pak jsem obdivovala vždycky. A mám k tomu velice kladný vztah do dnečka.
1: Okénka u parní lokomotivy nechala radši otevřena a měla vlasu plnou těch zbytků spáleného uhlí, no, popela.
0: No víte, co bylo nejhorší, když třeba jsme vykukovali z okna, tak občas i letěl nějaký ohýnek, plamínek, občas nám to spadlo i do oka.
1: Jo, taky pamatuju.
0: Taky byla docela legrace.
1: No tak hezké vzpomínání. Dneska, když je někde tam u vás pár, a vlastně vy jste z toho místa prakticky nezastavujeme, máme zpoždění, jde se dál, vystoupíte se až ve Volení, že jo? To je taky ta trať.
0: Ano, to jsou Hoštice, pověstní tím. No jako já mám ráda do dneška prostě i lokálky, protože Blatná vlastně má nádraží, odkud teda se dá jako na půl cesty na Plzeň, anebo teda potom na Strakonice, že jo, v podstatě.
1: Nepomuk a Blatná, takže si tak nějak jako uvědomuju, říkám to správně, Nepomuk Blatná.
0: Ano,
1: jo.
0: Nepomuk Blatná, anebo Strakonice a Březnice. A tam jsme vždycky právě dosedávali, když jsme jezdili tím jídelním vozem, tak tam jsme prostě přesedli na vlak a to bylo zvláštní, protože tam se vlastně několikrát byly to, myslím, Beroun, tam ještě se jelo jedním směrem, ale vím, že to mě vždycky fascinovalo, jak se prostě musela ta lokomotiva převeclovat. A i když to byla motorová teda, na cestu tam. No a jak se musela přepojit prostě a vlastně se měnil neustále směr asi 4x za tu cestu do Ústí nad Labem. Jsme vlastně měnili směr jízdy.
1: No,
0: to je taky fascinující.
1: V dnešní době, když víte o nějaké události, jdete se podívat?
0: No, já jsem, bohužel včera jsem to nestihla, ale tady odtud jel někam parní váček, ale já jsem si říkala, to mám na nádraží docela daleko a v tom horku se mi teda nechtělo šlapat někam a jet parním váčkem někam až doražit, já nevím kam, za Strakonice. A tak jsem si říkala, to už nechám prostě mladým cestovatelům, mladým dětem, ale když takhle tady jede ta parní lokomotiva, což bývá jednou za rok, tak se chodím dívat.
1: Dano, já bych se nejenom chodil dívat, ale taky i fotografovat, ono to je prostě, no.
0: No to já mám taky samozřejmě uložený fotografie, ano. To je fascinující.
1: Děkuju, Jano, jsem.
0: Pro mě to je fascinující. Honzíku, pro mě to je fascinující,
1: ano,
0: do dneška.
1: Ano.
0: I když už nejezdím příliš ani tím vlakem, že říkám, na nádraží to mám docela daleko, už píš.
1: Ale jako, dráhou postižená jste, to zase nemůžete upřít.
0: Dráhou zasažená jsem na celý život.
1: To jsem rád. Taky díky za popovídání a posílám písničku.
0: Mějte se dobrou. Krásnou noc všem.
2: Upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

0: Noční Lince i Marie Rotrová, teď další volající posedlí železnicí a bude to Standa. Pěknou noc přeji.
1: Já také přeji všem posluchačům. Já jsem přímý aktér za těch časů československých a potom českých drah. Jezdil jsem na všem, co bylo v chebském depu. Jsem chebák teda, vedoucí. Některé kolegové mi třeba poznají podle hlasu, tak je zdravím.
0: Ano.
1: I ty třeba z Bělý a ty, který patří chebskému depu, jak se říká, Sokolováci, Varáci. Všichni jsme museli být stejná parta taková s obrovskou důvěrou, jeden na druhýho. Protože bez toho by to nešlo, ta práce. To ještě byla taková ta zlatá doba té dráhy.
0: Ještě jezdíte nebo už nejezdíte?
1: Mně 75 let jezdí takhle, já to klidně řeknu, já v noci jezdím s vlakama ještě dneska.
0: Takže jezdíte.
1: Ne. No v noci.
0: Jo, tak jo? To jo, tak už to chápu.
1: No, chápete to, jo? No.
0: Jasně.
1: A nejhorší, že vždycky se mi zdají takový ty sny, ne, aby to bylo klidný, pěkný, málo kdy, většinou nějaký průšvih.
0: Ale...
1: Jo? A litu ty kolegy, kteří někoho přejeli, já mám jako svýho jednoho, který mi chodil strašit půl roku, rozhodí to tlak, rozhodí to život, rozhodí to všechno. Tak ten, kdo to poslouchá, proboha, neskákejte pod vlak, zvolte jiný způsob,
0: jo.
1: A ne pod vlak, protože na té mašině je jenom člověk.
0: Který má taky svoje takhle. Problémy, svoje nějaké a duševní takhle. Rozpoložení a tohle tomu nepřidá.
1: První zákonitou zkoušku, v té době jsem musel dělat zákonitý zkoušky, nevím, jak je to dneska, na jednotlivý řady vozidla s mechanickým přenosem výkonu, s hydraulickým přenosem výkonu, s elektrickým přenosem výkonu a potom byly elektriky. Stejnosměrný, střídavý podle toho, na kterých tratích se kde jezdil a potom byly ty dvouproudové lokomotivy. K tomu už jsem se nedostal ve své době k těm dvouproudovým lokomotivám, protože jsem byl starý, neperspektivní, ale o to nejde. Jezdil jsem rád, jezdil jsem ze vším, jezdil jsem s Hurvajzema, s Kerezencema, když se zvá 60-kroma. Na Karkulích, na Rosnách, jo. No, topil jsem parní lokomotivy, jo. Když jsme začali, tak tady jsem topil i toho Štokra, jo. Nádherná lokomotiva, topil jsem Kremáka. Jo?
0: Já miluju Kafemlejnek, to je moje nejoblíbenější parní.
1: No, Kafemlejnek ten nebyl v Chebu.
0: No.
1: Ale topil jsem čtyřkoláka, vlastně ten jezdí po Sázavský Pacifik. V Chebu byla ve stavu 176 a tam je 186, ne? Po Sázavský Pacifik. 434, 286.
0: Je, vy jste tak hezky praštěnej tou železnicí, to je tak hezky, víte, jak nám teďka vůbec nikdo nerozumí.
1: Já jsem se potatil. Můj otec byl první člověk, který bez těžko to náží vlak mezi Pánví a Plzní. Jo, protože jeden jeho kolega to měl domluvený a na tátu přišli v noci, říkali, hele, on ten člověk má domluvený, když by z toho byl nějaký průšvih a mu to nechtělo dojet, nebo tu den co. No, říkám, tak to, no, i toho jeho topiče jsem znal, jo, s jeho synem se kamarádím, když se potkáme, tak se hezky pozdravíme, jo. Že ty ajziponácké rodiny i takhle drželi při sobě, jo. Protože když měl někdo servil topiče, tak to by byla vlastně druhá rodina, jo. To nešlo.
0: Řekněte, dneska čeho si všímáte třeba, když jdete po nádraží, nebo chodíte ze sentimentu po nádraží nebo po depu?
1: Chebský depo z půlky je zlikvidovaný, tam se postavila nová hala. Byl jsem se tam jako z té lávky podívat.
0: Takže jo, byl.
1: Protože samozřejmě, jo, byl jsem se i podívat na rozloučení s chebským depem, to se zbobralo, musel se to nějak, samozřejmě nemůže se jít, jak se říká, žít v historii, jo, musí se taky něčím dopředu. A mě třeba moc vadí, jo, že některý lidi pořád dupou na tom, že Výtoň, ten most musí být zachovaný. Kdyby tam měla být zachovaná historie, tak ten most tam vůbec nebude, protože ty vlaky tam nikdy nejezdily. Vlaky tam jezdí 150 let, dejme tomu. No asi takhle, jo. Tak zase to moderno by mělo jít taky i tímto způsobem dopředu. Jo, nejenom je to samozřejmě hezký pohled, jo.
0: To jsme skočili teďka z Vídně, z Chebu do Prahy, ale já rozumím tomu, no. Jsem rád, že jste zavolal, že jsme si řekli to zásadní, no. Že jste praštěný železnicí a to mě vyhovuje.
1: A co mi jako hodně vadí, jo, není dopravní koncepce vlády vůbec, jo, když se podívám na tom, v tom pohledu. Já nevím, kolik je dneska dopravců, možná 120 už je na kolik dopravců, jo. Kde byl strojvedoucí, kde byl ten personál k tomu, jo. Já jsem vyučený, jo, v plzeňském učilišti a potom jsem ještě dělal dálkově loketskou strojárnu, jo, protože jsem se potřeba rozšířit jako to vzdělání ještě, jo. A mě dneska vadí to, že
0: na to není dostatek vzdělání.
1: Že na to není dostatek vzdělání, jo, my jsme museli jezdit ze všim, jo, my jsme museli jezdit od těch motoráčků, z těch Urvajzů, jo, a v depu se začínalo na posun na těch 211, jak se tomu říkalo, modrejší, nebo já nevím jak, malej bejček, jo, tomu já nevím, všichni ty námožní názvy, jo.
0: Stando, tohle si myslím, že je docela dobré téma, které probrat, myslím obecně o vzdělanosti v současné době a budu rád, když se třeba připojíte, ale teď už musíme končit, páč čekají další vlaky.
1: A který? No, tak... Já vždycky jsem říkal, vlaky, které dojedou, jsou včas.
0: Jo,
1: když jsem přijde třeba do Plzně 15 minut nebo do Chebu, tak říkám, jděte to pěšky. Já jsem to z té Plzně do Chebu udělal nejlíp za 19,5 hodiny. Jo, jinak jsem to dělal kolem 23 hodin, šel jsem to možná sám 10, 15, já už to nepamatuju.
0: Děkuju, Stando, za zavolání, zase se uslyšíme třeba příště, ať se daří, dobrou noc a zdravím vás.
1: Přeju, ať ty kolejničky nám vydrží co nejdýl.
0: Lída z Moravy mi napsala, ráda sedím na nádraží na perónu a koukám se na přijíždějící vlaky, prostě mě fascinují. Vydržím tam dost dlouho, až se mě lidé ze soucitu ptají, kam chci jet a že jsem se asi ztratila. Ale já se nestratila, jenom se kochám, zdravím všechny Lída z Moravy. Eva z Prahy, zdravím všechny posluchače a vás, pane Honzo, bydlím u tratě na Plzeň a ještě tu máme 6 kolejí vlečky. Zde vyrůstal i můj syn a vlaky si zamiloval už jako malý, neopustila jej tato láska dodnes, miluje vlaky, má železniční učiliště a stále na železnici pracuje, fotografuje vlaky. Já bych ještě chtěla poznamenat, že jsem měla to štěstí se podívat do Curychu a několik dnů se projet vlaky po Švýcarsku, je to zázrak. Co tam se na železnici dokázalo. Už samotné nádraží ve třech úrovních a kam všade železnice vyjede. No jo. A Michal z Prahy, dobrý večer. Honzo, cestování vlakem pro mě bylo vždycky spojené se specifickou atmosférou jednotlivých nádražních budov a také s klasickými nádražními hospodami. Dneska už typické nádražky v podstatě neexistují. Kromě toho také vymizel historický ráz mnoha nádražích kvůli dementní nutnosti všechno zateplit podle norem EU. Je to podle mě obrovská škoda, protože mnoho nádražních staveb tím úplně ztratilo svoji duši. Posedlost železnicí, to je téma dnešního vysílání Noční linky s vámi Honza a třeba za chvilku i vy.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.

0: psal.
1: Další volající do noční linky, je to Maruška. Váš hlas neznám, krásnou noc.
2: Já vám volám z Podhůří Jeseníku z Krnova.
1: Ano.
2: A prosím vás, já jsem přišla v nějakých 30 letech k dráze. Dělala jsem nejdřív 3 měsíce zácvik na průvodčí, pak jsem si musela udělat zkoušky z dopravy, z přepravy a pak jsem začala jezdit jako průvodčí. No, nějaký rok jsem jezdila tady v Krnově, to byly osobní vlaky, spěšné vlaky, ale bylo to jenom Krnov, ten Olomouc, jo, prostě, nebo na druhou stranu do Jeseníku jsme vozili až vlaky a podobně. A protože mně se to líbilo, jak se zajímalo mě, po čem to jezdí, jak to jezdí, jak to brzdí po té technické stránce. Tady mě jedna moje, to byla starší kamarádka, navedla na to, ať si udělám z dálkově železniční učiliště v Krnově, ano, to dopravní. No a tak já jsem tam šla dálkově studovat, 2 roky jsem dělala dálkově, vyučila jsem se železničářka, no a pak jsem se ještě udělala na stavbu s maturitou, 2 roky nahoru, no a pak jsem teda, protože jsem byla vyučena, tak jsem až do důchodu jezdila na těch vlacích. Ale ještě to musím říct, že já jsem tu práci strašně milovala a já jsem chtěla jít jezdit na hlavní tah, abych prostě tady to stalo u každé vrby, ty osobáky, jak se říká. Jo?
1: Ano, rozumím.
2: Ano, chtěla jsem poznat celou republiku a to, takže jsem se potom po nějakých letech jsem se nechala přeřadit pod stanici Olomouc, hlavní nádraží.
1: No, to už jste byla paní, která jezdila těma rychlíkama, že jo?
2: Ano, a já jsem byla ta paní, která vozila ty mezinárodní rychlíky na Slovensko ještě, než se rozdělila republika, že? Takže to byly dlouhé šichty tehdy i 12 hodin v kuse. No, vozili jsme vlaky, spávala jsem různě na Nocežnách, v Žilině, na Slovensku, v Půchově, no v Praze asi na 4 Nocežnách, no vozili jsme takové ty noční vlaky, většinou jsem hodně jezdila do Vihorlata a já nevím, no prostě ty na Slovensku.
1: Jinými slovy, takové ty vlaky, kde se hodně kradlo, kam vždycky hodilo hodně zlodějů.
2: No, tak jako to, ale víte co, já jsem tam měla jako i hodně těch takových cestujících, kteří byli jako s něma někdy problém na vlaku, že? To byly ještě noční vlaky, no ale tam to bylo jednoduché. Já jsem přišla do kupé, že? A tak já jsem vždycky neřekla předložte jízdenky. Já jsem vždycky říkala dobrý večer, dovolíte jízdenky. A to a tak oni a teďka třeba. A když jsem vám vidně znáte, anebo někteří. A i naša těta přišla, jo, z těch Slováci. Já jsem taká těta, já vás vůbec neznám, předložte mi denky. Však mě znáte, ne? Tak pak jsem jim řekla, že první, druhé, třetí kupé je kuřácké na vlaku.
1: Ano.
2: To byly rychlíky, že dříve. No a ostatní vůz, že je nekuřák a je chytím, že zaplatí pokutu a teď se tam ozvá, teď nezaplatím, no teď nezaplatíte, tak si vezmete batožiny a vystoupíte si na první zastávce. No a můžu vám říct, že jsem měla vždycky na vlaku pořádek. Já jsem se na ně smála, každému i Romovi jsem poděkovala za jízdenku, protože když měl jízdenku a choval se slušně, tak to byl jako každý jiný cestující, ano?
1: Řekněte,
2: tak jsem nedělala mezi tím rozdíly. A oni si to ocenili a já už jsem 20 let v důchodě, já mám 77 let a když mě tady poznávají z Krnova, jsem vozila ranní vlaky Havíře do Ostravy, tak když mě třeba někteří poznají, tak mě vždycky jo, se zdraví a říkám, vy mě znáte. A, no, vy jste nás vozila na Havírňu do Ostravy, jo? Ale vy jste vždycky se usmála, ale vždycky jste měla pořádek, jo, na vlaku. No, nic.
1: Maruško, jenom musela, poslední věc. Jenom... Ano, omlouvám se, poslední věc. Řekněte, z vašeho okolí, která je ta trať úplně nejkrásnější, teda ještě v dobách, kdy jste se nuceně potkávala s pravidelnými cestujícími ze stejných zastávek a stanic prakticky každý den, ale měla jste možnost kouknout i po té přírodě, tak která trať byla nejhezčí?
2: No, tak jako, já nevím, já u nás, já říkám, že v naší zemi, v republice, je všechny místa krásné, jenom se musí člověk umět dívat, jo? Že se vždycky něco krásného všude najde. Jo? Mm-hmm. Takže mně se líbilo i na hlavním tahu, já jsem tak bydlela 15 let v Olomouci, nechala jsem se přeložit do olomoucké stanice a já jsem na hlavním tahu, jak jsem už říkala, na Slovensko. Vyvozili jsme ráno z Prahy, ze Smíchova, třeba rychlík až do Luhačovic, jo? Nebo jsem vozila z toho až do Plzně jsme vozili vlaky. To byly dlouhé šichty. Stávala jsem, měla jsem v tom Olomouci nástup u vlaku třeba v 1 hodinu v noci, na ose jsme se střídali, jo, takže k vlaku na 1 hodinu jsme to předali a vezli jsme to, já nevím, do kraje, tak z kraje zase v noci spát.
1: Maruško, děkuju. Maruško, no? Děkuju vám za váš život na železnici.
2: Šťastný pršel.
1: Musíme se rozloučit. Zase tady čeká další vlak. Tentokrát bude vlak vedoucím a strojvedoucím zároveň Roman Horký z Kamelotu. Dobrou noc vám přeju.
2: Dobrou taky. Příště zase zavolám. Naschledanou.
1: Posedlost železnicí, to se dneska probírá, ještě máme přibližně půl hodinu, 731, 800, 900, co nějaký šoto už byl by? No, je, to jsem já, protože jenom já byl schopný vyrazit, no ne, tak ne já, ale tam jsem si uvědomil, že blázen do železnice jsem asi pořádný, když jedu na takzvanou kukučku do Gruzie, která už dneska není v provozu, s covidem byla uzavřena, kde jezdili vlastně po celou dobu té elektrické éry lokomotivy vyrobené v Dubnici nad Váhom a byly to takové takzvané odklízecí lokomotivy a ty tam tahly osobní vlaky do nádherných hor. Řeknu vám, byla to tenkrát nádherná cesta a jsem rád, že jsem se tam byl podívat, protože kukučka byla jedinečná.

0: Tak, Pragotron mi tady hlásí, že máme další telefon. No a je to přerovský telefon. Honza, halo, no. Halo.
1: Volám z Přerova, tady Jitka.
0: Ano, zdravím vás, Jitko, povězte, jak jste praštěná železnicí.
1: Já jsem s váma ještě nemluvila, protože já mám hroznou trému. Já
0: nevadí.
1: Volám podruhý po dlouhé době.
0: Nebojte.
1: Ale chtěla jsem říct jedno, že já nejsem nějaký významač veliký jako v vlaku, ale mám takovou už od dětství, protože my jsme bydleli jako u tratě. A naši sousedi, náš soused byl jako na dráze pracoval a už jako malou holku mě brával do toho depa, jako
0: chodil
1: na noční na službu. A mě ta vůně tam toho depa jako provázela hrozně moc dlouho. A já už jsem starý člověk, já už mám přes 80, ale chtěla jsem vám ještě říct, že ráda jsem vždycky jezdila vlakem, nebylo toho mnohokrát, ale zase vám řeknu, že já si pamatuju, že se jezdilo, to byly dřevěný tam ty lavice, jako v tom kupé.
0: Ano.
1: A pamatuju si, jak se na tom, to bylo tak strašně klouzavý, jo, jako, že jsme se na tom klouzali. A ještě chci říct takovou zvláštnost, to tady asi nikdo neříkal ještě, že když se otvíralo okno, tak bude takový dlouhý jako řemen.
0: Ano.
1: A to se jak muselo nazvednout a spustit a to okno pomalinku sjíždělo.
0: Ano, ano.
1: A zase prostě, když se to vytáhlo, tak zase jako tím řemenem se to vytahovalo.
0: To byl kredenc, motorák, si pamatuju.
1: A taky si pamatuju, že tam vlastně byly, jak byly opěradla, tak tam byly takový jako buď na tabák, jo, na ten prostě jako, když to odklepli, jo, na ten popel, nebo to byly takové věci, co mě fascinovalo jako děcko, jo. Takže to bylo tak jako, no. A potom taky, když jsme třeba jeli s rodičema třeba večer vlakem, jako, tak ty jiskry, jak lítali, jo, to taky jsem byla u vytržení. Tak to jsou moje vzpomínky na dráhu.
0: No to já vám děkuju pěkně.
1: Jezdila jsem ráda. Ráda jsem, ještě tohleto, ráda jsem jezdila, jenom že bohužel teď už jako jsem ležela, už dlouho jako nejezdím, je mi to líto, ale říkám, nebyla jsem nějaký živá šílenec jako do železnic, ale mám hezky vzpomínky tady, ale na to jako.
0: Děkuju vám za tu vaši vzpomínku, vážím si toho a dobrou parní noc, ať se daří.
1: A myslel jsem, že budu koktat, když budu
0: ne,
1: s váma poprvé.
0: Ne, u mě ne.
1: S váma příjemně se je hovoří.
0: Děkuju.
1: Tak se mějte.
0: Taky.
1: Naschledanou.
0: Do Přerova, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Aby nám to časově vyšlo, tak já ještě vezmu jeden telefon do vysílání. Kdo nám volá teď?
3: Dobrý večer, tady Daniela z Brna.
0: Danielo, dobrý zdravím. Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
3: Já vám můžu říct jedině to, už nikdo myslím neposlouchá. Já jsem jela vlakem, když mě byly 3 nebo 4 roky, do Rumunska.
0: Ježíš Maria, to byly ty.
3: Tam pracoval.
0: to jste jela tím.
3: Tatínek tam pracoval.
0: Jo, takhle.
3: Tam se stavěl. No ale tak v 30. roce se museli vracet. To bylo ze zbrojovky pracovníci. Tak to mám zase pořád v hlavě, jak jsme museli, rychle se museli vracet, protože už měl vzniknout protektorát. To bylo. V únoru jsme se vraceli. To si pamatuju, jak jsme přijížděli do Brna a rodiče a pán, protože to byla celá skupina, jak říkali, už jsme v Brně a já vám si pamatuju ty světla na Petrově. No ale vlak mě zůstal, jako měla jsem ho ráda. A ještě k tomu, že můj muž nastávající tenkrát, když jsme spolu začali chodit, miloval trať a učil mě, co znamenají číslo na té lokomotivě, takže my jsme chodili na rande tady z Krpolína na nádraží a musela jsem mu říkat, co ty čísla na té lokomotivě znamenají.
0: No hezké tedy. Neměla jste někdy tužbu jet do Rumunska vlakem?
3: No a víte, že jsme jeli až do Bulharska.
0: Jeli, jo. To byly ty letní k moři, že? Asi předpokládám.
3: Moři, no a zpátky potom.
0: Je, to si vůbec neumím představit. To snad jezdili jenom nádražáci.
3: No, já nevím už ani, kolik to bylo hodin. No, to
0: se jelo 300 let, určitě, to není možné. Ale je fakt, že to bylo...
3: Já kdybych si děl vzpomínala, tak to spočítám, kolik jsme tam, jak dlouho se jelo do toho Bulharska.
0: No, děkuji i vám za milé vzpomínání, taky těšilo mě moc.
3: Pamatuju právě ještě, když sršeli ty jiskry večer, když se jelo, že tak z okna jsme se dívali a sršeli jiskry od komína kolem vlaku.
0: Samozřejmě, to už dneska
3: už
0: není.
3: Já už nejezdím dneska. No a ani elektrikou už já spadně chodím, takže už nikam manželů nejde.
0: Ale vzpomínky máte a tak člověk s tou taky může
3: žít. Vzpomínky říkám vám, těch 5 let mě bylo, když jsme přijížděli do toho Brna, vidím pořád ten Petro posvětlený.
0: Tak děkuji i vám za zavolání, přeju pěknou dobrou noc.
3: Taky vám dobrou noc.

0: Katapult, já nesnídám sám v noční lince. Miluše napsala: dobrý večer, přeji všem krásné téma, pane Honzo, tak přidám k vzpomínání na parní lokomotivy v zimě, se i ve vagónech topilo kamny na uhlí. Vzpomínám si, jak průvočí do nich přikládala. Bylo to na regionálních tratích, například Ostrava Kojetín. Taky Rostě, zdravím všechny posluchače a linkaře, vlakem jezdím z Třince do Huš. Těnovic se psem Jackem, černý pes, špic, kříženec, poslouchám pravidelně přes den zpětně. Ano, i to je taky možnost. No a ještě tady vidím třeba, tedy doufám, že jsem ještě neříkal, Václav: dobrý večer, dráha mě fascinuje už dlouho a spíš než bych nějakou historku si s dráhou spojím komunitu lidí, ve které jsem našel spoustu přátel. S jedním kamarádem nás dráha spojila natolik, že každý rok v létě vyrážíme na cesty za všelijakými lákadly dráhy. Letos nám vyšel čas, že vyrážíme v neděli, dnes, a jsem rád, že tohle téma noční linky vyšlo těsně před začátek naší letošní cesty. Tak děkuji za tohle téma a přeji všem krásný zbytek noci. Václave, taky děkuju. Je pravda, a nevím, jestli se to ještě koná v současné době, ale taky byla taková akce každoroční dovolená s motoráčkem. No, to jsem taky kolikrát chtěl jet a nějak mi to nikdy nevyšlo a zase, ale já to lituju a to je právě to mé šoto srdce pláče. Honza u telefonu, krásnou noc, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Rosta.
0: Ano, Rostě, povídejte, jak moc jste praštěný železnicí.
1: No já jezdím vlakem přes, zeptím jako do Houštěnovi, jak jsem to psal. Jako
0: ano, to jsem teďka zmiňoval, tak ještě něco dalšího.
1: Já jsem vás viděl, pane Matron, i na kameře.
0: Jo, děkujeme, a vám.
1: Vy máte psa, že?
0: Ano, tady mi...
1: Já jsem asi mluvila, a vy jste se šel koudit a bára šla zabava.
0: Ten mi tady spinká tady pod stolem a čeká, až zabelím, že končíme, což bude už za chvíli.
1: Já mám takovou černou psa špíc, protože jak těm prostě budeme to vysvětlit jedna z roku.
0: Ano. Rostě, máte náhubek pro svého psa?
1: Mám.
0: Cestování se psem tady vždycky?
1: Náhubkem.
0: Ano, ale jestli jezdíte s ním často?
1: No, do těch už jenom, já pocházím z už jenom, tam
0: je. Takhle.
1: Cíká do dokáži, no.
0: Dobře, prostě jezdíte i starými vlaky, máte je rád, nebo vás to mine?
1: Já jezdím osobákem a tím rychličem, víte, pana Macovou.
0: Vím, a do historie páry rád se necháváte přenést.
1: To taky pamatuju, jak to jezdívalo v Uštěnovicích a to, když byla třeba na Kobyle, tam prostě a to, ta sláma chytla. Chytla to prostě, no.
0: Umíte si představit jet na dovolenou v motoráku?
1: Už ne.
0: Dobře, no. Děkuju vám za to.
1: Popadne, tak dovolám vám. Děkuju, dobrou noc, pane.
0: Taky
1: Matrony,
0: dobrou noc, děkuju za zavolání, za napsání. Co ještě další? Někdo z vás, kdo se dovolal nebo volá na 731 800 900 sem k nám do studia Českého rozhlasu. Tady Praha, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady je Marie Brno.
0: Ano, Maruško, poprosím vypnout rádio, aby jsme si rozuměli.
2: Už jsem ho znášla, ano. Já jsem nechtěla volat.
0: A proč?
2: Najednou jsem se vysvěla, jak tam říkáte, že nádražáci byli zblblí, jako cestovali těma lehátkovýma vozem.
0: Ano.
2: No, my jsme se najezdili, až to pěkný není. Sedli jsme v Brně a na Štrbském plesu jsme vystoupili. Jeli jsme zubačkou nahoru, vyhlížovali jsme 2 dny a jeli jsme domů.
0: No jo.
2: My byli kluci velcí, tak samozřejmě to platilo, že byli nádražáci, tak ráno brzo sedli na vlak v Brně, na Ramzově, vytáhli lyže a lyžovali. Večer přijeli domů a tak jsme to řešili celou zimu.
0: Mm-hmm.
2: A jezdili jsme taky, jak říkáte vy, lehátkama a díky těm lehátkům jsme byli v Turecku, v Itálii, všude možný.
0: Řekl bych poloviční blázen. Vy jste poloviční blázen, ta rodina.
2: No, protože jsme toho využili plně a můžu vám říct, že jsem byla prvně v 70. roce, to bylo asi s manželem bez dětí, bez kluků, oni byli ještě malinci, tak jsme přijeli do Říma a já jsem najednou viděla, že přijela taková strašně velká lokomotiva, že jsem si připadala jak vrabec vedle ní. A ten strojvedoucí seděl nahoře jak pán na trůnu a já se manželovi říkala, prosím tě, můžeš se podívat nahoru, díváš se na toho strojvedoucího, vy v té špíně, v tom Brně všecko to máte zapatlaný, Ježišmarja, ty naše dráhy, jak vypadají, nechceš tady zůstat, že bych se potom... No, mně se ty mašiny líbily, tam už jezdili takový ty, co tady dneska jezdí, já už vlakem nejezdím, takže ale tady to jede Praha, Brno. Ty velký krásný lokomotivy, vidím to jenom
0: Vy jste byla vždycky taková promoderní, taková jakoby progresivní.
2: No, já jsem mu říkala, nechceš tu zůstat a říkám, podívej se, jak on sedí, jak čistý, všechno kolem je čistý. A já, když jsem viděla mu ta uniforma, tak slušela manželovi, že jsem prostě byla úplně zhlídnutá v tom. A já ty dvě děti, že by jsme přes ten kříž dostali. On mě řekl, že v žádném případě tak jsme jeli zase dolů, teda domů. Ale děkuji vám za téma, bylo to hezky.
0: Já vám děkuji taky za milou vzpomínku. Rozhodně, když někdo řekne, že prostě ta uniforma mu slušela, jako kdybyste to říkala, no. Mně mám z toho radost a to jí nemám. Teda. Dobrou noc. Děkuju.
2: Dobrou.
3: Pod rakotem kousy třásla zem.

Tři minuty nás dělí od jedné hodiny, končí dnešní noční linka, ta sobotní, která byla na téma posedlost železnicí. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste napsali. Zdravím Danielu, Marii, Jitku, Standu, Danu, Janu, Alenu, Karla, Věru, Jaroslava, Jirku, zkrátka úplně všechny. Ještě jednou velké díky, když budete chtít napsat nějaké to téma, které by se dalo probrat v rámci noční linky, tak napište třeba mně jan.macoun@rozhlas.cz. Končíme téma posedlost železnicí. Mě to moc bavilo. Jsem rád, že jste byli se mnou a že bylo vyprodáno. Když se podívám dál do programu, co na vás čeká, kdo na vás čeká, tak v té další noční lince, která bude už dneska hodinu před půlnocí, bohyně z Prahy, moje bohyně z Prahy, jak já ji říkám, Jitka Lukešová, a téma letní výprodeje. Ano, tak se připojte zase hodinu před půlnocí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, vysílání noční linky. Společně se uslyšíme, tuším, až v sobotu za týden. Tak pěkné sny, dobrou noc, ať se vám daří. A doufám, že jste upustili páru v rámci dnešní dvouhodinovky a že jste si nejenom zavzpomínali, ale taky si udělali radost z nostalgie a třeba záliby nejen té vaší, ale celé rodiny.

0: stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
3: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
2: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
3: Nevím.
2: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
3: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
2: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
3: To či ono?
2: No, tak co?
3: Nevím, opravdu nevím.
2: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
3: To je od vás falešné, opravdu.
2: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
3: Neotravujte mě pořád.
2: Petr Martinák nás bude bavit.
3: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme! Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: svých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Vždyť už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček. No jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce. No a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. A abych se vrátil k tomu Felixovi, taky přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam,

Taková byla, že byla prostě z David, páč, toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: ne povolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudidam, tudidam, tudidam, tudidam,
2: tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví, společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Jo. Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu kdekomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No. To je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to. To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente, to je falešné. A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičské, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ano. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičský. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit. Krásný. Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. Kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte. No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, jepak, že on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takovýho?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte tam. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu Televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: že? Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novém roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, 2 týdny, 2 týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze. No tak co mám dělat? Musím, výslednice té rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestry již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců tak je.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný, takový pejseček, přátelé. Helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.